ruku v ruce, i když začne listopad. Spolu mít pár tajných míst a tam ve hvězdách si číst. Nic víc, nic míň. Takových známých pár, co ti slíbí nebeské modři snést. Možná víc, ale vždyť náruč má žádné kdyby. Je jen tvá, ne, neboj se nic. Pokud ptáš se, co já žádám, je to snadné. Získat na oplátku navždy lásku tvou. Řekni, srdce své chci dát já.

navždy lásku tvou. Řekni srdce své, chci dát, já tvou.

Hráli jsme na výstavě dětské knihy v německých Brémách. Mim trio a Miloš Nesvadba. Když jsme spolu s Milošem nasedli do auta, do staré ojeté dáčie, na cestu domů, svěřil jsem se. Pane Nesvadba, pojedeme rychle, pospíchám domů. Čeká mě z brusu nová krásná ženská. Poznali jsme se na plese, hráli zrovna Nikitu od Eltona Johna, tak jí říkám Nikita. Byl jsem naléhavý a asi nesnesitelně protivný. Toužil jsem být už u ní. Pan Nesvadba se nade mnou smiloval a říká: Ty blázínku zamilovaný, nemohu se na tebe koukat, jasně, ale mám dvě podmínky, že budeš řídit a budeš mi o ní vyprávět. Michal se Světlanou ještě v Brémách zůstali a my s dáčí jeli domů. Řídil jsem jak šílený. Starý pán byl celý radostnej, jak mu ta dáčie jede. Pane Nesvadba, tady ten budík ukazuje, že vaříme. Toho si nevšímej, ten budík takhle ukazuje od chvíle, co jsem to auto koupil. Neměl jsem důvod nevěřit a tak jsem přidal a vyprávěl, jak bylo domluveno. Hele, ono to bublá, nemůžu si pomoct. Jeď, povídám. Pan Nesvadba se nedal zvyklat, očividně potěšen mým vyprávěním. Říkali jsme si věci, které se mezi otcem a synem zpravidla neříkají, ale mezi dvěma muži ano. Pane Nesvadba, zajedu na odpočívadlo, jednak musím, a pak nějak se mi něco na tom autě nezdá. Zastavil a otevřel jsem kapotu motoru. Pojďte se podívat, vaříme. Žlutý andělé konstatovali, že je to rozbité, že nás odtáhnou do nejbližšího servisu za 100 německých marek. Byla neděle. Vesnice vylidněná, neuvěřitelné vedro vyhnalo všechny k vodě. V servisu jsme zastihli jen majitele. Byl ochotný tak napůl. Já vám to opravím, ale musíte si to rozebrat sami. Tohle všechno ven, chladič taky a tohle dynamo taky. A až budete hotovi, bydlím za rohem. Zazvoňte na mě. Když to nedokážete, budete čekat do zítra na mechaniky. Oba jsme šli do trenek, Nesvadba obětavec zalehl pod auto a jistil to ze spodu klíčem a já ze zhora dalším klíčem to povoloval. Několikrát se klíč smekl a mě sedřel dost ošklivě klouby. Auto bolí, no, nejde to, povídám bolestivě přes skulinku v motoru. Nesvadba energicky vylezl. Ukáž, vyměníme se, já bych tam usnul, jak seš pomalej. Rád bych se zasmál, jak byl špinavý, ale nehodilo se to. Šroubovali jsme, hekali, povolovali, ale nešlo to. Po třech hodinách jsme to vzdali. Oba jsme byli odření do krve, špinaví a spocení. Necháme toho, už nemůžu. Máš pravdu. Tak jo, nemá to cenu. Pane Nesvadba, půjdeme se někam umýt? Do hospody na záchod, ne? A co kdyby jsme si tam dali jedno pivo? Tak jo, pojďme za hlasem vesnice. Vy něco slyšíte? Já slyším jenom duc, duc, duc, nějakou diskotéku. Pojďme za holkama, holky a chlas, to je moje. Vzdychl Miloš spíš zoufale než nadšeně. Koupili jsme si každý dvě piva, ty vypili a já chtěl ty voskový kelímky vyhodit. Nevyhazuj je, budou se hodit na ráno. A šli spát do auta. To bude noc. Chrápeš, upíre? Ne, tak to se těš, já jo. Noc proběhla bez problémů, také proto, že jsme si dali každý tři pivka a to nikdy není špatný prášek na spaní. Ráno 27. dubna roku 86 jsme se probudili. Jak se vám spalo? Mně dobře, vybídl jsem Miloše. Mně moc ne, a tak jsem v noci ladil rádio, potichu, abych tě nezbudil, a poslouchal německý zprávy, moc jim nerozuměl, ale jedné zprávě jo, tu pořád opakovali. A já jsem pana Miloše moc neposlouchal a šel do servisu pro vodu do kelímku. Vyčistil si zuby, ale voda na opláchnutí už nějak nezbyla. Ale protože byla raní čerstvá rosa, klekl jsem si a rukama jsem přejel trávu, omokřil si ruce a tím si omyl obličej. Jo, abych ti to dopověděl, co v rádiu říkali. Prý v Rusku v Černobylu jim vybouchl jaderný reaktor. Takže ta raní čerstvá rosa je určitě kontaminovaná. Jsme u Černobylu dost blízko, vzdušnou čarou víc jak 1000 kilometrů. Takže jsem ozářenej, tak budu v noci svítit. Konečně. Takhle blbě jsem si zavtipkoval, neznaje dopadu na lidský organismus, jsem to neřešil. Víc mě zajímalo být u své milované.
Dopoledne nám auto opravili za 120 německých marek. To byly moje poslední peníze. Ženě nepřivezu zase nic. Povzdechl si Miloš. Znovu natěšen jsem sedl za volant a vyjeli jsme. Ujeli jsme asi 60 kilometrů, nejel jsem až tak rychle. To není možný, ono to zase blbne. A z motoru se kouřilo. Žlutý andělé nás zas otáhli za pouhých 100 německých marek do nejbližšího servisu. Dneska to ale neopravím, to nestihnu. Máte kde spát? No jo, v autě, tak jsme spali na dnešek. Na hotel nemáme. V autě to nebude možné, když ho rozebereme. Tak jsme se tak nešťastně s Milošem po sobě dívali a ten servisman tedy pokračoval. Tak, když se neurazíte, mám pro vás nocleh, pojďte. Vedl nás na svoje velké vrakoviště. Prošli jsme ho až do zadní části k hromadám amerických bouráků. Vyberte si, v jakém chcete spát. V některých autech baterka ještě jede, tak si můžete zatopit. Díky! A já běžel jak smyslu zbavený k těm muzeálním kouskům. Ty vole, tolik Amerik jsem ještě pohromadě neviděl. Oni vypadají, jako by jim nic nebylo. To je nádhera! Jak malí Jardové jsme se vrhli k pěti na sobě naskládaným největším a nejdelším Amerikám. Tohle newyorský auto mrakodrap bude náš hotel, povídám. Já chci americký lože sám pro sebe, dožadoval se Miloš. Ale kuchyňka a WC může být společné, ne? Pan Miloš otevřel v přízemí luxusní Ameriku, kůže bílá, palubní deska červená. Ještě to tu voní, řekl bych novotou. To byl nějaký bohatý navoněný frajer, co to vlastnil. Zůstanu tady, do patra šplhat bez výtahu nebudu. Tak já lezu na Empire a pozvete mě na návštěvu? Ne, budu dnes koukat na TV. Vyšplhal jsem se nad něj. Nedupej, já žádný ženský, jo? Nemo to na tebe prásknu, Nikitě. Je, pane Nesvadba, pojďme ještě někam. Já půjdu, ale kdo bude ty naše nový káry hlídat, aby je nikdo neukrad? Určitě mají alarm. Tak jo, taky mám žízeň. Šli jsme na oslavu domácího fotbalového klubu. Sál byl z Celty, dlouhý a v něm spousta stolů a mnoho piv. Upíre, ukradni mi ten nádherný keramický tuplák. Jsem vášnivým sběratelem půl litru, ty to víš. Když mi dáte na pivo, tak není problém. Podívej, jak je krásný. Rozplýval se nad oběma tuplákama. Jeden byl porculánový, zvláštních tvarů, druhý broušený, oba jak originály. Já sundám svetr a můžeš je do něj zabalit oba, promýšlel Miloš sběratelský plán. Nedáme ještě jedno pivo, jako jedno třeba dohromady. Vezmu ještě támhle ten, ručně malovaný. Jo, jo, jo, a chtěl bych ještě jeden dřevěný, tak vem dva tupláky. A pěkně jsme se prdli, bylo to moc příjemný. A na americkém autohotelu jsme se připravovali ke spánku. Upíre, pojď sem ještě, podívej. A já koukal, jak Miloš zmáčknul knoflík a elektricky se mu vytvořila lůžková úprava. Ukládal se ke spánku a přitom povídá. Podívej, já člen Národního divadla, mám já to zapotřebí. Ráno jsme přišli k autu, které bylo skoro hotové. Ty němečtí zachránci ptali se nás, jak jsme se vyspali. My děkovali a pak se stalo něco dojemného, ale zároveň nevysvětlitelného. Mám pro vás nabídku. Zadarmo vám dáme nějakou tu Ameriku. Pár jich tu je, které ještě jezdí. Každá z nich bude lepší než tenhle váš vrak. Co vy na to? A my jim nedokázali vysvětlit, že tu dáči máme napsanou v celním prohlášení, že to prostě nejde, že by to neprošlo. Že bychom to projeli do pěkného průšvihu. To vlastně nechápali. A pak se nás ještě ptali, včera jste byli viděni na pivní slávě. Pili jste pivo dobrý? Jo, pivo bylo dobrý, ale drahý, chválil a zároveň kritizoval Miloš. A vraceli vám za tupláky zálohy 5 marek a to Miloše překvapilo. Aha, proto to pivo bylo tak drahý. A já mu povídám, tak pane Miloši, já měl z toho nervy a byl by pocit, že jsem zloděj. Takže já je nekrad, ale vy jste si je kupoval.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, víte, čím to je? Já jsem o tom včera dumal večer.
2: Ne.
1: Po zprávách, jo. Oni se totiž zájemně drží pod krkem. Je, drží pohromadě, už možná ani ne trenávist k Babišovi, ale ten společný nějaký něco, oni vědí, že jakmile to povolí, ono to visí na poslední vlásku. Jak to povolí, jak se to zesype. A bohužel to nutí dělat takovýhle kompromisy. A říkal jsem si, když tam stál signalista před těma kamerama, že jsem si, chlapče, teď si stará jako hodně lidí.
2: A víte, u toho Fialy, jako u toho Vítka, mě to nepřekvapuje. Já ho vidím úplně, jak, všim se si, jak on vždycky stojí a říká ty alže. Má takovou tu jako fortelnej postoj a jako, že necouvne.
1: Nemám.
2: A já úplně vidím, počkejte, jeho vidím, jak někde stojí nad někým a říká, přiznej se šučík. Jeho jo, ale toho Fialu, slušňáka ne, profesora, ten nám sliboval, konečně slušný premiér, za kterého se nebudeme moc stydět. A on teď takhle lže a podívejte se na tu jeho... Viděl jste, jak se kouká do těch kraviček, ten obrázek?
1: Do kraviček?
2: Vy jste to neviděl? Ne. Legendární už teď obraz takový, jak udělal na ORSK, aby překryli všechny ty průsady, tak oni teď vypouštějí takový obrázky s Fialou a vždycky je tam nějaký slogan. A o víkendu vypustili profesora, jak je takhle zády k vám, ale má takhle natočený lehce profil, má takový dlouhý zadumaný pohled a před ním je louka a na ní se pasou v dáli krávy nebo mufloni nebo voly, to těžko říct.
1: Už to je dojemný.
2: Je to krásný. A to už je, já bych řekl, to je konečná.
1: Chudák, Photoshop se spotil, co?
2: Jo.
1: No.
2: No ne, ale když v této situaci, v těchto
1: ruserech
2: začnete vypouštět bukolický kravičky,
1: musíte něco,
2: tak je to v prdeli mistře.
1: Tak to oni vědí, že to je konec, ale v jedné věci se mýlíte, je tady cítit ještě vaše vlastně mladický pohled, nerozvážnost ještě a ty zkušenosti tam nejsou. Na tom panu Rakušanovi je zjevný, jak ztrácí půd pod nohama.
2: To jo, ale...
1: A vy říkáte o nějakým pevným postoji.
2: Ale já nemyslím, ale já myslím, že ho aspoň předstírá, že vždycky tak stojí, jako to já si nemyslím, že je to bůh, jak to...
1: Ten jede na tygru
2: jo,
1: a bojí se každé zatáčky.
2: Ale na rozdíl od Fialy, z jeho vystupování si umím představit, jak z vás doluje nějakou pravdu, přiznání, řekněme, že jste si dal na chlebíčky Zetko, prostě Vítek zaklekne na vás. Ale představte si z toho slušňáka profesora. Ty tituly před tím jménem, za tím jménem, LLM, já nevím, co ještě všechno.
1: No. Tak je to vysokoškolský profesor. Není to v uvozovkách lotr z biznisu?
2: Není, počkejte, lotr LLM? Není. To není, ty LK nejsou lotr?
1: Pravda, on umí čerpat. Jo, takže on, ne že by byl úplně netknutý tady tím, jo. On ví, jak jako kudy vedou dveře na půdu a jak penízkům říkat, pojďte do neziskovky, děti moje. To ne, to zase ne, ale naivní není. Ale to, že je to takový akademik, jo, a tady zem se topí v problémech, on se jde koupat k moři.
2: Kde v Chorvatsku rád plave, to říkám.
1: Plave, já říkám, tomu to, prostě rozumím.
2: On má,
1: a...
2: Podle mě tam má své místečko, který se oblíbil a tam rád plave.
1: Dobře, ale mohli jet do Deblína na rybník taky, jo?
2: Nebo do Kyjeva.
1: No, nebo někam, ale to je jedno. Prostě on je zvyklý, prostě v létě nepracují ti lidi ve školách. Takže on byl celý život ve škole. A posledního června cílili.
2: A teď se nemůže smířit s tím, že nemá prázdniny, profesorský, sakra.
1: Cílili.
2: A proto i ty kravičky, že se cítí, že někde na táboře pionýrským, ne? Nebo na venku? No jo.
1: A pane Holče...
2: Ale to je vidět ta vaše zkušenost.
1: Já mám...
2: v tom přemýšlení.
1: Já mám pro vás dneska prosbu. Velmi... No prosbu. Spíš takovou jako...
2: Čili nebudete zase mě pumpovat o prachy? Já vás znám,
1: jo. Já jsem zjistil, že vy jich moc nemáte.
2: No to ne.
1: Ale...
2: Já čekám na tu vládu teď trošku, víte.
1: Víte, já jsem sledoval tu partii nedělní, když tam zase plácla o tom svetru.
2: Myslíte paní Market?
1: Paní předsedkyni, já bych vyprosil, abyste nesnižoval tyto občany.
2: To je pravda.
1: Jo, protože tím podrýváte...
2: A já to můžu napravit potom, že se udám sám, ne, do Holešovny?
1: Nic nenapravujte a chovejte se slušně a neříkejte protistátní věci. Tak. No. Já jsem se toho chopil a pletu svetr.
2: To bych do vás řekl?
1: Jedu hladce obratce, mám takovou hezkou jako vlnu jsem sehnal, už mám tak třetinu zad a teď jedu na rukáv. Jenže jak se na ty záda dává ten rukáv, tak musíte vypouštět jedno očko postupně.
2: To bych do vás neřekl. A vy pletete s paní předsedkyní společně nebo
1: ne,
2: sám?
1: Ne, sedím doma a pletu večer.
2: Jakou dotaci máte vládní?
1: Dotaci na to nemám, na to nejsou dotace, ale budu mít hezký svetr. Předpokládám, že tak za měsíc bude hotový. Chtěl jsem vám nabídnout, že vám také upletu svetr, jestli chcete.
2: No to jste moc hodnej, ale to je málo. To chápete.
1: Jak málo?
2: No, potřeba jsou svetry dva teď.
1: No dobře, ale tak já vám pletu jeden, tak nebuďte nenažraný a...
2: No ne, ale jeden svetr to bude podle mě už na trest nějaký
1: a bude
2: menší.
1: A bude to z mohéru.
2: To je moc taky hezký, ale víte, já vám říkám, vím, ale říkám vám, já se obávám, že jestli v říjnu vás chytnou na ulici jenom v jednom svetru, tak hned šup s váma někam na nápravu.
1: Tak, a já to teď, tu prosbu, jo, už se k tomu pomalu dostávám. Zaprvé diváky chci poprosit, jestli někdo nemá doma nějaký starší vydání Burdy, protože tam byly vevnitř ty střihy a takové věci.
2: A nebo Nekrmana tam byly.
1: A návody, jak se...
2: Polonahý modelky na spodní prádlo. Vzpomínáte na... No, já jsem se vrátil do dospívání.
1: Naši vlast ovinula mračna, inflace, felace, korupce, já nevím čeho všeho. Teď je tady ten drahý plyn a vy myslíte na nějaký model?
2: Já jsem se vrátil tady do školních lavic, jako, nebo spíš pod lavice během osr.
1: To si od... Teď máme vážnou věc. Dobře. Já vás nabízím, můžete mít z růžového mohéru, protože mě zbylo tamto kus, tak můžete mít svetřík. Jo?
2: A celý růžový, jo? Nebo jenom záda růžový?
1: No tak já mám zatím jenom na jednu stranu ten mohér. Tak ono to z druhé strany bude z něčeho jiného asi.
2: Jaký slabší materiál?
1: Něco jako, co se ženu. Ale jestli by někdo z diváků nebo divaček neměl ty starý burdy, kde byly návody různý, protože já tam chci vám i nějaký emblém.
2: Jo.
1: Tak. Ale pane holče, neměli bychom my dva nabídnout té ztroskotané ženě pomocnou ruku?
2: Já jsem pro.
1: Ona totiž má podle mě strašně blbý poradce. A nebo žádný. A my, kdyby jsme to vzali do rukou a jednou za týden nás pozvala do té sněmovny, dala by nám chlebíček, kafíčko s mlíčkem samozřejmě. A my bychom jí řekli, paní předsedkyně, toto neříkat, toto říkat. Vlastně nejlepší bylo, kdyby neříkala nic, ne?
2: No já se právě obávám. Říkáte, že má blbý poradce, jestli tam nic blbýho, něco jiného, ale... Ale zeptejte se, oslovil jsem mě s tím mlíčkem a já vždycky, když se mě někdo ptá mlíčko, tak já řeknu dvě a jedno si rovnou strčím do kapsy a odnesu.
1: To je povolený. Prosím vás, řekněte mi, čím to je, že já když se dívám, to je tak nefér na tom Facebooku třeba, jak kolik lidí si s paní předsedkyně dvojnásobné dělá prostě legraci.
2: No proč? Ne.
1: No ne, kdykoliv, no,
2: počkejte, a
1: kdykoliv má nějaké vystoupení, tak tam plácne něco, z čeho potom...
2: Jak se říkal, kde jako brouzdáte, to jsou nějaký ruský weby, nebo...
1: Facebook, Zuckerman, nebo jak se jmenuje, Zuckerberg. To je americký.
2: No, abyste nesešel z cesty někde.
1: Ne.
2: Správný, myslím.
1: No ale tak k věci, tak už to není jako dobrý, že si tolik legrace z ní dělají lidi. A když teda odečteme ty základní věci, že ona je ještě lidsky neúplně zralá na takovouhle funkci, tam je ta neskušenost lidská a nevím, jestli tam není i jako třeba, jestli na to intelektuálně úplně má, to není špatného, to se každý
2: neurodí.
1: Prostě rument, tak já taky cítím tady už ten strop v té debatě
2: limit,
1: s váma
2: jo, svůj, už, no. Co?
1: tak. Prostě jsem blb a vím o tom, tak prostě se nedá nic dělat. Ale horší, když to člověk neví, ne?
2: No, to je nejhorší. Ale jak říkáte teď, jestli takhle fakt někdo znevažuje, tak já doufám, že už zakleknul teda Koudelka.
1: Tak on plave v Chorvatsku asi teď Koudelič.
2: A nad nebo pod vodou?
1: Já nevím. Ale dneska jsem přijížděl tady do XTV a říkal jsem si, teď ten natoč nějaký rozhovor, potom přijde pan Holec a venku, prosím vás, v oktávce seděli dva muži, nějací. Oktávka.
2: Jo, oktávka je nebezpečná.
1: Taková ta ušmudlaná, trošku bílá, jo. Chlapící, jeden z nich dlouhý dým a takže se bojím, jako... Přišel jsem hned tady do kanceláře, tady jsem se postavil takhle do prostředka a říkal jsem, 1, 2, 3, zkouška mikrofonu, 1, 2, 3. Trošku to tak vypadá.
2: Jo.
1: Tak co my s tím uděláme, pane Volče, ptám se vás. Zkuste jako rozumný chlap, vzdělanec, jak my pomůžeme?
2: No počkejte, teď vy jste měl tu skvělou metodu na to mediální školení. Víte, včetně toho, co?
1: Ona do toho nepůjde.
2: Že byste jí slíknul?
1: No, to bych mohl, ale teď, když je ta svetrová show...
2: To je pravda. Svetr se nesmí slíkat.
1: To jí zůstane ten svetr, co? Pane Holče, já to musím říct, prostě, ten princip. Už to, že vypustí zuby takovou hloupost, tak si vezmete o jeden svetr víc nebo něco. A co si vezme ten průmysl na sebe, nevíte? No co asi, si vezmou ti pekaři, kteří nemají...
2: Tak to já vím, tak průmysl asi je to jedno, větší nebo? Svetr bych řekl, větší svetřík.
1: Jo.
2: A to byste mohl plést pro průmysl, velký svetr upléct?
1: No jak, já čekám, že paní předsedkyně teď někde vystoupí a řekne, já jsem to nemyslel úplně, byla to taková metafora.
2: Já myslím, že vystoupí, to máte pravdu, to souhlasím, až řekne, řekl to Babiš, řekla jsem to já.

0: co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
1: No
0: jsou to samozřejmě to momentální nálady voličů, není to?
1: No, je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem si s nimi plácel na spolupráci.
0: Byl to i ten důvod?
1: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech, to je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit. A tohle je věc, která mě zajímá.
0: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
1: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí si s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, nějak dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Právě teď začíná další díl Galerie slávy a s námi sedí ve studiu nad andělem muž, o kterém jsem si myslel, že to vím hodně, ale nevěděl jsem třeba, že se narodil v Buštěhradě. Myslel jsem vždycky, že na Žižkově. Vítám tě, Jirko Krampole, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak to, že ses nenarodil na Žižkově, když to pořád slyším, jaký jsi Žižkovák?
1: No, my jsme bydleli v Praze, na Vinohradech, ale byli jsme na dovolený u tety v Buštěhradě. No a na maminku to přišlo, tak jsem se narodil v Buštěhradě.
0: V Buštěhradě, ale stále jste byli Pražáci, předpokládám. Takže v tom nebyl nějaký trik, že by maminka jela rodit do Buštěhradu?
1: Ne. Jako, že by to bylo sice kdysi královský město Buštěhrad.
0: Jo.
1: No, to bylo slavné město. Ale v té době už ne. Ale jinak, jako co se týče Buštěhradu, tak Buštěhrad je význačný tím, že v okolí Buštěhradu je nejvíc udavačů vůbec v republice. Ale to si nepočkej, to není vtip. Já jsem se dozvěděl od policajtů, když jsme točili jeden seriál policejní, že každý kraj má nějakou negaci. Že třeba největší lakoty jsou na Opavsku. Jo? Rozumíš?
0: Rozumím, ale nevěřím tomu.
1: Ne, já znám spoustu lidí, kteří vůbec žádný lakoty nejsou, právě naopak. Jo. Ale no, že všude je nějaká negace. No, pravda je, že tam na tom, v tom Buštěhradě, jestli to můžu do tohle začlenit, jak mě udali, tak to prostě, to je strašně krásný. Dostal jsem takový papír z Buštěhradu, tehdy ještě z Národního výboru. Tím jsem se znal s tím starostou, protože jsem jezdil do Buštěhradu na tenis. Tam je hezký tenis. A ty lidi z toho tenisu, ty byli prýma. Dostavte se na Národní výbor. Je nutné, abyste zaplatil pokutu 1000 korun za znečištění a odkládání odpadu v Buštěhradu do kontejneru. Já jsem říkal, jako co to je prostě podepsán, já nevím, jak se jmenuje křestním jménem, ale jmenoval se Větvička. Tak jsem tam zavolal toho starostu, povídám, prosím tě, co to je za blbost. Tak jsem tam přijel. A říkám, prosím vás, za co mám zaplatit 1000 korun? No vy jste znečistě, tady je hlášení.
0: Je hlášení, jasně.
1: Jedna paní tady s jedním pánem o vás říkali, že vás viděli, jak jste přivez několik pytlů odpadu a dal to tady do kontejneru. Já jsem říkal, tak podívejte, jednak bydlím na Okoři. Máme 2 kontejnery. A věci, které jsou jako organického původu, tak ty spálíme. Takže já nemám nejmenší důvod, proč já bych dával do pytlu věci a vozil to do Buštěhradu. No prostě ta paní to povídala. Já povídám, no tak to je dobrý. Jo, prosím vás, když už tady jsem, je to pravda, prý jste zabil tchýni. Říkal, jak jsem zabil tchýni, a povídám, no na Okoři o vás říkali, že jste zabil tchýni. Co to je za blbost? Já povídám, no to je stejná blbost, jako že já jsem přivez jako do kontejneru nějaký pytle s odpadem. Tak mě to jako, jsem to pustil z hlavy, no a chodil jsem tam do takového krámku, kde měli diapotraviny, biopotraviny, takový, a takový prostě věci, které jinde neměli, akorát tam. A ta paní byla taková informátorka, já povídám, prosím, někdo takováhle kravina, povídá, to jsou ty lidi, co bydlejí u samoobsluhy, všimněte si, že oni jsou od rána do večera ve okně a mají snad zesilovače v uších a poslouchají, co se kde děje. Tak nakonec z toho vylezlo to, že na Okoři měl chatu vlastník Bedrna.
0: Ano.
1: A Bedrna přijel do Buštěhradu, dal si 2 piva a stál a čekal na někoho tam, nějakýho známýho, který tam něco zařizoval. A on jak se nudil, no tak si dal ty dvě lávový piva z té samoobsluhy. Když to pivo vypil, tak ho hodil do kontejneru. To bylo všechno. Ta baba zjistila, že nějaký herec,
0: jo, jasně,
1: okoře, hodil do kontejneru prostě něco. A z těch dvou lahvových, z těch prázdných flašek byly pytle odpadu.
0: Jasně.
1: A nejednalo se o krampola, ale o bednu.
0: Takže se ti potvrdila ta teorie, že na Buštěhradsku se udává. Ano. Tak. Hele, já jsem si moc krát říkal, Jirko, že když se narodí dítě v Praze, notabene v centru Prahy, na Vinohradech, na Žižkově, že nemůže prožít hezký dětství. Zkus mi to nějak vyvrátit.
1: Tak já jsem měl nejhezčí, nejkrásnější dětství a mládí na Žižkově. Já jsem teda, my jsme bydleli na Vinohradech, měli jsme krásný byt, měli jsme dokonce služku. Tatínek,
0: vy jste měli služku?
1: No, tatínek udělal závratnou kariéru jako mladý kluk u Bati. V 27 letech už byl šéf aranžer u Bati pro střední Evropu, protože asi, když mu bylo 25, tak udělal výlohu ve Florencii a panu Baťovi se to dostalo do ruky. A řekl, kdo to dělal, oni říkali Tonda Krampol, tak mi ho sežeňte. No tak táta přijel a on z něj udělal šéf aranžera. No uplynulo strašně let a asi před, já nevím, 10 nebo 11 lety jsme s Milošem Schmidbergerem, mým kamarádem, naším kamarádem, fotografem a manažerem byli ve Zlíně a pozvala nás Baťovic rodina na večírek. Panu Baťovi bylo tehdy 89 let. A já tak jsem mu to vyprávěl, tak mi dal medaily in memoria pro tatínka, takže jsem dostal od pana Bati medaily.
0: Jako jo. A k té služce, tak, prosím, kde to mě zajímá. No.
1: A najednou prostě tatínek šel po ulici, bylo mu 28 let, upad, nikdo nevěděl, co to je. A zjistili skleroza multiplex v 28 letech. No a do toho přišla druhá světová válka, takže my jsme ze čtyřpokojového bytu se služkou mazali na Žižkov do 1+0. Příšerný byt, o tom mám taky ty průdušky udělaný, protože tam se netopilo. Pod náma sklep, vedle sklad a tam pošta, no prostě hrozný. No a tam na tom Žižkově prostě jsem měl to štěstí, že to byla původně Dvořáková, když jsem byl, já byl malý, tak to byla Dvořáková ulice, ale ještě předtím to byla Libušina, ale v té době, co jsem tam viděl, to byla Dvořáková, tak tam byla půjčovna filmu Čvančara. To byla slavná půjčovna filmu a pan Čvančara zachránil Američanům některé grotesky s Buster Keatonem, který neměli ani Američani.
0: Wow.
1: Vážně, to jako to prostě udělal pro americký film jako strašně moc.
0: Ale pojďme k tomu dětství.
1: No, když to právě chci říct, zatímco ostatní děti byly u moře, já nevím, u babiček, tak já jsem byl buď na dvorku, jsem les někde přes dvorky, a nebo jsem byl v kině u Čvančaru. Já jsem byl třeba denně 12 hodin, jsem koukal na filmy, jak promítali furt těm zájemcům ty filmy, tak my jsme to znali na spaměť. Vzorem Mstitele to jsem znal absolutně na spaměť. Žabí bratrstvo, jo, takovýhle ty filmy. No a bylo to prostě strašně, strašně hezký a vzpomněl jsem si teďka, říkáš nějakou něco, tam teďka, jak jsou Olšanských zbytovy, tak je benzínová pumpa, naproti té benzínové pumpě teďka jsou tenisové kurty. Tam byl dřív rybníček. Jo? A za tím rybníčkem takhle stál barák, taková velká, a tam bydlel pan Neumann, herec.
0: Jasně.
1: Rádcové moji, ano, našli. A vedle tohohle toho pana Neumanna byla zahrádkářská kolonie. No a my jsme tam chodili krást řetkvičky, kedlubny a takový, no prostě tohleto. Já jsem tam jednou vlez a tam mě chyt takovej chlap, asi o hlavu větší Kličko, který mě takhle jednou rukou zved, ale tu kedlubnu mi nevzal, tu mi nechal. Jo? A řekl geniální větu, povídá, pojď sem ty zmetku. Pamatuj si, ještě jednou v životě tě tady načapám, tak dostaneš takovou facku, že budeš mít 20 minut ve vzduchu dlouhou chvíli. Postavil mě na zem, otevřel vrátka a nakopně do zadku, prostě já jsem vylít ben na tu cestu. A když se náhodou dostanu někdy na Žižkov do těch míst, jako jsme se shodou okolností, asi před dvěma lety jsem něco točil, tak jsme tam byli.
2: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
4: Topím plynem. A vy?
3: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme

0: reakce toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
1: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne, že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%, nájem 6,2%, vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
0: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
1: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

0: Pane prezidente, díl 55. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: My natáčíme tento pořad 29. srpna odpoledne a pokud vím, tak vy jste byl v uplynulých hodinách na zemi Žvitelce.
1: Je to hodinách, tak?
0: Před pár dny.
1: Přesně.
0: Tak před týdnem a vím, že tam jste každý rok, že to je taková tradice, že jste tam zván a že si to necháte žádný rok ujít, už proto, že to je věc, která má opravdu tradici. Řekněte, co vás tam tak táhne?
1: No ne, tak já myslím, že země Živitel, zaprvé, já trošku jsem k tomu inklinoval jako naše chalupa v jižních Čechách a tatínek se narodil tam někde a maminka tam jezdila k nevím komu a takže babička a podobně, takže tím já tam mám to pocit, že trošku patřím, nejenom Pražák, ale že jsem jestli něco, tak trošku Jihočech. No ale já myslím, že ta země Živitelka se stala takovou jednou z mála známa svátků pro ty zemědělce. Prostě jak ten komunismus zrušil všechny takovéhle náboženské a jiné události, tak najednou ta země Živitelka i za toho komunismu byla něčím, kam lidi se každý rok těšili, že přijedou, nejen proto, že tam najednou byly pomeranče a mandarinky, ale že prostě oni chtěli vidět ty nejnovější stroje a nejnovější kombajny a podobně, tak tam byly 100 000 lidí vždycky a je to pěkná událost. A já jsem tam asi tak 30krát řečnil na zahájovacím akci prostě, takže já mám pocit, že tam svým způsobem patřím.
0: Promiňte, viděl jsem fotografie z toho, z té akce, z toho zahájení a když si to porovnám s těmi minulými léty, tak tam vždycky hovořili nejvyšší ústavní činitelé, prezidenti, předsedové vlád. Tentokrát jsem viděl na fotografii vás, ale nebyl jsem na místě. Jak tomu mám rozumět, nebo jak tomu rozumíte vy, že to v tom letošním roce vypadalo trošku jinak?
1: No tak já jsem byl trochu překvapen, musím se přiznat, protože vždycky jsem tam mnohokrát hovořil jako předseda vlády a prezident a najednou tam tentokrát prvně snad ani ten, ani onen nebyl, co mě paměť sahá, tak se to ještě nikdy nestalo, nevím. Takže nicméně oba dva tyto naši nejvyšší funkcionáři tam evidentně byli a jenom se mi zdá, že se netroufli přijít mezi lidi, protože si minule vzpomínám, když jsem tam viděl, jak lidi pískají na premiéra Fialu, tak já jsem rozuměl tomu, že tam asi to nechtěl zkoušet znova, že si nebyli se sima tadyhle tu věc riskovat. Možná je to tohle, to nevím.
0: Pamatuji si nějakou fotografii, kdy jste na jevišti stál vy a vedle Miloše Zemana, nebo Miloš Zeman vedle vás. Je to i místo, kde se politici v minulosti třeba setkávali
1: Určitě.
0: K té neformální debatě a říkali si věci.
1: Určitě.
0: A ptám se zároveň na to, jestli už toto vymizelo.
1: Ne, tak já nevím, oni tam taky kde kdo byl, ale a snad to ještě nějak tak existuje, no, ale nevím, doufám, že to využívají dnešní vedoucí politici k nějakým zásadním jednáním, protože to zemědělství by to potřebovalo. Takže já doufám, že ta země Živitelka zůstane. Já jsem se tam potom několik hodin procházel, setkával jsem se tam s různými komorami, potravinářskými, agrárními, se spoustou lidí. Prostě vím, že to ty lidi berou takhle vážně a byl bych rád, aby to jako taková lidová veselice svého typu zůstala.
0: Mm-hmm. Teď můžeme plynule přejít na další tradiční akci a to jsou olympijské hry. Mm-hmm. Protože před pár dny skončily olympijské hry v Paříži. A mě tedy velmi předpokládám, že naše diváky také zajímá váš pohled a vůbec na ten článek, který o olympijských hrách napsal Dominik Duka. A já to možná začnu tu otázku, respektive citací z novinek. bývalý pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka na svém blogu přirovnal právě skončenou letní olympiádu v Paříži ke hrám v Berlíně v roce 36 a v Moskvě v roce 80. Podle něj všechny odporovali míru a přátelství. A teď jeho citace. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům. K nacismu, komunismu, k novým ideologiím, napsal bývalý pražský arcibiskup ve svém prohlášení. No, co na to říkáte, pane prezidente?
1: Tak já zaprvé se přiznám, že jsem tadyhle to zaregistroval a teprve to mě podnítilo k tomu, abych se podíval mezi blogy. Myslím, že pan kardinál má blog na iDnes nebo něco takového, ano. Jestli se nemýlím. Takže jsem si dodatečně, když všichni antidukovci, to znamená všichni ty prohalíkovci, začali ječet o tom, co pan kardinál udělal, tak jsem se teprve podíval na ten jeho blog. No. Severe, není to nic jiného než další manipulace veřejným míněním. Prostě kardinál Duka napsal nesmírně sofistikovaný, opravdu já bych řekl nesmírně sofistikovaný text. Já vím, blogy většinou jsou chatrné. Blogování je, že si člověk sedne s rukama v kapsách a má pocit, že musí teď vychrlit pár vět. To je sofistikovaný téměř teologický text, který předvádí pana kardinála jako nesmírně sofistikovaného myslitele, jako hlubokého myslitele, znajícího detaily lidských dějin, včetně detailů olympijských her před tolika a tolika tisíci lety. Takže mě to strašně popudilo, to, co se tam odehrávalo, ten Duka pouze se zamýšlí, co bylo původním smyslem olympijských her, a co se to zvrtává a co si to některé země ukradnou k tomu, když tam mohou zorganizovat ty slavnostní závěrečné ceremoniály. To jako já myslím, že je velmi legitimní, že to pana kardinála popudilo také. Mně to nesmírně připomnělo, já jsem byl na slavnostním zahájení olympiády v Londýně. A to jsem se mohl zbláznit. Prostě to byla politická agitka, zelená politická agitka naprosto odporného typu. Nevěřil jsem svým očím a najednou po 12 letech se to zopakovalo. Tentokrát ne zeleného typu, ale tentokrát progresivisticko-genderovského typu. A to, že pan kardinál protestuje proti zneužívání motivu poslední večeře páně, no to pro katolickou církev, pro kterou je poslední večeře páně jednou z kmenových vůbec událostí, tak to je naprosto pochopitelné, že to pana kardinála mohlo popudit, ale zase ta brutální reakce, která na něj byla učiněna, je opravdu dětinská, směšná, že se ty lidi nestydí. Prostě pan kardinál jemně mluví v tom svém blogu. Opakuji, to nepatří do blogu, to má být článek. Jako jemně mluví o rozdílech v pojetí interpretaci poslední večeře páně u Leonardo da Vinciho v Miláně, ten jeho známý obraz a neméně známý Tintoretův obraz v Benátkách, kde oba tyto obrazy viděli. Takže to je sofistikovaný rozhovor pana kardinála, na který drtivá většina našich smrtelníků nemá, aby si ho mohla odvážit komentovat. No ale Pisálkové v Seznamu CZ a na různý další se k tomu odvážili, takže to jsem rád, že jste tohleto zmínil.
0: No, ještě mi řekněte, v tom článku mimo jiné se zamýšlí pan Duka nad tím muž, který bije ve sportovní disciplíně boxu ženu a tak dále. Jo? A má být tvrzením toho, že sportovci byli zneužiti k jiným cílům. Myslíte si, pane prezidente, toto také?
1: No tak já myslím, že já nejsem sledovatel olympijských her v televizi.
0: Ne, vy jste sportovec celý
1: no,
0: život.
1: Já jsem, ale já jsem se podíval na basket, který tam byly v semifinále a finále a to je skoro všechno, co jsem viděl. No nicméně to, co slyšíme o tom, kdo je uznán za muže a či je ženou, nebo no, spíše uznán za ženu a či je mužem, to je přeci téma, které tady není nové, už tady je s námi delší dobu, ale ta olympiáda ho vyhrotila, vypointovala v případě toho boxera nebo boxerky a že si toho všiml i pan kardinál, to bych nečekal, že pan kardinál sleduje olympiádu, to mě potěšilo a překvapil, to musím říct, až ho příště uvidím.
0: Takže je vám to nepříjemné, když v rámci sportu muž bije ženu?
1: Tak muž nemá být ženu nikdy a jestli mu k tomu někdo ještě dá olympijské instituce, aby se tohleto v rámci něj mohlo odehrát, tak to je žalostný výsledek současné ideologie, která více a více začíná dominovat našemu světu. A já vždycky jsem panu kardinálovi říkal, že já se tomu spírám a on říká, to děláte dobře. On říkal, no a kde je ten hlas té katolické církve? Já bych chtěl, abyste byli víc slyšet, no tak on, když už není tím oficiálním arcibiskupem, tak možná to říká jasněji a ten jeho text je naprosto mimořádný.
0: Vy jste už zmínil, že se vůči němu zvedla vlna kritiky, a to i z řad těch věřících. A já tady mám teda poznámku, že jakýsi profil Pastoral Brothers, což je nějaký pan Jakub Malý, a jsou to údajně knězové, nebo možná knězové, jsou to lidé, kteří chtějí vyučovat náboženství a křesťanství a tak, tak ti napsali, nebo tenhle ten pan Jakub Malý napsal, pan kardinál opět prošvil chvíli, kdy mohl jednoduše nic neříkat. Přejeme mu poklidný důchod a nějakého asistenta, který mu bude přepínat programy na televizi a v létě mu tam vždy neomylně najde chalupáře. Je to skoro takové potupné, když lidé zevnitř církve
1: svého bývalého šéfa. To jsem nikde neviděl. A to je v kterém článku?
0: No to je prosím článek, já vám to mohu
1: ne, to je jedno,
0: citovat. Já, je to z iRozhlas a článek vyšel 13. srpna v 18 hodin a 41 minut. Ne, tak tam v tom to je.
1: To je skutečně děsivé a neuvěřitelné a dětinské. Myslím, že pan kardinál je schopen si přepínat televizní programy.
0: Ne, je tady pokus, promiňte, ještě jednu vsuvku, já tady cítím pokus o jakousi potupu.
1: Ano, samozřejmě.
0: Zejména od tady Pastoral Brothers, což mají být nějací lidé, kteří mají být zevnitř církve, já o nich nic nevím, ale přijde mi to velmi, tak se ptám, jestli by neměl třeba pan Duka nějak reagovat.
1: Já nevím, jestli reaguje nebo něco takového. Já myslím, že se ho měli zastat někteří jiní v rámci církve a myslím, že ty jsou trošku polekáni tím hrubostí toho útoku, toho ataku a proto radši mlčí. Tak dneska bychom měli připomenout, že má narozeniny mimochodem pan arcibiskup Dukův nástupce,
0: pan
1: arcibiskup Graubner, tak já bych taky čekal, že se ho trošku zastane.
0: Dobře. Ještě s dovolením k jedné tradiční události, která byla přerušena, ale teď se vrací. Včera jsme se dozvěděli v médiích, že se bude opět konat Velká cena Brna. Že to stát zdaní nás všech nějakým způsobem zadotuje, že na brněnském okruhu bude dán nový povrch, což určitě nebude levná věc. Co si myslíte, pane prezidente, potřebuje naše zem Velkou cenu Brna, závody silničních motocyklů?
1: Já myslím, že máme brněnskou I když je sporné, jestli je víc brněnská nebo ukrajinská vláda, ale máme brněnskou vládu, no tak, takže si ta vláda přidělí o kousek víc peněz, než které by jim přidělala, Brnu přidělila asi jiná vláda a navrátí tam tadyhle to závodiště. Budiš, ale já nejsem ten správný člověk, který by měl hodnotit tyhle ty závody. Já jsem na nich nikdy nebyl. Ne, já ne, to nejsem směrodatný.
0: No ale občanem naší země jste.
1: Jsem, já vybavuju se už kdysi za komunismu, že prostě, když jsme se vracívali v neděli večer z chalupy z jižních Čech po té velké ceně Brna, tak tam byly tisíce enderáckých motocyklistů a totálně zahltili naší dálnici D1 a z Beneševa se vůbec nemohlo přijet do Prahy. To je moje vzpomínka před 40, 50 lety.
0: Ale předpokládám tedy z toho, co říkáte, že jinak vám je to asi jedno. Velká cena sem, velká cena tam. Tak, teď vy už jste zmínil Ukrajinu, tedy česko-ukrajinskou vládu, jak jste vtipně řekla. Prezident naší země Petr Pavel poskytnul 19. srpna rozhovor serveru Novinky a Právu tedy, a kde uvádí, že Ukrajina by mohla vstoupit do NATO. Než se dostaneme k některým podrobnostem, řekněte, je to možné technicky? Nebo je to přání pana prezidenta?
1: Možné je všechno. Možné je všechno, protože bez ohledu na všechny fráze o složitých přístupových řízeních a podmínkách, předpodmínkách a tak dále, vstup do NATO stejně jako do EU je politickým rozhodnutím par excellence, které je klidně možné odhlasovat na příštím setkání NATO a když zadupou Spojené státy, tak je klidně možné to odhlasovat. Takže ptáte-li se, jestli je to možné, já si myslím, že možné to je. Jestli je to správné, to je něco úplně jiného. Já opravdu nikdy nezapomenu, když jsme měli složitá vyjednávání vstupu do Evropské unie a do NATO, kterých já jsem byl jako předseda vlády a prezident účastníkem, tak já si vzpomínám, že tam kladli 1,000,001 podmínek a všimli si, že jsou nevyjasněné poměry v českých severních Čechách a v severních Čechách a že jsou nevyjasněné něco a že jsou tam problémy a že není možné nás do těchto institucí vzít. A tehdy se rozhořelo další kolo masivních střetů v severním Irsku. No a severní Irsko spolu s Anglií, samozřejmě s Velkou Británií, samozřejmě bylo už tehdy členem obou těchto institucí. A já vím, že jsem někde provokativně na tomhletom fóru prohlásil, když sleduju ty podmínky, které my tady musíme splnit, a teď se koukám na to, jak se rozhořely pouliční násilnosti a boje v severním Irsku, čili členské zemi, i NATO, i EU, tak já jsem říkal, to budu muset jako předseda vlády někde na jihu Čech nebo východě Čech zorganizovat nějaké takovéhle boje a třeba nás potom do toho NATO vemou. To je drzá věta, kterou jsem před nekonečně lety, před čtvrtstoletím prohlásil, ale to mě zůstává prostě v mysli pořád. Takže to, že by se mohlo přijmout stát, který není jasný, jaké má hranice a kam všechno, kam všude patří, a přes toho vzít do těchto organizací. Konec konců, ale dalo by se říci, že to by nebyla úplně novinka.
0: Dobře, ale co by to znamenalo?
1: Já chci, že novinka ne. Kypr taky přijali. A Kypr je rozdělená země a tak dále. A taky ho přijali do těchto obou organizací.
0: Dobře, ale pokud by to bylo myšleno vážně...
1: To je myšleno vážně.
0: Počkejte, pan prezident náš to asi myslí vážně, ale ten o tom zjevně nerozhoduje. Jo, on to uvedl v nějakém rozhovoru. Takže kdyby to bylo myšleno vážně, začala nějaká ta přístupová jednání, jak by to mohlo působit a co by to mohlo udělat v té dnešní rozkolísané době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, Ukrajina napadla Rusko a dějí se věci nevídané. No, ne, ptám já, se, jestli to není přilití oleje do ohně, pane prezidente. No,
1: je všechno přilívání ohně, oleje do ohně, samozřejmě. A jestli je něco novějšího nové, takhle jako ten výrok prezidenta Pavla, tak je to přece jenom ukrajinský vpád do Kurské oblasti v Rusku, tak to je taky velmi otazníkové, k čemu to je provedeno, co to může přinést, jak pro tu válku, tak pro ty útočící ukrajinské vojáky, jestli to nespíš nevznikne nějaký kotel, ze kterého se budou složitě dostávat. A
0: jak to čtete vy?
1: Nevím, já jsem četl v jednom švýcarském týdeníku jako půvabnou. Dotázali se asi deseti šéfů ve švýcarském týdeníku, šéfů deseti amerických politicko nebo zahraničně politických think tanků ve Spojených státech, co si myslí o této akci. Tak jsem si to potrhával a zaujalo mě tam číslo. Jinak je to názor všechno. A on říká, ten autor říká, nevím, měli bychom to nějak jako vyhodnotit a dát do správných proporcí. Rusko, teda Ukrajina dneska tím vpádem do Kurské gubernie, nebo jak se to jmenuje, dneska drží 0,00588 jako v podstatě 6 tisícin území Ruska. 0,06 zaokrouhleno nahoru. A Rusko má v Ukrajině pod kontrolou 20% území Ukrajiny. Mně se zdálo, že i tahle dvě čísla trošku to uvádějí do nějakých proporcí, do nějakého kontextu. No.
0: Dobře, takže provokace?
1: Nevím, to říkám, to by byla jedna z těch výkladů. No. Oni to tam jako skoro bych řekl, že jako řada z těch lidí, amerických šéfů těchto think tanků říká, myslím, že to je trap, že to je past, prostě. Fale, to bylo německy, že do ní vstoupila ta Ukrajina. Druhá věc je, říká, že to bylo, že někdo tam říká, že to bylo zejména pro pokus ovlivnit americké a západní myšlení a předvést, že ta Ukrajina na to ještě má, aby zaútočil. Takže to, ten autor to označil za PR akci, výlučně PR akci, což je další slůvko, kterého jsem si všim v tomhletom, nevím. Takže to hodnocení tamní bylo, na druhé straně tam bylo správné hodnocení, že to Rusko evidentně neumělo zareagovat a nepředpokládalo to, nečekalo to, což, a já myslím, že tam zněla docela dobrá věta, že ukazuje, že se to ruské vojenské velení ještě od těch sovětských dob moc nezměnilo. To je, myslím, další takový soud, který doporučuji každému přečtení, tenhle velký třístránkový text. A já myslím, že současně taky tam někdo z těch autorů říkal, a já myslím, že to je relevantní úvaha, tam říká, že tahle ta akce ve smyslu ta nereakce ruská nebo neschopnost, neumění vhodným způsobem zareagovat, že jenom potvrzení bláznovství představ některých lidí, že by Rusko mělo v úmyslu zaútočit na Evropu. když neumí zastavit tadyhle ten mini útok těch pár tisíc vojáků, tak ten jeden z těch autorů říká, no to snad těm, který pořád myslí, že Rusko má v úmyslu zaútočit na západní Evropu, tak já myslím, že snad tenhle výpad z toho vyléčil, z téhle představy, což je taky chytrý argument.
0: Na druhou stranu na Ukrajinu zaútočit uměli, abychom to ještě tak. Určitě jste, pane prezidente, přinejmenším v médiích pozoroval vývoj onoho případu, kdy ukrajinští potápěči se souhlasem prezidenta Zelenského výrazně poškodili Nord Stream. Jo? Určitě víte, o čem mluvím. Posléze náš český prezident Petr Pavel pravil na oficiálních místech, že to byl legitimní cíl váleční. Za což dostal tak trošku ťavku z Německa, protože Němci si toto nemysleli. Řekněte mi, podle vás byl to legitimní vojenský cíl, může se ve válce všechno a překvapilo vás, že Ukrajinci za souhlasu svého prezidenta toto udělají?
1: Nevím, já jsem dlouhou dobu, jsme na začátku, když se to stalo, tak jsme hltali všechny možné interpretace, kdo, jak, proč to udělal. Já myslím, že už trošku ta vlna je za námi, takže já články o Nord Streamu už dneska nesleduju a nečtu a tak dále. Jestli to bylo opravdu udělané Ukrajinou, tak já myslím, že to byl hloupý čin a hloupý krok, ale já fakt nevím, to nechci spekulovat. Ne.
0: No, vzhledem k tomu, že na ně byl vydán zatykač v Německu, tak to asi není až taková spekulace a to bylo potvrzeno ze všech stran. To já to nečerpám z žádných diskusí někde pod články.
1: Ježíš, já vás nepodezírám k sebere, že byste to čerpal z nějakých dezoláckých blogů, to přeci, to snad by se vám nemohlo stát.
0: Určitě ne. Tak prosím, víte, ono, někteří odborníci na bezpečnost tvrdí, že to, co se stalo po začátku války na Ukrajině, to, že sem mohli naprosto nekoordinovaně přijít Ukrajinci v jakémkoliv množství a jakéhokoliv druhu, tak odborníci říkají, že se sem mohou a pravděpodobně vracejí nejrůznější mafie spolu s nimi. Já jsem shodou okolností dnes na novinkách četl článek s titulkem Ukrajinci kradli luxusní oblečení v Polsku a Německu, prodávali ho v českých obchodech a tady je vylíčeno, že škoda byla za 38 milionů. My neustále slyšíme, jak je fajn, že sem přicházejí Ukrajinci, ale ono to má i druhou stranu. Nemáte obavu, že to s přílivem těch Ukrajinců sem může také špatně dopadnout, že sem právě budou polezou tyto mafie a že tady Ukrajinci udělají víc škody než užitku?
1: Já jsem zásadním protivníkem jakýchkoliv migračních toků. Jakýchkoliv migračních toků, kterýmkoliv směrem, odkudkoliv, kamkoliv. Absolutně já jsem přesvědčen, že je normální žít v zemi, kam patříme, kde jsme se narodili, jehož jazyk, kem mluvíme a kde chceme nejenom se narodit, ale mít i někde na špitově svůj hrobeček a tak dále. Já jsem zásadně antimigrační člověk a nemohu s tím souhlasit. Že má migrace v sobě ještě tu složku těch super špatných migrantů, lidí, kteří jsou evidentně ze zločinných prostředí, tak to je samozřejmě přílepek k té celkové migraci. Já odmítám i to první, i ten celek, nejenom tadyhle to, co je tam k tomu přidáno.
0: Mm-hmm. Ještě tedy jeden článek na podobné.
1: Vy jste prostudoval tolik věcí k sobě.
0: No, víte, pane prezidente, kdykoliv k nám přicházíte, tak já předtím dva dny a dvě noci studuji článek.
1: Ježiš, to já budu muset zkusit příště taky, abych vám mohl být rovnovážným protivníkem.
0: Tento váš humor nemám moc rád, pane prezidente, ale vydržím to, ano. Tak ano. Prosím, konec imigrační naivity. Solingen je bod obratu. naléhá německá opozice na Scholze. My všichni víme o tragédii, která se stala. Dokonce se začíná mluvit nahlas v německou deportaci, což je slovo, na které my jsme citliví u nás v České republice. Řekněte, souhlasíte s tím, že tragédie v Solingenu může být skutečně bodem obratu?
1: Tak v Německu došlo za ta léta k tolika tragédiím, kdy se pokaždé prognozovalo z určitých stran, že už to bude od obratu a že už si to Němci normálně nenechají líbit a že už poženou prostě vládu, která to dovoluje, pryč. V tomto smyslu já myslím, že Solingen je jenom jedna z událostí tohoto typu. Že možná někdy je to, kdy ta poslední kapka způsobí, že ten hrnec přeteče, to můžeme se domýšlet. Evidentně vidím z reakcí některých lidí, že ten Solingen tuto roli možná sehrát může, když vidíme výroky podivné německé ministryně vnitra, která je velmi promigrační, tak najednou ona se tváří přísně a přitvrdila, i když já jí nevěřím ani slovo, teda samozřejmě. Jedu příští týden řečnit na takovou velkou akci do Stuttgartu příští sobotu. Tak jsem zvědav, jak tam uvidím atmosféru na této velké celodenní konferenci a vůbec tam v tom městě a v tom kraji.
0: Teď, pane prezidente, velevážná věc a zajímá.
1: Či to teďka to bylo nevážné, nebo jak to je?
0: Řekl bych, že teď je to stejně vážné, ale dotýkající se nás všech. Před pár dny v XTV byla na rozhovoru paní Lenka Šimůnková, což je maminka dívky Elišky, která byla zavražděna 21. prosince loňského roku při té strašidelné věci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ona nám tady v rozhovoru, ta maminka té dívky, vyprávěla strašné věci, že jí nechtějí říct spoustu informací, že jí nechtějí říct pravdu ani policii, ani ministr vnitra, ani na té fakultě, a prožívá to velmi těžce. A myslím, že ten rozhovor byl do jisté míry velmi emotivní a ta paní nemá nikde zastání. A já jsem dnes na Echo 24 četl článek o tom, že rodiče některých těch dětí zastřelených a zraněných požádali o schůzku premiéra, požádali o schůzku prezidenta naší země. Doposud nedostali žádné stanovisko a vypadá to, že ani jeden z nich zatím je nehodlá přijmout, na to, aby reagovali nějak promptně. Zatímco prezident České republiky jakousi dívku, na kterou měl někdo plivnout nebo něco, přivítal na Pražském hradě za pár hodin. Vzpomeňte na dobu, kdy vy jste byl prezidentem. Zachoval byste se jinak, pane prezidente?
1: Tak já myslím, že prostě prezident má komunikovat s lidmi co nejvíce a všemi možnými způsoby, že tohle to je jedna z klíčových událostí našeho posledního období. To je jasné, že to vyvolává všechny tyhle ty věci. Je jasné také, nevím, já nechci radit nikomu a taky nevím, jak spolu komunikujou s těma lidma, nevím, fakt k tomu nechci nic říkat. Já si myslím, že by to bylo dobré, ale na druhé straně si dovedu představit, že ten prezident řekne, nebo no ale já jim stejně nepomůžu, co já jim mám tady říct, jako vyjádřit nějakou, jo, já myslím, že takhle možná uvažuje, že nevím, jak se má bránit takovému nátlaku, nevím. Já myslím, že má být komunikativní s lidmi v takovýchto situacích. Tečka.
0: Mají rodiče těchto lidí po takové tragédii dostat odpověď na všechny otázky, které kladou?
1: Já si nedovedu představit, jaké tajnosti by měly zůstat utajeny. Prostě já nevím, jenom by to by muselo nějak, jako chápu, že by možná policie nebo někdo nebo škola mohli prostě sebe chránit tím, že nechtějí ukázat, jak byli nepřipravení a podobně. To si jako představit dovedu, ale jinak nedovedu si představit, co by mohl v tom být problém. Nevím proč a nevím jak.
0: Tak četl jsem 15.8. na stránkách Institutu Václava Klause článek vašeho kolegy, pana doktora Weigla, který byl na ekonomická témata a říká, že české ekonomice se nedaří. Průmyslová výroba v Česku poklesla oproti loňskému roku o 3,4%. Inflace naopak proti očekávání minulý měsíc stoupla v meziročním vyjádření na 2,2%. Zatímco předseda vlády říká, že naší vlády, pan Fiala, že už máme nejhorší za sebou a že se začíná dařit, ta fakta z článku pana doktora Weigla o tom nesvědčí. Jaká je podle vás situace?
1: No tak já myslím, že pan doktor Weigl připomenul nebo shrnul naprosto všem nám známá data o to, že česká ekonomika evidentně stagnuje. A jestli jsme dlouhodobu říkali, že rok 2019 ekonomicky HDP bude dosažen až po 5 letech v roce 2024 a že to je hrozná doba, že to je nejdýl v celé Evropě a to jsou texty, které jsme psali jeden za druhým, tak prostě teď to najednou začíná vypadat, že to možná ani ten rok 2024 nestačí a že to bude až po 6 letech, ne po 5 letech. V tom budeme skutečně v Evropě naprosto, naprosto unikátní. Nicméně já mám pocit, že žádná jiná země v Evropě nemá vládu našeho typu, která preferuje všechno jiné, než reagovat na problematiku České republiky, která se pouští do všemožných úvah o Ukrajině, která se pouští do všech možných green dealovských hloupostí a obhajuje za každou cenu. Ta ekonomika naše prostě stagnuje, tečka, ty věty říkáme zleva, zprava, všichni možní a pan doktor Weigl jeden článeček tohoto typu napsal, ano, ale opakuji znova, to, že jsme si říkali hrůza, že nám to trvalo 5 let, jediným, aby jsme dosáhli před covidovou úroveň, tak prostě ono to možná nebude ani v tom letošním roce. To se potom samozřejmě těžko splní nejrůznější plány a cíle této vlády. Tak jestli teď vyrostl spor o platy ve školství, no tak prostě jestli ta ekonomika znova klesne a jestli ještě nedosáhne úrovně roku 2019, no tak ať si ty žadatelé o zvýšení platů ve školství podívají, ať se zamyslí nad tím, jestli je možné, aby to zvýšení těch platů ve státních zařízeních bylo z čeho platit. No prostě, jestli ta ekonomika klesá, tak žádný, že bude Fiala, Stanjura, Beck a všichni další nemůžou mít více peněz k dispozici, aby zvyšovali platy na dnešní úroveň. Detail, triviální, banální, není k tomu co dalšího říci.
0: Za pár dnů tady budou krajské a senátní volby, respektive volby do třetiny senátu, abychom to řekli správně. O tom, ať jsou jakékoliv volby, tak se říká vždycky, že tyto volby jsou klíčové. Tak jsou i tyto volby klíčové, pane prezidente? Nebo jsou to volby druhé kategorie?
1: Tak zaprvé si nemyslím, že by v krajských volbách mohlo dojít k takovým zvratům, že by mohli jakýmkoliv způsobem pohnout pohnout Českou republikou, to si nedovedu představit, co by se muselo stát, jestli získá kousek více hlasů, prostě ano, než ODS, to si představit dovedu, ale
0: vzpomeňte si na oranžovou tsunami.
1: No právě, protože si na to dobře vzpomínám, takže já myslím, že v tom se nic velkého nestane, třetina Senátu. Ten Senát je tak beznadějně zabetonován, že i když by se podařilo, že z té třetiny se prostě tam dostane pár normálních lidí, kteří budou schopni na vaše dotazy tady odpovídat podobným způsobem, jak jsme odpovídali my. Budiš, možná kéž by se něco takového podařilo, ale žádná změna naší země to nebude. Psychologická změna, to může být o kousek větší facka Fialovi nebo menší. To jako o to asi celé tyto volby jsou. Mě to nikdy nenapadlo to takhle nazvat, ale když už jsem to takhle teď vyšknul, tak to budu teď ten měsíc pořád opakovat. Ano, jde o to, jestli to bude větší potupa vládnoucí pětikoalice nebo menší.
0: Těším se na další díl, pane prezidente.
1: Já vidím, jak se usmíváte, že to je dobrá závěrečná věta, no, ale to jsme neplánovali.
0: Tak já si to musím někam poznamenat. Děkuju a nashledanou.
1: Děkuju také, nashledanou.
0: Pane prezidente, díl 55. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom

0: Kapitola 7. Byl jsem levný, no a co? Béďa, obávaný soudce, sedí se svými kamarády patřícími do stejné skupiny. Soudili na zakázku. Sem tam byli při nějaké levárně přistiženi, ale vždy se jim podařilo vyklouznout jako hadům z proutěného koše. Toho neproniknutelného koše, ve kterém i ty nejjedovatější kobry nosí jejich majitelé na různé atrakce v Thajsku. Při chvíli nepozornosti je had pryč a pak mezi diváky vznikne panika, která je vhodná k nafilmování. Domorodci se tím mnohdy baví a schválně kobru, která je před chvílí zbavena jedu, takto pustí. Takovýto boj chyceného soudce za ruku je krutý a většinou, když ho pevně nedržíte, zle dopadnete. Je to opět jako s tou kobrou, která ještě ve váčcích pod svými zuby je tmá. Tomu se říká v Thajsku polibek smrti. Chlapci cvičení na neuvěřitelnou rychlost tento polibek předvádí. V obrovské rychlosti, kdy hada dostatečně vydráždí a ten na ně zaútočí, skokem se had přiblíží k jejich rtům na takovou blízkost, že chlapec hada políbí a zároveň druhou rukou chytí za hlavou a odtrhne od svých rtů. Rychlost je fantastická, jedná se o tisícinu vteřiny. Pak vezmou sklenici potaženou fólií a hadovu hlavu přiloží ke sklenici. Rozuřený had kousne do sklenice a fólie, kterou překousne. Smrtící jed vytéká pomalu do sklenice a dav diváku ani nedutá, upřeně hledí na tu neobvyklou podívanou, na polibek smrti. Ovšem, když se nepodaří hada v té tisícině vteřiny správně chytit, tak má chlapec smůlu. Místo polibku jsou jeho silně prokrvená část těla, rty, plné jedu a začíná předem prohnaný boj o život. Tak je to s kobrou, jejím jedem a hochy, kteří riskují denně život touto podívanou pro turisty. Polibek smrti může dostat i ten odvážlivec, který upozorní na nepravosti soudce. Jen zřídka se stane, že je takovéto upozornění bráno vážně, prošetřeno a všivárna potrestána. Zde platí přísloví, ruka ruku myje a nevinný, ať v lochu schnije. A mnohdy se stane, že právě ten, kdo upozorní na nepravosti, je potrestán. Dnes se dělá justiční chunta, jak sami sebe nazývali, na zámečku, který patřil jednomu z nich, a u sklenice šampaňského řešili závažný problém. Soudce Teodora chytili nejen za ruku, ale dokonce nafilmovali. Byla to prekérní situace, protože to se nedalo zakrýt jenom nějakým kárňasem. Navíc to měl řešit někdo mimo partu a ten ho nepokryje. Je to takový poctivý blbec, který chce, aby soudci byli spravedliví. Jo, myslíš Jirku, tak to je opravdu v prdeli, ten patří do skupiny spravedlivých. Ozval se hlas z druhého konce útulné klubovny, kterou na zámečku jeden z kumpánů zřídil. Všichni se otřepali, jako by byli zasaženi kulovým bleskem a to hned třikrát za sebou. Někteří omdleli. Béďa se svými prasárnami sesunul k zemi jako první. Spravedlivý byla obrovská část justice, která nepřipustila, aby ruka ruku myla. Nepřicházelo v úvahu, aby cokoliv odflinkli, či dokonce soudili na objednávku, či za viděnou povýšení. Když slyšela partička spravedlivý, v tu ránu se viděli všichni v teplácích mezi mukly, možná právě mezi těmi, které ve vykonstruovaných případech poslali za mříže, či jim jen tak z plezíru otravovali i 10 let života. Teodor seděl jako zařezaný a chvílemi plakal. Nebylo to vlivem alkoholu ani návykových látek, prostě měl strach. Aniž by ho ostatní museli pobízet, rozpovídal se, co se vlastně stalo a že je zcela bezradný. Za každou větou zopakoval. Nebral jsem moc, dokonce mi stačila i láhev whisky. Vůbec nechápal, že brát úplatky za to, že někoho nevinného pošle do vězení, či naopak jednoznačně vinného vraha osvobodí, je pro soudce smrtící. Vůbec mu nedocházelo, že on je spravedlnost, kterou nesmí jako její představitel zneužít. Ostatní poslouchali a nebylo jim z toho vyprávění dobře. Všichni, jak tu seděli, měli stejné zkušenosti. Ale za 150 tisíc, tak to by nehnuli ani zadkem. Ten Teodor je ale blb, pomyslel si téměř každý z nich. Soudil jsem dva hochy. Případ byl jasný jako facka. No a jeden z nich přišel a nabídl mi 150 tisíc, abych odsoudil toho druhého. Byl jsem tou sumou tak překvapen, že jsem jen kývl, požádal ho, aby mi to druhý den přinesl do kanceláře, že o zbytek se postarám. A to bylo v doláčích nebo v eurech? Opět se zeptal jeden z přísedících. Zmatený Teodor nereagoval, protože představa, že úplatek mohl být v jiné měně, toho ani nenapadlo. Taková suma, to by snad odsoudil i brunejského krále. I v této tíživé situaci si Teodor chtivý peněz utřel ukazováčkem slzu, která se mu vehnala znovu do očí, ale nyní to bylo z jiného důvodu. Jen tak mu totiž problesklo myslí, byl jsem asi levný. A jak tě mohli chytit? Dotazy se sypaly ze všech stran, ostatní chtěli být poučeni v případě těchto nesolidních nabídek. Já vám ani nevím, později jsem zjistil, že se s tím druhým zločincem dohodli, že mě nejen oholí o prachy, ale že je budu muset zprostit oba, jakože se nic nestalo. Jak se nic nestalo, ta mrtvola tam byla. No a byli tak protřelí, že si vyjeli několik mých rozsudků, kde jsem postupoval obdobně. Ale chlapi, fakt, takovou nabídku na takové prachy jsem dostal poprvé. Toho jednoho jsem uznal nevinným za lahev whisky. Byl to takový chudák, navíc neměl. Ostatní přítomní začali brát Teodora za vlastní ohrožení a byli naštvaní, že tu s nimi sedí. Jeden po druhém se začali omlouvat a vytrácet jako žížaly po letním dešti. Nejdříve jsou jich plné silnice a najednou jsou pryč, ani nevíte, jak zmizeli. Hostitel by toho idiota Teodora nejraději vyhodil, ale nešlo to. V duchu si vyčítal, že ho sem zval, vždyť ho ani pořádně nezná, že je to pitomec, o tom kolovali story. Je pravda, že když cokoliv potřebovali odsoudit, bez okolku pomohl, to zase ano. Ale tohle, tak se nechat nachytat. Nakonec zůstali sami a hostitel se ho nemohl zbavit. Opilý Teodor mlel dokola, že nebyl přece drahý, pokud se z toho nevykroutí, mohl by mít přece nižší trest. Pak se ještě rozlítostnil, že soudce ze známého případu už sedí, možná, že je dají spolu, aby si byli oporou. To už mlel páté přes deváté a hostitel se rozhodl, že ho nechá svým autem a svým řidičem, který mu dělal jak řidiče, tak zahradníka v jedné osobě, raději odvést domů. Opilého ho nemohl nechat řídit a taxíka volat nechtěl. Taxikáři jsou takoví chytráci, mají dobrou paměť, dokáží si věci pospojovat a kdo ví, co by mohli za nějakou dobu žvanit, kdyby Teodora poznali v televizi, kdyby ho skutečně usvědčili a soudili. Kdo ví, jestli by si nevzpomněli, že byl u něho, že byl opilý, začali by ho spojovat s ním a pak je jen krůček k tomu, kde vzal na zámeček, že to není možné, aby soudce vlastnil zámek, že to není možné ani v Itálii a tam je mafie hodně tolerantní a tak dále. Prostě tyto komplikace nepotřeboval a věděl, že v této chvíli vidí Teodora naposledy. Už se s ním nesetká, maximálně na chodbách soudu. Doslov. Teodora nakonec usvědčili, soudili, dostal 5,5 let natvrdo asi proto, že byl ke svým obětem schovývavý. Byl levný, jak sám říkal. Nebral za svůj rozsudek hodně. Nakonec byl propuštěn po pár měsících na základě dovolání. Pro soudce, pokud se jako nejvyšší moc spravedlnosti dopustí úmyslně nespravedlnosti, je i doživotí málo.
1: Ujel jim vlak a bylo jim míň, snad o 10 nežli měl.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Každý

soubojů.

0: Posvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel.
2: Já jsem taky přišel rád.
1: Já vás totiž pozoruju a když na YouTube najdu nějaké vaše povídání, královsky se u toho bavím. Včera večer jsem někde našel historku s dámou, myslím, že toho času v jiném stavu, kterou jste operovali a jak jste říkal, my tam máme to zařízení za ty miliony a byl u toho ten porodník s tím naslouchátkem z roku 1481, to se fakt stalo.
2: To se stalo jako nic proti tomu, protože ono samozřejmě to klinické sledování je to nejlepší a ta paní byla, já nevím, v 6., 7. měsíci, takže on si kontroloval ten plot a to jde asi opravdu nejlíp tím naslouchátkem, no ale působilo to bizarně, protože tam opravdu jsou všechny ty naše mašiny a on tam povídal s tím letím, jestli to vyvinuli v roce 1480, to já nevím.
1: To jste říkal jako ironii, to jsem pochopil.
2: No, jasně.
1: Ale po 6 hodinách řekl stop.
2: Jo, zarazil nás a jako asi věděl proč, protože ty lidi tomu rozumějí, že jo, to zase jako na profesionála se člověk spolehne, je blbost se nespolehnout na profesionála, že jo, takže když nám řekl, že už je toho dost, no tak jsme skončili.
1: Předpokládám, pane profesore, že u vás se někdy stává, že uvidíte lidský mozek až ve chvíli, kdy ho jdete operovat. Mm-hmm. Umím si představit, že vaši kolegové vyšetří a tak a vy jdete k té operaci, nebo ho uvidíte poprvé v životě.
2: Já toho pacienta vidím předtím.
1: Vidíte vždycky. Ho vždycky, jo.
2: Jo. No to je přinejmenším ten informovaný souhlas, ten musí ten člověk podepsat jako se mnou a je přinejmenším slušnost toho člověka tak nějak jako realisticky poinformovat, oč jde, takže...
1: No, mě by zajímal ten jeden okamžik. Mm-hmm. Když ten mozek uvidíte a toho pacienta jste předtím neviděl, neměl jste možnost tím hovořit, jestli na tom mozku poznáte, jestli vám tam na tom stole leží chytrý člověk nebo blbec?
2: Nepoznám.
1: Nepoznáte?
2: Nepoznám.
1: Všichni mají
2: stejný. Všichni,
1: úplně stejný.
2: No, ono, ty počítače taky vypadají všechny stejně, to hardware, že jo? A pak jde o to software, takže já nemám šanci u toho člověka poznat to software, že jo? Já vidím tu anatomickou strukturu, která je identická u všech a poznal bych samozřejmě malé dítě od 90-letého člověka, to takový problém není, ale jako poznat, jestli je chytrej, hloupej, krásnej, ošklivej, rasu, ženská, chlap, to nejde.
1: Černoch i běloch má stejnou barvu mozku.
2: Stejnou barvu. Jakmile říznete pod kůži, tak už jsou všichni stejně barevní.
1: Stejný. A prosím vás, teď jsem tam četl, když jsem to studoval, já teď během víkendu jsem si to dal, jo?
2: No.
1: Ale tolik věcí mám, že bych vám od zítřka mohl asistovat na sále.
2: To není tak, ta vlastní operativa je to nejjednodušší na tom.
1: No vy jste dokonce někde řekl, že to může dělat člověk s maturitou.
2: No tak dokonce, když je to přehnaný, tak se říká, že to říkal můj kamarád John Garfield, který možná za to dostal knighthood, že Sir John. A on říká, že naučí operovat opici, ale nenaučí neoperovat. Kdy ta operace?
1: Rozhodnout.
2: Což je to rozhodující, že jo? Jinak to pak, to vlastní operování, to už je řemeslo. To je jako Dalí uměl kreslit, ale něco k tomu bylo potřeba navíc, že jo, aby z toho byly ty nádherné obrazy. Jo, stejně tak se naučíte hrát na housle, ale něco to zase potřebuje
1: no
2: ještě dalšího.
1: To důležité. Já jsem mimo jiné se dočetl zaprvé, že mozek plave. Tak to jsem nedušil. Já jsem, že tam někde sedí.
2: Ne, on tam nesedí jen tak, on tam opravdu mírně plavčí v
1: tekutině. Se pohybuje trošku třeba?
2: On, když to odevřeme, tak on se pohybuje s tepovou vlnou. Takže on není úplně jako nehybný ten mozek, ale pohybuje se tepe vlastně jako... Co já vím, co tepe někde jinde mimo
1: biologii.
2: Srdce třeba tepe, tak ten mozek taky trošku tepe s tou tepovou vlnou právě, jak tam jde. Ale je vlastně ponořen v tom mozkomyšním moku, kterýho je, já nevím, 250 ml. A víceméně opravdu v tom mozkomyšním moku plave ten mozek.
1: No a co mě teda zaujalo nejvíc, a musím říct, že to mně nepřijde úplně fér, že muži mají mozek 1,5 kg, zatímco ženy 1,30 kg, jsem četl.
2: No, je tam 300 gramů rozdíl.
1: Což považuji za lehce diskriminační, pane profesor.
2: Nepochybně to diskriminační je, ale je to takový biologický fakt, který se dost dobře nedá nějak...
1: A čím to je způsobeno?
2: Jo, to já nevím. To já nevím, ale je to dáno asi geneticky, je to dáno vývojově, je to dáno prostě tím, že takhle ten lidský organismus narostl. Hmm. Ono to není jediný rozdíl mezi ženskými a chlapy. Že jo? To
1: jako těch... Ještě tam je něco?
2: No, je tam toho dost, jděte po ulici a koukněte se. No to... vypadá, že...
1: Já jsem myslel na to mozku.
2: Ne. Tam rozdíl není, zase nepoznám, jestli je mužský nebo ženský, protože nemám možnost, že jo, odhadnout ten 300 gramový rozdíl. Takže to je stejný, že jo, ta funkce je stejná, ty základní všechny funkce, ale těch rozdílů pohlavních je daleko víc.
1: No to pochopit, jo, tam to, jako naše, tam, to já rozumím, ale my se budeme bavit na té naší úrovni,
2: zůstaneme u toho,
1: protože my jsme neurologové.
2: Jako, ano. Takže, no na to já jsem citlivý, protože mě dost často označují právě za neurologa, prostě? Ale to já nejsem. Já jsem neurologický chirurg. V angličtině je to surgical neurology. A yes. Medical neurology, jo? A neurologové, to je přeci jenom jiný obor, i když ten jazyk je stejný, neurologičtina, my si s nimi rozumíme nejvíc. My nemáme třeba prakticky žádnou styčnou plochu z normální chirurgií, protože břicho je jediná oblast těla, kam my se prakticky nedostaneme. Mm-hmm. Jo? Ale z neurologie máme všecko úplně společné, ale přesto jsou tam zcela specifické nemoci, které řeší oni, a zase zcela specifické nemoci, které řešíme my.
1: Berte to jako drobný přešlap sekundy.
2: Ne, to mě to zase nevadí. Úplně... Takže se mu mohli hned osvětlit. Že?
1: Rozumím tomu. A víte, to je, já jsem to původně nechtěl vůbec říct, ale teď, když jsme u toho, jak se ptám, já jsem i googloval, jestli se dá na mozku přivrat.
2: Jako
1: tak to je, řeším to celý život. Říkal jsem si, jestli i na tom, kdyby mě to Beneš zvážil.
2: No, zvážit se dá, když by člověk vyndal, což no, to dobře nejde, že? Ale přibrat na něm to nejde. Takže ten mozek neovlivníte, protože ten mozek je ten člověk. Ten mozek je to rozhodující, to hlavní. On rozhodne, jestli přiberete jinde. On rozhodne, jestli budete mít takovouhle hladinu cukru. On rozhodne, jestli budete mít takovýhle krevní tlak. On rozhodne, jakou budete mít frekvenci dýchání. Všechny takové ty bazální funkce. On rozhodne, jaký budete mít hladiny, kterých elektrolytů, nátrium, kálium a takovýhle. Ale zrovna, že by sám sebe moc ovlivňoval, to ne.
1: To ne, no jest.
2: A už vůbec neváhově, že jo to.
1: Takže já můžu říkat, že třeba na mozku jsem nepřibral například vůbec, když by
2: to klidně jako... můžete, protože ono zase to, co je jakoby ten mozek, teda to hlavní, to jsou ty nervové buňky, tak těch je z těch 1400-1500 gramů jenom desetina. Zbytek je takzvaná glie, to je takový podpůrný aparát, který se stará o to, aby ty neurony držely v těch místech, kde mají, že? Aby přežívaly dobře ty vlákna nervová, vyživují ten mozek. To je taková jako zase další servisní zařízení pro ty vlastní nervové buňky. Mm-hmm.
1: No ale víte, taky jsem si říkal, protože se bavíme velmi amatérsky, aby to lidé co možná nejvíc pochopili, jako co všechno vy můžete a nemůžete. Protože vy to nemůžete zase tak moc. Četl jsem...
2: Jako, můžeme na jednu stranu hrozně moc, na druhou stranu, když se dostaneme do určitých oblastí, tak jsme víceméně vedle. Jo? Ale to, co v současné době my s tím mozkem umíme, tak to je to, co je zhruba asi tak vrchol medicíny, protože některé ty naše nádory je asi to nejvíc, co se dá na člověku vůbec operovat. Ale v porovnání s tím, jak složité zařízení, jak gigantický zařízení ten mozek je, tak je to jako neuvěřitelně hrubé. Jo, neuvěřitelně takové masivní, takové prostě primitivní, to, co my s ním děláme. Ale...
1: Vy jste taky někde říkal, že ta paměť lidská je nekonečná. Téměř. A že vlastně by si teoreticky ten mozek mohl ukládat všechno, co za život vidí.
2: Já si tohleto začínám myslet, že opravdu paměť je absolutní, že to tam zůstane zasuto všude někde, akorát my to neumíme vybavit. Jo, ale
1: stačilo by uložit takzvaně, jak na disk.
2: No, on je to tam uložený, ale už to tam jako zůstane pravděpodobně v nějaké formě. Možná ne všecko, možná jaké procento ne, protože nevíme, co je 100%, že jo, ale ta kapacita je tak gigantická, že opravdu by dokázal si ten mozek pamatovat prakticky všecko, co člověk zažil v životě. Vemte sny, jo, to je takový... Sen je úplně zběsilý třeba děj, který máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam někde musel dostat. On to zase úplně negeneruje z ničeho. ten mozek i ty sny generuje prostě z nějakých svých vzpomínek, které tam má někam zasuto a dokáže je prostě vybavit. Přitom vy vůbec netušíte, že jste někde něco viděl v kině nebo něco na ulici. Jo? A ten mozek z toho něco vygeneruje.
1: Ale to vám řeknu zajímavost, to by se vám mohlo hodit potom, někdy v praxi. Od chvíle, kdy jsem přestal jíst Stilnox, tak se mě zdají sny.
2: Mně se zdají taky, ale já si nepamatuju.
1: Jo, to já si pamatuju, já vám to umím povyprávět včetně všeho.
2: No a teď kolik z toho v těch snech je absurdní děj a kolik...
1: Všechno je absurdní.
2: Všechno, že jo?
1: Nedávno jsem vedl debatu s Hitlerem.
2: No, no a Hitlera jste někde viděl na fotce, že jo? Asi jste se nepotkali.
1: Ne, večer předtím jsem se díval na Pát třetí říše.
2: No tak pak je to jasný, tak to měl rychle v ten mozek v sobě toho Hitlera, o čem jste se bavili.
1: Vy víte, jak se to stane, pane profesore?
2: Nevím.
1: Kde
2: nevím.
1: Se, co se tam...
2: Ne. To jsou... on je v těch snech. Máte pocit, že je to dlouhý třeba, že jo? Ale ve skutečnosti jsou to krátké úseky toho REM spánku, což je několik úseků, že jo, těch rychlých pohybů očních, který jsou minutový, ale v té minutě on ten mozek dokáže nám komprimovat toho děje hrozně moc, takže máte pocit, že je to dlouhý, takže on i čas dokáže do určitý míry jako komprimovat ale nebo změnit.
1: On se opravdu nikdy nezastaví, ten mozek?
2: Ne.
1: Ani nepřibrzdí?
2: Ne. No, nepřibrzdí. On si používá to, co potřebuje, že jo? Tam jede určitě nějaký bazální děje, který právě hlídají ty takový ty homeostatický, ty nátrium, kálium a ten tlak a takovýhle. To tam nepochybně funguje furt. Nepochybně furt funguje třeba jádro, které řídí dýchání. Nepochybně pořád funguje jádro, které řídí krevní tlak. Pak má takový ty volní aktivity, kterých je neuvěřitelné množství, to je to, co vy děláte a víte, že to myslíte na to. Ale pak má zase plno věcí, které on dělá za vás automaticky, aniž vy byste si to uvědomoval. Jo? Vy to znáte, když jedete autem, tak nad tím řízením nepřemýšlíte. Vy si neříkáte, teď tam dám dvojku, teď šlápnu na plyn a takhle. To je absolutně automaticky a myslíte si na něco úplně jiného.
1: Po letech v rádiu, pane profesore, jsem zjistil, že tak zhruba minuta plus minus 10 vteřin, nevím, jak to mají jiní moderátoři, jde mluvit v tom živém vysílání na autopilota.
2: Jo.
1: Něco, co ani nevíte, že jste řekl, ale potřebujete si to napsat SMSku a je 5 minut do zpráv a víte, že musíte něco udělat minutu. Jak to funguje?
2: No to jsou právě ty automatizmy.
1: To je ono.
2: To jsou ty věci. To je třeba to umí ženský a chlapi moc ne. To je ten multitasking, že oni umí dělat několik věcí najednou, že jo. To chlap nedokáže. Chlap je schopen většinou jenom té jedné věci. Když to ty ženský jsou schopný několika věcí najednou. A ten mozek to dokáže rozdělit a dokáže to, že jo, provést, co chceš.

0: Pane poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
1: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několika násobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musí do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, že není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
0: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
1: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, oni celkově podnikatelský prostředí potřebuje nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, a by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané, a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělené podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Potřebujeme vůbec uhlí? Bude přece Temelín. Zpět k velké privatizaci. Privatizace se v letech 1992 až 1994 samozřejmě nevyhnula ani podnikům těžícím hnědé uhlí v Mostecké pánvi. V té době nebyly zrovna v nejlepší kondici. Měli mezi sebou značnou konkurenci a produktivita práce zaměstnanců byla podle dostupných údajů nízká. Vláda na klesající těžbu reagovala hned v roce 1989, když rozhodla o změnách ve struktuře podniků a naordinovala jim útlumový program. Před revolucí byla přitom situace úplně jiná. Vlády na těžký průmysl hodně sázely, muselo se mu vše podřídit. Lehký a spotřební průmysl byl až na druhé koleji. Prim hrála především metalurgie. Československo ročně vyprodukovalo přes tunu oceli na jednoho obyvatele, což nás tehdy řadilo na světovou špičku. To by se neobešlo bez patřičné zásoby energie v podobě hnědého uhlí. Bohužel v té době nikdo nemyslí na ekologické dopady. Ve spojení s tím, že se u nás ještě nepoužívala technologie odsiřování a odstraňování tuhých znečišťujících látek ze spalin, šlo o pěkně smrtící koktejl pro životní prostředí. Nejvíce to odnáší pánevní oblasti, tedy okolí Mostu, Teplic a Chomutova, kde bylo nejvíce elektráren. Stát se tehdy obyvatelům žijícím v těchto oblastech snažil vyjít vstříc různými výhodami. Obyvatelé zamořených oblastí dostávají příplatky ke mzdě. Jejich děti jezdí na ozdravné pobyty. To samozřejmě vedlo k tomu, že si lidé nahlas tolik nestěžovali. Příroda mezi tím tiše trpěla. Po roce 1989 nabírají události zcela jiný směr, a to i v energetice, těžkém průmyslu a těžebním průmyslu. Vyvrcholení přichází o 3 roky později, kdy se na svět vyklubala dodnes zásadní 3 vládní usnesení o těžebních limitech. Ta naprosto zásadním způsobem ovlivnila těžbu hnědého uhlí v severozápadních Čechách. V únoru roku 1991 se do situace vložila Mezinárodní energetická agentura a tehdejšímu ministrovi pro hospodářskou politiku a rozvoj Karlu Dybovi doporučila. Měl byste požádat Tila Geyselinka, předsedu Národní uhelné společnosti v Belgii, aby vám radil s privatizací českého uhelného průmyslu. Ministr souhlasil, Geyselink pozvání přijal a hned navrhl několik kroků. Je zřejmé, že pan Geyselink řídí mimořádně závažný a složitý proces národohospodářského významu. Jehož úspěšné vyřešení očekává celý uhelný průmysl. Napsal o něm v roce 1992 odborný časopis Uhlí rudy. Geyselink věděl, že česká vláda se rozhodla liberalizovat ceny, nedotovat provoz ani investice a že je skálopevně rozhodnuta uhelný průmysl zprivatizovat. A tak navrhl. Nejprve určíme, které podniky budeme vlastně privatizovat. Poté se musí určit, jaké budou mít privatizované podniky finanční a strukturální vztahy mezi nimi a státem. A tak se také stalo. Připomeňme, že už žijeme v zemi, kde naplno rozhoduje neviditelná ruka trhu. Které podniky půjdou do privatizace, rozhodovalo především Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj. Dne 21. května už existoval konkrétní seznam a politici ten samý den rozhodli, že ke dni 1.1.1993 vzniknou nové akciové společnosti. Ty těžící hnědé uhlí se měly jmenovat Mostecká uhelná společnost, Severočeské doly a Sokolovská uhelná. V černouhelném průmyslu měly figurovat 2 akciovky, a to Ostravsko-Karvinské doly a Českomoravské doly. Plán vlády je mít na začátku ve všech těchto akciových společnostech 100% podíl s tím, že managementu firem se nechají stejné pravomoci, jako měly doposud. Hned poté, co by se rozhodlo o cenách za uhlí a nastavily se finanční vztahy, se mělo začít s privatizací. K tomu mělo dojít mezi zářím a říjnem roku 1992. Celý proces má v podstatě jen 2 zádrhele. Liberalizaci cen a problém s výdaji na rekultivaci. Liberalizace cen se dá volně přeložit jako zdražování, což ale nešlo udělat jen tak ze dne na den. Doly mají nasmlouvané odběratele na dlouhý čas dopředu a tak se ceny zvyšovaly postupně ve stanovených etapách. Muselo se počítat s tím, že se nespokojení odběratelé budou ozývat a hrozit arbitrážemi. Druhou potíží byla rekultivace krajiny a vůbec různí kostlivci ve skříni, které stát postupně nacházel. Dopady těžby na životní prostředí do této doby nikdo neřešil. A tak se hodnotilo, vypočítávalo a prozkoumávalo. Také se řešilo, jak to do budoucna bude s rekultivací krajiny.
Tehdy byl autor celého návrhu privatizačního postupu Till Geiseling pod palbou tvrdé kritiky. Někteří odborníci mu vyčítali navržené oddálení liberalizace cen uhlí a také nápad, aby na jednom ložisku Mostecké pánve těžily dvě společnosti. Dokonce se spekulovalo o tom, že Geiseling má ve skutečnosti za úkol celý český uhelný průmysl zlikvidovat. Vláda Václava Klause nicméně celý koncept toho, jak se bude uhelný průmysl restrukturalizovat a privatizovat, dne 9. prosince 1992 přijímá. Součástí celého plánu je i utlumení neefektivních dolů. Počítalo se s tím, že produkce uhlí bude postupně klesat, což díky uvedení Temelína do provozu nebude představovat žádnou potíž. Vláda celou touto záležitostí pověřila Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizací Fond národního majetku a Ministerstvo

0: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju, já, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, jak... že se umí usmát?
1: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
0: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
0: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No,
1: a bude to potom, co už 6x odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl jako, bych ji v léčebně, psychiatrický, docela vážně.
0: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
1: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Hmm. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Hmm. Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál. Hmm.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem četl.
2: Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře, a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové, a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano, a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo. Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče, dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského, jo. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců, a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové, nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
2: Mamon,
1: také.
2: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mi to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala Topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Já nepotřebuji prezidentku.
1: Máme tolik let prezidenta, no, ještě jsme vlastně žádnou prezidentku neměli.
0: Já bych rovnou skočil na prezidentka. Co?
1: Prezidentko. Ale to může být, no taky, ale já bych raději teď tam prostě nějakou takovou matku pluku.
0: No dobře, tak Miroslava Němcová.
1: Co? Pan Němcová.
0: To by mohla být vaše kandidátka, ne? Favoritka.
1: Nebo ta teta z toho stanu.
0: Teta Kovářová.
1: Švet. Jako dobrá tetka. Ono teda je tam, prej maličko.
0: A tak to by drželo tradici na Hradě, ne?
1: Jo, takže to nám nevadí. To... Jako.
0: Tak, ale... Akorát trošku hůř mluví.
1: A to je no, jedno.
0: Tak by třeba nemluvila, ne? Pět let. Tak,
1: když bude, tak Ovčák by to za ní všechno řekl, když nebude na táboře zrovna.
0: Ten už tam asi nebude.
1: Nebude?
0: Za tety. Já si myslím, že by tam za tety nebyl.
1: A kdo by tam byl?
0: Já bych viděl třeba Honzu Farskýho, nebo někoho takového. Někoho důstojného.
1: Tak může být.
0: Kdo hezky mluví, já nevím, Hlubuček, Redl, Krejčíř, já nevím.
1: No nejlíp.
0: Co? Nejlíp Krejčíř ten, mluvil nejlíp, ne?
1: Nejlíp mluví ten Jakob.
0: No, se mu furt vysmíváte.
1: Smutný muž. Ne, já bych to neřešil, ale tetu bych tam rád viděl.
0: To vám věřím, no. Tak hodila by se tam do té Lánské obory, ne?
1: Ale vy to takhle do Lánské obory, hodila by se nahrát.
0: Jo,
1: prostě jako hlava naší země, nejvyšší ústavní činitelka. Měla by klíče od toho.
0: Od čeho?
1: No, od těch...
0: Od klenotů.
1: Od klenotů, no. Já teda nemám žádný od klenotů, no.
0: Ne?
1: Ne, pane Volče, nemám. No a ještě vám musím říct, že aby jsme teda, než se dostaneme k vašemu, hvězdnému okamžiku, protože vlastně, co si budeme říkat, teď natáčíme 41 minut, tady vidím na hodinách, a všichni čekají jenom na to, tak, až vy vezmete tu základní listinu donatů a svobod a tím svým tónem překrásným poděkujete našim tady donatorům. No,
0: taky musím říct, že vlastně celých těch 41 minut tady je kvůli tomu, aby... Došlo tady na ten moment, že jo?
1: No jasně. A já bych si dovolil ještě říct, že my toto natáčíme ve středu a ve čtvrtek. A zítra bude pátek a do finále jde kauza okurky. A představte si, že teď už je tam 8200.
0: Vy jste jak Mickey Minář, prostě. Vy si nemůžete pomoct.
1: No s těma okurkama, jako, je to tam, pane Volče.
0: No
1: a teď... Přátelé, teď si udělejte pohodlí, dejte si zvuk hezky nahlas,
0: maximum, ne?
1: Protože pan Holec teď, vy jste taky svým způsobem tady v této chvíli vás vidím úplně jako kazatele.
0: Jo.
1: Takže pan Holec vám teď udělí požehnání Urbi et Orbi,
0: jo.
1: Té městu a světu, za donaty. Takže pane Holče, spusťte to.
0: Je to moje.
1: Jo, já jsem neřekl úvod.
0: Řekl. No a musí...
1: Pan Holec vlastně teď poděkuje za ty dary vám všem, kteří jste neváhali a na transparentní účet XTV jste poslali podporu, aby jsme tady mohli sedět a aby jsme tady mohli takhle plantat.
0: Jo.
1: Každý týden. Mm-hmm. Takže my za to děkujeme a transparentní účet máme rádi.
0: Dagmar Juřenová nám posílá velkorysou podporu pro Wilsonovu 10 pro nejlepší komentátory. To je i pro vás. Takže děkujeme. Michal Pokorný, věrný posluchač. Autobusák Michal, zdraví Wilsonku, štvavá vysílačka.
1: Štvavá vysílačka, na to jsme dneska úplně zapomněli. No. Na štvavou vysílačku. No.
0: Tak doufám, že autobusák Michal, že po něm nejdou ještě. Co? Víte, Rakušana.
1: V pohodě.
0: Jo. Tak děkujeme samozřejmě Michalu Pokornýmu za podporu. Jiřina Kalusová, taky posluchačka věrná. Děkujeme i vám. A děkovací část Wilsonovky nemám ráda, protože to znamená, že se blíží její konec. Já už jsem se lekl, že moje Může z něj moment jenom, a ono je to kvůli, vidíte, tak je to všechno v pořádku. Začíná mít na vás, pánové, závislost. Jste skvělí, vidíte? Xavere, děkujeme samozřejmě mockrát. Jsme rádi, že se vám Wilsonka líbí. Tomáš Pokorný. My tady máme dva Michala a Tomáše Pokornýho. Tohle Tomáš Pokorný. Taky děkujeme samozřejmě za podporu. Příspěvek na výroční 50. zájmově uměleckou činnost ve Wilsonce a stoupající euronasranost mistrů ironie a politické satiry, vidíte.
1: To vysíl dobře docela.
0: Jo, jo, jo. To je hlavně na mě, ne? Asi.
1: No, to je hlavně na mě.
0: Jo?
1: Nebo na vás asi.
0: Tomáš Sová.
1: Tomík, taky.
0: Ano, děkujeme i Tomáši Sovovi samozřejmě, věrný posluchač a podporovatel Wilsonky. Wilsonova 920 na obnovu výboru lidové kontroly. To by byla vaše funkce, hele.
1: No však jo.
0: To by byla vaše funkce.
1: No to já bojuju, pane Holče.
0: Jo.
1: Jakou dobu už.
0: No. No a pak tady máme super díky. Petr Komínek, Miroslav Charous, Milan Čálek, Petr Bacho, Eva Brodová a Miloš Roušal. Takže děkujeme všem.
1: Děkujeme, milé děti.
0: Už fišerovatíte trochu už, jenom, už začíná být, tak, už z vás jde strach.
1: Pane Holče, ještě nakonec mám pro vás lahůdku jednu.
0: Já už se bojím trošku dneska
1: ne, vašich týká lahůdek. Se to vašeho pořadu na Férovku.
0: No.
1: Já to sleduju s panem Kubáčkem. Diváci pro jistotu řeknu, najdou na podcastových aplikacích, ale hlavně na YouTube kanále XTV. Tak tam to najdete. Včera byl třetí díl.
0: To nebyl ten čtvrtý.
1: Čtvrtý?
0: Čtvrtý.
1: Tak já ten pevně počítám, to je takový zajížděcí, ne? Ha. Čtyřka, dobrý to bylo, poslouchal jsem na rádiu Xaver, ale Lukáš se podíval do statistiky, kdo vás sleduje. Nevím, jestli to víte, jo. 75% mužů, 13% žen.
0: Aj, nevyváženost, nevyváženost.
1: Nevyváženost, ale pozor, tady zase máte to dobrý. 11% neuvedlo a 2% jsou nebinární.
0: Nebinární, já to vím.
1: Vy máte 2% nebinárky.
0: Já jdu s dobou.
1: Ten pane,
0: já nejsem žádný starý pšouk. Jakoby.
1: Na to by vám nějaká neziskovka dala nějaký prachy.
0: Víš, já už jsem rozhodil sítě.
1: Jo?
0: No jasně.
1: Máte tam dva nebináráky.
0: Napsal jsem panu premiérovi taky. Oslovil jsem lidi, co to umějí bačovat.
1: A ještě kdyby ten jeden nebinární byl z barmy, tak se král. To je jako...
0: Jo.
1: Dostanete hned několik milionů na bružu.
0: No a teď, když vidím tu, ale tu genderovou nevyváženost, aby na mě nesedla nějaká komis nebo něco, ne? Rada, co?
1: No, bude už brzo nějaká komis. Bavilo mě to s váma zase a těším se na příští týden. Teď musím jít točit, pane prezidente.
0: Já taky, tak mějte se.
1: Mějte se, pane Holče. No a tady máte černýho na bílým toho ovčáka. Já jsem to měl připravený celou dobu.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Šaráda se včera konala v Poslanecké sněmovně, Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
2: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
1: Miliardu.
2: 12 miliard. Nám nic. A to jsou jedni. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
1: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
2: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejde na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu. Mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborní, budeme je volit. A jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, už nechcem, protože něco. Jo. Ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona, jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
2: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
1: To už je tradice, ale o co jde? Zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%, což není málo. My si všichni pamatujeme, je to už taková, já bych řekl, ikonický obraz premiéra Fialy na loňské veletrhu Země živitelka, velmi populární, vždycky úplně plný lidí, kde Petr Fiala vyšel na pódium a tam se tak rozlít kolem sebe a řekl, potraviny nám nádherně zlevňují. Lidi se taky rozlídli kolem sebe, začali si tlouct na čelo, kde to pan premiér vidí.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Nebořárek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že, to že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě a syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná, jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji. Jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma. Je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou. Vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních. Protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení, tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kterých by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: On je strašidelnej, co?
1: Strašidelnej. A já toto s jedním člověkem už mám.
0: Jo?
1: Já, tu zkušenost.
0: Nehezkou nějakou? Ze sklepa nebo?
1: Strach.
0: Jo.
1: Jenom čistě strach. Já mám panickou hruzu z toho halíka.
0: To je pravda, že ten...
1: Ten halík, to je...
0: Ten nezraje hezky.
1: Černoprdelník, taky. Ale pozor, já jsem s ním vám jednou na Frekvenci 1 vysílal presklub. A předtím...
0: Presklub, to se jako, tam se presujete?
1: Tu čtvrthodinu, počkejte. Sedíte před studiem v takové komůrce, jsou tam dvě křesílka. Já jsem úplně se takhle třepal strachem. To je... Z toho člověka jde něco tak strašně zlýho. Teď on vám měl takový lakírky, takový boty do špiček, ze mě ještě nikdy neviděl.
0: Podvazky nějaký.
1: Ne, boty takový a navíc velký. Já jsem furt takhle šílhal, já jsem říkal, ty vole, ten člověk má kopita určitě. A no, normálně jsem se modlil každou, ať už jsme v tom studiu, to tam ještě technik, tam už se to tak jako, ale potom krásně promluval k těm lidem.
0: Hřejivě. Tak.
1: Hřejivě. Jo. Teplé lidské slovo.
0: Jo.
1: Ale já se ho fyzicky bojím.
0: A protože kde je moc dobra, tam je zlo. Samozřejmě.
1: A já tam nevidím ani žádný dobro. To
0: no, v těch očích. Pavel Halík už je dá. A Pavel Fischer zraje do Halíka.
1: No, já bych nepřivolával tohleto. Raději ne.
0: Nechtěl bych být presu s ním.
1: Teď si představte, že s takovým člověkem třeba letíte letadlem do Londýna, máte ty dvě hodiny sedět vedle něj.
0: No tak štěstí je, když to přežijete, ne?
1: No, jako ale je to moje slabost. Jako co si budeme říkat, to jsou velmi hodní lidé.
0: Autority dobra, ne?
1: Autority dobra, myslí to s náma jako dobře, třeba já bym mohl by. Ale já jenom říkám můj pocit, a to na pocit, až pocit můžeme ještě, ne?
0: To je jako pocitová teplota. Dneska je všechno o pocitu, ne? Jo.
1: Není to zakázané ještě.
0: Vůbec ne.
1: Tak můj pocit je, že těchto dvou lidí já se normálně fyzicky strašidelně bojím.
0: Jasně, dneska jsou pocitový fakta, ne? Co?
1: Bojím se. A to jenom, abyste věděl, že ten život není vždycky...
0: Ale tak už zase dobře, už máte zase křest v té komůrce teda.
1: Jo. To bylo to.
0: A dobrý všechno i potom?
1: Jo, on byl příjemný, on se choval hezky, on byl vstřícný, všechno, ale takhle jsem se třepal, co?
0: Jo.
1: No.
0: A tím, tu zálibu v tom genderu a to nemáte potom, jako, to se vám nepřihodilo.
1: Jakou zálibu v genderu?
0: No jak se mě věnujete hodně těm genderovým tématům, tak...
1: No já za ně bojuji.
0: Jo, dobře, dobře.
1: Já mám pocit, jo. Že celá naše zem a všechno je genderově nevyvážené, že by mělo být všude víc, mělo by být pestřejší.
0: No ne, vždycky je někde víc mužů a žen, nebo žena, je to refér.
1: Měly by na to být tabulky, já jsem pro, aby byly ve vedoucích funkcích, jo, tady v XTV naštěstí vedoucí funkce jenom jedna. Kdyby byly dvě, už bych bojoval za to, aby v té druhé byla buď to žena, nebo nebinární, tranďák, nebo něco.
0: Jasně. Ale to tabulkáš, tak...
1: Já jsem to tabulkáš.
0: Můžete se toho zhostit.
1: Tak. A nechcete někdy, že bych vás pozval na KFC?
0: Nechci. Radši půjdu sám.
1: Zážitek. No nevíte kam?
0: Já mohl bych se bát. Já radši půjdu sám.
1: Kde je to červená hlavo?
0: No.
1: Ne, tak, jedeme. Pane Holče, jestli pak víte, že mluvčí prezidenta...
0: Počkejte, on taky bude kněz, ne? Pomalu.
1: Já nevím. Co? Pan Ovčáček. Slovenský to Ovčáček. On byl na pionýrském táboře.
0: On se vrací do dětství teď.
1: No ne, já jsem to sledoval teda na sociálních sítích někde a strašně mi to pobavilo. A svědčí to o tom, že nakloněný, jo, že jede mluvčí prezidenta potěšit děcka na pionýrský tábor, to je hezký.
0: Jo, ne? Jo, jo.
1: A byl to nějaký tábor pro influencerky,
0: ne.
1: Influencery a všechny jako, jo, ať jste, co jste, tak influencery a youtubery asi nebo něco.
0: Když jsme vám nebyli?
1: Prosím vás, my jsme na to staří, na ten pilský tábor.
0: Dobře.
1: No, tam to bylo jen do 50 let.
0: A, těsně.
1: Ne, viděl jsem fotky, to bylo moje děcka.
0: Jo.
1: Moje děcka. A pan Jiří za něma jel a nezbývá než, jako, víte...
0: A jenom počkejte, pan Jiří tam byl za, jako influencer.
1: Ne, on tam byl jako hostka.
0: Jo, tak to...
1: A přišel pozdravit a povyprávět, že taky mluvčí, že? Trošku s tím způsobem, ten influencer.
0: No, samozřejmě. No. Ale prý tam došlo k nějakým bonzům, ne hezkým?
1: No. Někteří rodiče, údajně, nebo přátel školy, nevím, někdo prostě se rozčilovali. Nelíbilo se jim to. Říkaj, proč? Proč ovčáček na táboře? A já na to odpovídám, tady za náš kolektiv, proč ne?
0: Proč ne?
1: Mě to naopak velmi
0: podobné. Počkejte, ale dětem se to prý líbilo.
1: No jasný. Tak on tam s něma tančil, to najdete na TikToku, já to budu ve streamu pouštět, takový jako diskotance.
0: Jo.
1: No, bylo vidět, že prostě přistoupil na jejich způsob komunikace. No.
0: Tak je to profík, ne?
1: Jo. Jo. Jenom jsem si říkal, jestli člověk jako tak má tam pořád jezdit ta zpěvačka tady jediná, co máme, nebo já nevím, jiní prostě umělci, tak proč ausgerechnet? Já jsem někde v loňském roce slyšel, že i pan Kajínek byl.
0: Tak to je velký influencer, ne?
1: No to byl tábor pro začínající bytaře.
0: Jo. A počkejte, a už se k tomu vyjádřil Hřebejk, tomu ovčáčkovi, panu Jiřímu?
1: Já nevím.
0: Já na to vždycky čekám, co řekne, co řekne Hřebejk. Tak
1: a kde to hledáte já, Hřebejka? Jako...
0: Někde vždycky na sociálních sítích.
1: Hnědá a rudá
0: prasata. Táhnou Zemana na hrad.
1: To... Mimochodem, na rádiu Xaver jsem teď v týdnu, jel jsem nějak večer autem, a opakovali tam, jak se tam různě sahá do archivu XTV, jednu z našich prvních Wilsonovany set,
0: aha,
1: kde jsme, ne, promiňte, zpět, to bylo potrženo sečteno, kde jsme se dotkli úplného dna.
0: Fakt?
1: No.
0: Jsme spolu našli dno?
1: Našli jsme absolutní dno a hrozně jsme to tam připomínali, protože kdo si nepřiveze medaily?
0: Jo. Ten si přiveze covid
1: a někteří policejní informátoři z toho byli úplně v hajzlu.
0: Že jo, špatný.
1: Špatný. Ale to nevadí, tak já pořád mám pocit, že to, mě to ještě dneska přijde vtipný.
0: No jasně.
1: Já vždycky, když se potřebuji dotknout dna.
0: Tak si to pustíte.
1: Takhle se třeba dívám doma na televizi a říkám, potřeboval bych si sáhnout na dno na chod.
0: Proto to ty policejní informátory bývalí tolik štve, ne?
1: Já nevím, no, teď se ukazuje ve světle, a to je jedno, prostě nebudu říkat, no, nechci zbytečně jitřit vášně. Ale to, že tato věta vstoupila do dějin našich aspoň.
0: Našich určitě.
1: Čekal jsem, že se ozve potlesk a neozval se, když jsme to tam. No a tak ještě mi řekněte, co si myslíte o tom ovčáčku na tom táboře. Já bych tam chtěl být.
0: Jo, já taky.
1: Ještě bych tam třeba pozval někoho, no.
0: A nějaký...
1: Olinu, Ferryho.
0: Žal mi bych si poslech, že jo.
1: No. Prosím vás, Ferry jako by nebyl vymazaný.
0: Ferry je vymazaný. Ale já jenom bych si ještě představil, víte, pana Jiřího, jako na tom táboře pionierským, večer sedíte u táboráku a pan Jiří přednáší žalmy. Představte si to. Co?
1: No, když na to bude publikum, proč ne? Třeba no. Jsou to děcka z věřících rodin.
0: Jasně.
1: A oni to jedou s ním?
0: Jeden večer pan Jiří, druhý den kněz Halík, ne? To se můžou střídat. A influenceři.
1: Třetí den Fischer a všichni mrtví. No, a mimochodem, sledujete teď průzkumy, jak to vypadá na prezidenta?
0: No, vypadá to furt stejně, ne?
1: Já tam třeba vůbec nejsem.
0: No a tam se taky nic nezměnilo, ne?
1: No a čekal jsem, že budu mít třeba už dva body, no.
0: Asi byste měl poslat Kačku někam do agentury. To je jenom taková rada, dobře míněná. Nic nenaznačuju.
1: Že se s tím strašně šmelí, tady s těma průzkumama.
0: Ale nic nenaznačuju.
1: Já vím. Já to tuším roky a dokonce, no to je jedno, prostě jsem slyšel historky o tom, jak nejmenovaný vyvážený moderátor jeden průzkum jedné agentuře v pátek v poledne vracel, aby ho za 3 hodiny dostal.
0: Aby se vyvážil trošku.
1: Aby ho vyvážili. Kluci, takhle to být nemůže, vyvážte to trošku. No tak, ale to jsou takový starý pověst.
0: Ale ono, jsou, tak ono to potvrzuje, že některý ty průzkumy před těma posledníma volbama byly tak zajímavě vyvážený. A pak se v těch volbách vyvážili na úplně opačnou stranu. No, bejt váma, šáhnu trošku do nějakého transparentňáku tady a pošlu nějakou kačku.
1: A já do kašu.
0: Tak já myslím, že se chcete vidět mezi někde třeba na tom, na 12. 13.
1: Jo, místě. Mě, já se dostanu do druhého kola s Fischerem, no, a on mě tam uhrane, ne?
0: A tak si to představte, že budete, otevřete si prostě noviny a budete tam mít svoje jméno a budete tam mít 0,9% prostě. Trojku. A budete hned vedle Fischera třeba. Co?
1: Nechtěl bych. No. No tak, ale víte, proč to říkám? Protože v tom průzkumu jsem třeba vůbec neviděl tu paní Vitáskovou a jiný jako, bylo asi 6 lidí jenom. Jakoby nikdo jiný.
0: Já nevím, neposílají možná.
1: No ne, tak já nevím, jak to chodí. Každopádně, když jsme si říkali, že bychom chtěli, aby byla žena, nejlepší by bylo, kdyby v druhém kole byly 2 ženy.
0: Jo.
1: No. Třeba ta Nerudová, Vitásková, Němcová, někdo.
0: A proč by to bylo nejlepší?
1: No, aby byla jistota, že budeme mít prezidentku.

0: vám Rádio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět, nejde tomu asi úplně zabránit, teda byť se to teď asi hodně zkrouhne pod vedením amerického prezidenta, díky bohu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
2: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně. Na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podrženo, no, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když až zrovna nechcete, aby mráz někomu na trh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten mráz tam... a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo, pan Jakob. Pan Jakob, jo, ten,
1: pan Laci.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, ten... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale já pak se teda... No...
1: Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřižek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o něčem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, no, na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
1: obojí
2: teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no, no.
1: Nebyl jeden bitcoin, no, nebo no. Několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní.
2: No. Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem? Ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na
2: Vysočině. Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky.
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla, jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba, no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Jo, byl to modrovoký blondák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane, no,
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No
2: a
1: co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, no, no, a zejména ta paní Dekrova. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, to je hezký.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády, nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, ani úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těmato lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A
2: ne nějaké Stoněkové, no.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ono, ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás pozdravujte, paní Stoniko, já se na ní tak rád dívám. No ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
2: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý baví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského.
1: No.
2: A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte
1: si. Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli,
2: no, Bruseli.
1: Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale...
1: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: No tak. Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Pan Zdeněk Šarapatka, jo,
2: jo,
1: doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No, na sítích píše, kde, kdo kde
2: no,
1: co.
2: No to sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodný kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No. A oni je snědli a teď je tam bogangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
1: to je dobrý, jako no, na tu
2: no
1: stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
2: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: Já se nadívám stranou náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se sedívám na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: So-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kokido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo?
2: Já budu uklízet,
1: protože... A víte,
2: protože...
1: že já taky?
2: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, mám doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak na to pověst. Ne, no chceš, musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě
1: čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince
2: no.
1: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
2: dokud
1: ne,
2: to jde.
1: No říkat stará Stoněková, má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
2: už,
1: jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

Jo, když jsem tě viděla vohozenou fajn, jak šla si pyšně jako krásná láně. Je to tak. A myslela si, že ti všechno patří a smála si se do všech stran. Tvým životem byl jenom flirt a všechno byl jen povedený žert. Všichni muži chtěli tě mít, každej chtěl jen s tebou být. Jenže najednou musíš pochopit,

Jo, když jsi chodila do školy, all right, Miss Lonely, a tak si mohla znát, jen jak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě vní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A divila jsi se jen jak tuláci můžou sami bez domova být. Najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit? Jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých?

bylo něco jinýho, než hladu pod strom, mama stál, ale jak ti bylo toho rána, než přestala si se smát, když nechal ti jen trochu peněz a lístek v cizí řeči na rozloučenou snad, když neměla si co dát, tak sebral se

Princezničko zklamaná, všichni lidi pijou a pijou. Nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek, anebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější, je tolik.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jsem ochoten vsadit dolar proti fazoli, že pokud Andrej Babiš vyhraje volby, tak Tomio Okamura bude předsedou poslanecké sněmovny.
2: A vlastně ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra jsem četl.
1: To je jedno, co chce.
2: Okay, ne, mě to baví, protože určitě jako teďko, že vlastně jsou ty motoristi, kteří jsou pořád pod těmi 5%, jestli je za to může Turek, že se nechá fotit prostě na dálnici, jak jede přes 200 km v hodině, nevím, ale prostě ty motoristi se musí schopit a musí se dostat přes tu hranici, protože taky potom oni něco budou chtít a pak to bude zajímavý. Když tam bude víc těch lidí, jestli stačilo přeleze, taky bude chtít nějaký benefity a pak to bude obchodovat Andrej Babiš.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: jednou z tváří, podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů. To se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
1: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět. Že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografy a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly, v takovém elegantním oblečení, v tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách a takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav blav, projedeme třeba centrum města.
0: Blav blav?
1: Blav blav, blav blav, blav blav, b, pardon, blav blav, to dělá tup, tup, tup, tup.
0: Jo, takhle, jako od zvuku ten.
1: Blav blav.
0: Jo.
1: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
0: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
1: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
0: pěkný. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
1: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
0: To znamená v České republice to 18. Mm-hmm. května, To bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když

0: budu aktivní a nebudu
1: Dobře.
0: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný, je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
0: na
1: prezident...
0: Pana prezidenta Pavla.
1: Na pana prezidenta Pavla, není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
0: Se divím,
1: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale... Co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
0: Že vlastně, musí?
1: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
0: No a...
1: Oni vlastně jedou jako s ním.
0: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
1: No ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
0: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
1: Ideálně.
0: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
1: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešejí. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mně na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
0: Je moc moderní.
1: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
0: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam schromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
1: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
0: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
1: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
0: $50 milionů.
1: No. Dobrý.
0: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
1: To nevím, to jste mě rozhodil.
0: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
1: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
0: Ne, to není důležité.
1: Ne, tohle nevím, tohle...
0: Ale zeptat jsem se musel.
1: Já jasně, chápu.
0: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
1: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
0: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
1: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
0: Ne, tak aby bylo
1: ale,
0: jasno.
1: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
0: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
1: Šel.
0: Šel?
1: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňským pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, Já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle. Nebo
0: na
1: jestli
0: tom
1: už
0: záleží, jo?
1: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
0: Mm-hmm. No,
1: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
0: já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
1: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
0: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
1: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako jak se říká na divadle tlustou tůškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
0: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, jako díkuji, nezlobte se, ale šílený.
1: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30,
0: jo.
1: Takže potom v těch 6 je to už dobrý, no, to samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický, myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
0: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
1: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
0: Mm-hmm. Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus dvě hádanky, a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštil. Svědčí to o něčem?
1: Ne, to je naprosto v pořádku, to je taková knížka, já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý, je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
0: Tam je nápověda.
1: No nápověda, ne, tam
0: otočím
1: je...
0: otočím takhle.
1: No, ale musíte ještě otočit stránku.
0: Takhle.
1: Aby to nebylo tak jednoduchý.
0: Aha, jasně.
1: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
0: Takže když už vlastně nevím a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
1: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? Když se totiž já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další čísličko, víte, co myslím?
0: Nejsem žádnej tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho, ale taky užiješ ten správný zvuk. Najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
1: No.
0: To je kovotěs, ne?
1: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
0: Tak
1: se nechte pojít.
0: Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se tím přijít.
1: Že to může na to taky zkusit přijít, no.
0: Ale to jsem si zrovna vybral,
1: no,
0: blbě.
1: Co to je?
0: Je molitán.
1: Je to molitán?
0: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
1: Děkuju vám za pozvání a těším se.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 25. a naším hostem je Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Abych měl klidné spaní, pane prezidente, je možné vyloučit, že...
1: Někoho vyloučit chcete?
0: Já to jenom dokončím. To bych možná chtěl vyloučit z dopravy, jak se říká, ale já pořád jsem u toho obřího schodku rozpočtového. Je možné vyloučit to, že toto je věc, kterou někdo organizuje schválně?
1: To není moje karta. Že říkám, že to vyhovuje státu vždycky. To je jasné. Nemyslím si, že někde si nějaký skřítek v tom státu, který říká, udělejme větší inflaci a bude to dobře. Ono tak není. Tomu státu to vyhovuje de facto. Ono mu to nejen, že nevadí, ono mu to ten státní dluh snižuje, který by jinak
0: to je,
1: složitě...
0: Ale ten schodek mu nevyhovuje přece.
1: Schodek mu nevyhovuje, ale schodek, když bude splácen inflací poškozenými penězi, no tak je to pro něj daleko lepší. Ale ten schodek on platit nebude. Žádný na paní ministryně Langšádlová nebo ministryně, já nevím, jak se jmenují všechny, Hubáčková už není, teď
0: už není,
1: skončila.
0: Hubáčková už není.
1: No, tak to nebude platit z ničeho, že? To bude platit daňový poplatník.
0: S tím
1: dalších generací.
0: Ruku v ruce jde debata, kterou jsme také pozorovali v médiích před pár dny, a to je to zvyšování platů politiků. Mnozí občané to považují za víc než drzost, se říká chucpe odborně, jestli se nemýlím. A nejsou s tím spokojeni, zatímco politici tedy v této věci moudře mlčí a dokonce někteří z nich řekli, že by to neměli být politici, kdo jim budou určovat mzdy.
1: Tak já souhlasím, že pro politika je, jestli není naprosto darebným člověkem, a to řada z nich určitě je, tak pro politika to, že musí nakonec na zasedání vlády hlasovat o tom, kolik budou platy těch či o něch, to znamená jich samotných nebo v parlamentu, pro drtivou většinu z nich to není milá událost. Ty by byly, řada z nich by byla šťastná, kdyby to dělat prostě nemusela. Byli by šťastní, kdyby to někdo určil za ně. Ale proto jsou to politici, že v té zemi už nikoho jiného nad nimi soudcího prostě nemáme. Žádného diktátora, který by tohle mohl dělat, prostě nemáme. Naštěstí tedy. Takže ty politici musí cudně říkat, že si tolik nezaslouží a že by bylo lepší, kdyby se na dlouhou dobu řeklo, že stop platům politikům. Já tomu rozumím. Problém prostě.
0: Problém.
1: Kdo v každý zemi.
0: A kdo jiný by mohl určovat plat politiků?
1: Nikdo jiný než sami politici. To je právě to.
0: Já jsem se k tomu chtěl hrdě přihlásit. Že to klidně
1: byste
0: vezmu na svá bedra.
1: To by bylo bez vandech. Já myslím, zkusme to dát jako návrh zákona, že vy byste spravedlivě se díval, jak rostou mzdy všech lidí a k tomu přiřadil.
0: Tež odměny bych rozděloval.
1: Odměny,
0: tak, pane prezidente, vy máte před sebou novou knihu. Cítím, že z ní máte radost, protože jste ji tak pyšně přinesl. Konec Československa, 30 let od Willy Tugendhat. To je novinka z tohoto týdne, myslím.
1: To není novinka tohoto týdne, to je novinka dnešního rána. Já jsem tu knížku dostal někdy v 10 hodin ráno a už jsem ji stačil prolítnout. Je to knížka, kterou jsme připravili, když se rozhořeli letos kolem Willy Tugendhat debaty, jak to všechno bylo, nebylo a tak dále. Tak jsme usoudili v institutu, že my, kteří jsme to prožili, nejenom já, ale kolega Weigl, který byl od roku 90 nedaleko mě, kolega Jakl, který byl také blízko, tak jsme se rozhodli, že dáme dohromady několik našich textů a vznikla tadyhle ta hezká knížečka. Doporučuji opravdu každému, aby si sehnal, koupil. Já myslím, že to je překvapivé, přesvědčivé. Já považuji za, nebudu citovat své texty, ale myslím, že jsou dokonalé ty texty toho kolegy Jakla a kolegy Weigla. A možná úplně hlavní teze, která z toho mě bije do očí, a Weigl říká něco podobného, ale ten Jaklův název je Tugendhatem rozdělení skončilo, ne začalo. To je teze, kterou my musíme bušit do našeho veřejného povědomí. Prostě v momentu z toho zpovězného sezení s Mečarem pod tímto stromem, který už museli, nevím, jestli museli, ale v každém případě zbourali, tak to už byla ta federace dávno ztracená, to už byla dávno pase. Náš úkol byl jen a jedině zařídit, aby to rozdělení bylo klidné, přátelské, co nejspravedlivější, aby na tom co nejméně lidí bylo tím poškozeno a tak dále. A to já myslím, že tady v těch textech Jaklových, Weiglových i mých v podstatě se důsledně říká, vysvětluje, a jestli někdo, já skoro si myslím, že to každý ví, ale jestli to někdo opravdu neví, tak ať si to prosím vás přečte, určitě to na našem webu našeho institutu najde, jak si tu knížku objednat.
0: Takže na stránkách Institutu Václava Klause to je k dispozici. Tak zítra máme, pane prezidente, ten státní svátek. Co to znamená?
1: Ten státní svátek,
0: no, 28. října. Co to znamená pro vás vnitřně a co to znamená pro vás fyzicky, co všechno zítra zvládnete? Ale pojďme prvně od té vnitřní věci. Jak to prožíváte? Protože přeci jenom je to významná věc.
1: Tak zaprvé pro mě je to svátek. Pro mě je to nejvýznamnější z našich svátků. Ano, v tu chvíli došlo k obnovení naší, nebo znovu vytvoření naší státnosti po staletích neexistence této státnosti. Revoluční moment. Prostě nesporný přelom, změna, zásadní posun někam jinam. Takže je to oprávněně náš hlavní svátek. Mě strašně zlobí, když čtu dopředu, ale já myslím, že k tomu prezident Zeman přidal své zavínění. Když čtu už týden běží na České televizi reklama, že zítra večer v 8 hodin bude probíhat ve Vladislavském sále udělování medailí. A já křičím, dupám, zlobím se. To přeci není udělování medailí. Udělování medailí je malá prkotina výročí státního svátku. Zeman to přetočil na udělování medailí. Pro mě a všechny předchozí prezidenty to byl státní svátek a pokus něco zásadního k tomu výročí říci. V době, jak se měnila doba, proto bylo leckdy možné říci něco jiného. Udělování medaile byla doplňková věc. Zeman, který nepronáší projevy a jenom komentuje něco sem tam, tak ten z toho udělal udělování medaile a ta Česká televize na to skočí. Tak zaprvé tohle mě strašně popuzuje. Já bych si přál zásadní projev prezidenta republiky k tomu. Já jsem se o něj pokoušel, já myslím, že Václav Havel se o něj pokoušel. To byly pro nás pro oba zásadní projevy, které jsme měsíce promýšleli a připravovali. Teď to zmizelo, teď nezní tady nějaké zásadní slovo. Takže říci, že tím si vzpomenem na toho či onoho, kdo by si to ještě zasloužil. A já vím, že jak plyne čas nejen od toho roku 1918, to už nejsou pamětníci, ale jak plyne čas od těch velkých historických přelomů, no tak ono je to strašně obtížné vybírat ty vyznamenané. Já vím, že se to, a vždycky jsem říkal, že se to snadno vybíralo Václavu Havlovi, ta najednou byla mezera toho komunismu a byla šance těm, kteří by si to byli bývali, zasloužili a nedostali to v těch 40 letech toho komunismu, tak se to snadno dohánělo. Za mě už to bylo složitější, no a teď je to samozřejmě horší. Já jsem zásadně proti vyzobávání někoho, kdo by si to ještě eventuálně mohl zasloužit, kdo prostě je neznámá, neviditelná figurka, kdo to Zemanovo vyznamenávání dávno mrtvých, dávno neexistujících, je Zemanovo vyznamenání cizinců. Já jsem žádnému cizinci za 10 let svého prezidentování 28. října nedal žádný řád České republiky. Já si myslím, že to je náš svátek a nám se má dávat. Já jsem vůbec odmítal dávat cizincům, já myslím, že někdo v Tramtárii a na Ukrajině zaslouží ukrajinský řád, ale nezaslouží řád český prostě. A takže já jsem proti tomu vyznamenání. Někoho, kdo má nějakou přímou souvislost s naší zemí. Já vím, že to samozřejmě porušovali nejrůznější prezidenti. Nechci jmenovat jenom slavné komunistické prezidenty, kteří dali nejvyšší státní vyznamenání k jakému šéfovi komunistické strany na světě, ale já vím, myslím, že by se dali najít případy i za první republiky, kdy to Masaryk dal slavně Mussolinimu třeba a tak dále. No a čili je to náš řád a patří do našich rukou a prostě já zásadně protestuji pro to, aby se obdarovávali. Já jsem za celých těch 10 asi 4krát dal někomu ze sousedních čtyř zemí, kdy už to bylo naprosto neúnosné. Oni rozhodli, že mě udělí řád a jako bylo tak jako očekáváno, že já udělám protitah a já jsem se bránil a říkal jsem, že ne to a tak. Já jsem čtyřem kolem dal nakonec tento řád, ale ne 28. října. Ne, to bylo při státní návštěvě Polska, při státní návštěvě Rakouska, ale ne 28. října, to je naše oslava a tam by se takhle ty řády měly dávat.
0: Tuším, že zítra mimo jiné dostane řád ukrajinský pan Zelenský a to by byla výjimka? Nebo,
1: Pro mě by to výjimka nebyla, já myslím, že ukrajinský řád si určitě zaslouží a ukrajinští poslanci mu ho určitě dají, ale český, nevím.
0: Pokud vím, vy budete mít projev v Míčovně Pražského hradu zítra někdy v dopoledních hodinách.
1: V poledne, promiňte.
0: Už ho máte promyšlený a pokud by tam byla nějaká důležitá věc, o které budete hovořit, mohl byste aspoň částečně říct, čeho se bude týkat?
1: Vy šikovní lidi, když budete zítra ve 12 pronášet důležitý projev, tak vy se tomu začnete věnovat v 11.20 a za tu chviličku si připravíte a sesumírujete všechny zásadní věty. Hloupější lidé mého typu to samozřejmě píšou, už 2 týdny si to promýšlí, už doplňují, každý večer si to vemou domů, přidají tam, změní tam pár vět, opraví formulace, tady se to nerýmuje, tak se tam přidá něco jiného, dají to přečíst kolegů v práci, jestli nenamítají zásadně a tak dále. No a to já už dělám nejméně 14 dní každý den.
0: Takže vypíchněte jednu věc, co tam bude.
1: Nevím, já to svou nemám teda, ale já bych vám to rád prozradil, ale nevím, tak já zaprvé ten můj projev v každém případě zdůrazňuje jeden moment, že to sice není projev, který by měl vyhlašovat blbou náladu, ale je to projev, který řekne, že i když v těch 104 letech podobných projevů a výročí. Jsme to slavili v různých situacích, v různých momentech, v různých náladách. Tak přesto a byly hrozné, někdy vůbec nebyly možné oslavy, konec konců oslavy nebyly ani v covidové éře, tak mimochodem, jak ukazovalo to, o čem jsme teď mluvili, tak přesto jsme něco mohli slavit a tentokrát můžeme to slavit, že jo, není žádný absolutní zákaz, ale já myslím, že jsme, a to je jedna z mých zásadních tezí, že teď to pravděpodobně oslavujeme v nejnepříjemnější, v nejhorší chvíli našeho polistopadového období. To je teze číslo jedna, jak já to cítím. My jsme v takové situaci od roku 90 nebyli. Tenkrát, já nemluvím o dobré či blbé náladě, ale tenkrát byla pozitivní expektace, radost, šance do budoucna, příležitost něco dělat. Teď je krize, inflace, špatná nálada opravdu. A ne, že by někdo vyhlásil, ale to je moje základní teze a já bych si velmi přál, aby si lidé, kteří jsou zodpovědní za naší zemi a za naší budoucnost, aby prostě se k tomu přiznali a připojili a řekli, teď jsme v této situaci a teď je třeba udělat změnu, jít dál a tak dále. V tisících jedna věcí od dalšího budování obřích deficitů státního rozpočtu počínaje po já nevím, co ještě. Takže o tom je ten můj pár minutový projev, že já vím, že posluchači neposlechnou víc než tak 7 minut nebo něco takového, tak je skutečně krátký. Proto každá ta věta je vyčištěná. Budu určitě dneska ještě škrtat adjektiva. Rozumím. Aby byl o kousek ještě kratší.
0: Ještě mě zajímá váš osobní názor na jednu věc, kterou takový fenomén v posledních týdnech, nevím, jestli to sledujete v médiích, která různí aktivisté poškozují například umělecká díla, velmi drahá a vzácná, a přilepí se vždycky někam. A já to, pane prezidente, v tom svém jednoduchém uvažování pořád neumím pochopit.
1: Já myslím, že jestli jsou tady nějaký majitelé a výrobci kvalitních lepidel, tak já myslím, že já bych jim poradil, aby těmhletěm lidem dali svá nejkvalitnější lepidla, aby když se přiletí, aby už se nedali nikdy odlepit, aby už tam navždy museli zůstat. To by byl správný trest.
0: Já přemýšlím, kam se mám mít já přilepit.
1: No, kde by vás všichni viděli.
0: Co mám polít? Co
1: a máte tolik toho lepidla, aby...
0: Seženu, pane prezidente. Vede to někam? Jsou aktivity tohoto druhu k něčemu?
1: Prostě samozřejmě, že ne. Neváte mě zavádějící otázky, o kterých víte, že na ně mohu odpovědět ten jedním jediným způsobem. Vždycky to byl nějaký blázen, který chtěl tu v Louvru, tu někde jinde poškodit nějaké umělecké dílo, že si to zrovna teď narůstá. Ano, že ta doba je bláznivá a všichni mimořádně šílení lidé dostávají zdánlivě podporu, protože si na sociálních sítích najdou svou malou bublinku lidí, kteří jim zuřivě tleskají a kteří je v tom podněcují a oni si myslí, že ta bublina je dostatečně velká a že vlastně to je veřejnost a to je názor lidí a tak dále. A tahle ta popletenost, která nikdy nedosáhla takových rozměrů jako teď, té se já opravdu děsím a nevím, co mám říkat svým synům, už ne, ty tomu rozumějí, ale vnoučatům.
0: Ještě jedna krátká věc. Už je několik týdnů po komunálních volbách a hlavní město Praha ještě nemá vládnoucí koalici. Údajně je to tak, že vedení ODSky tlačí na ty pražské politiky, aby byla jaksi koalice na vládním půdorysu. Tedy s Piráty, ti jsou dnes svázaní s panem Čižinským a Praha sobě. Zatímco to vypadá tak, že někteří členové té spolu by rádi vládli s hnutím ANO. Jak myslíte, že to dopadne a máte pochopení pro ten krok vedení spolu?
1: Dopadne? Ne, já si myslím, že ty volby, to je jedna ze součástí také toho mého projevu zítřejšího, prostě je rozpad politického systému, rozpad politických stran a náhražkou toho rozpadu politických stran jsou modely trojkoalic, pětikoalic, šestikoalic, dokonce někde jsem objevil v nějakém krajském městě. Ale přeci vytváření koalic, často i předvolebních koalic, není nic jiného, než co jsme nenáviděli za komunismu, a to byl systém Národní fronty. Prostě to bylo, že nebojují jednotlivé strany o své místo na slunci, nepřichází se svými konkrétními návrhy. Prostě to je zamotání toho celého systému. Takže jestli v Praze nakonec bude vyhrávat pětikoalice nebo šestikoalice, je to beznadějné v každém případě.
0: 25. díl, pane prezidente, právě končí a já se těším na 26.
1: To bude kolem 17. listopadu, to bude další výročí.
0: Těším se, pane prezidente. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Hraje vám Radio Xaver. Country

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a Babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavre.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavre.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavre. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berly.
1: Neměl berly, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný?
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný. Jako
1: že místo pozůstalý a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mě... mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
1: Jo. No? No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už přestal program?
2: Dneska. Dneska
1: no a je tam něco o nás?
2: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? Říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
2: Opravdu celý, Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o té o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě, jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No, tak ale cigarety tam měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor. To je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej je nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksavere líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo, a
1: no, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si to přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, my se jmenují jako Michaely, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jo, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: To zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To bych,
1: právě.
2: Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, co se bere.
1: Pět, šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ne? Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No, hlavně na Krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. No a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten je hustý. To je lhář, Ksavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře, dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo, to jo.
1: Brno si ptičnou vpucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
2: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář. Ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. Bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já,
1: protože...
2: Jo.
1: No, nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každýho člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě, jak se... ano, ale víte, kdo Ksaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopsal čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo
2: dobrý
1: Kristovo,
2: člověk.
1: Kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporuji násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Ksavre, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal 2 schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No tak já... Víte, kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
2: Tak a ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. Mm. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým KRIT? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošluci?
1: No, neměl
2: co?
1: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jasný, Kobra, no to musí pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako KRIT nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Který to je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. Řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknul ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
2: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
1: nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vidím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespovím. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Víš, já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
2: No něco, to je jedno, takový já vím úplně, vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád, říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost.
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: no, já myslím, že tak, to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
2: to není pravda,
1: naději, co? Dává vám budoucnost.
2: Nemám
1: a vy chcete
2: tam
1: pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A jo.
1: Pane Holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
2: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají. A
1: tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
2: chtějí
1: té zemi.
2: Sloužit, jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelský kverš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionýrský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Rajchl.
2: To říká i Babiš. A oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: Hobej, on je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
1: Protože,
2: je
1: to ještě mimo zákon.
2: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády.
1: No, Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jakou vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: On je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak ty typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere? Protože on se teď specializuje... Okay. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč.
2: Tak.
1: Vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede.
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Symbol, jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
2: Jo. Na průdku, já tohle na Americe tam, mám na právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralej na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten váš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemuselo dělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No tak... Zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... že
2: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane Holče, úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Jejich samé spousta.
1: No jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporují nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak samé poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
2: No jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Navítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
2: byla vaše premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
1: No.
2: Dagmar Kadlecová. Pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale
1: no asi byla tady, nebo byl?
2: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Ksavere.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Ksavere. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Říchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
2: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane Holče.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Ksavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam, generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
2: Ale víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jak mi řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Vy jak jste okamžitě řekli, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilý Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
2: Tam je ten Tišnov, ksavre.
1: Ale pane, o čo zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě to lepší.
2: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
2: Hm?
1: Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Ne, on je z aktuálně, CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo?
2: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel.
2: Ne,
1: u ničeho neříkejte jako vy, to je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
2: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
2: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
2: Komun. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný.
2: Mm-hmm. Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
2: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
2: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
2: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
2: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
2: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
2: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
2: Já tak.
1: Děkuju a naschledanou.
2: Naschled, Xaver.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Olec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček. Honzo, musím dneska začít kontrolní otázkou, jestli jsi si smazal veškerou historii prohlížení mobilu a na notebooku nebo v počítači doma kvůli na internetu, protože málem tady nás zachvátila šmírácká vyhláška.
2: Petře, ať přijdou, mě zachvátilo jaro, já jsem chovatel, pěstitel, jak to kdo pojímá, masožravých rostlin, takže tam by úplně zjistili jenom teďka, kdy zastřihovat, jak pečovat, kdy je dát ven. Možná ještě někde třeba 7 let zpátky FLVK. Já jim to přeju, ať přijdou, hle, ať se podívají.
1: No, tahle férovka je o tom, že tady zažíváme velkou politiku švindlu ze strany vlády Petra Fialy, protože nejde jen o šmíráckou vyhlášku, kdy nejvíc zděsila ty, kteří ji připravovali, a sice ministra vnitra Rakušana a ministra průmyslu Vlčka, oba ze STANu.
2: Skoro okolnosti předseda a první místopředseda, takže ti nejlepší z nejlepších.
1: Do toho tady vidíme průhlednou léčku premiéra Fialy s opozicí kvůli zbrojení, takže teď si Petr Fiala a Andrej Babiš vyměňují otevřené dopisy a tahle ta politika švindlu bude s blížícími se volbami jenom horší. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a popíšeme, jak teďka i opozici dělá negativní kampaň vrásky. A co na to Petr Pavel?
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrátci je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: a vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíl cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte, vy tady nesedí žádný zelinář,

0: Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s tím, s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
1: Jasně.
0: Co vám na tom tak vadí?
1: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny, a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
0: Nabídka, poptávka?
1: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
0: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
1: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. Tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 1200. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
0: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
1: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo, tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
0: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás, taxikáře.
1: Klasickou taxislužbu, ano.
0: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
1: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopnej doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
0: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
1: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
0: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
1: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze, nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu vícemístným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
0: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
1: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
0: Chci, nechci. Jo?
1: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
0: Jakdy, jo? No.
1: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem a když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 tisíce korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftága odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
0: Jo, a to je nějaký oficiální údaj, jo?
1: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vy vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
0: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit. Už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
1: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
0: No, abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
1: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
0: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
1: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
0: Ano.
1: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
0: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkal před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
1: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
0: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
1: Kam by ty pánové z té války utekli?
0: Do války.
1: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
0: Dobře,
1: dezertovalo.
0: Dobře, jo, a aspoň předpokládáte, že část z nich jsou teď...
1: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
0: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
1: Klidně můžou být.
0: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
1: To je 10 let zpátky, no.
0: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
1: Ne,
0: jestli...
1: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
0: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
1: Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
0: Zmizel.
1: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
0: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
1: Jsou.
0: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
1: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
0: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
1: chcete,
0: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
1: No, zpřísnění, my chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
0: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
1: ano,
0: věci.
1: Ano.
0: Jazykové schopnosti.
1: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
0: A to i pro ty služby?
1: Ne, kompletně pro všechny.
0: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
1: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
0: Co to je svoji novelu?
1: No, novelu toho zákona.
0: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
1: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
0: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
1: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
0: To znamená i pro ty alternativy.
1: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
0: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
1: Tak používám klasického taxíka.
0: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
1: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
0: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
1: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
0: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
1: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
0: Ostatně.
1: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
0: Já nevím, který je pan Kvasnička?
1: To je majitel radiotaxi AAA, jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
0: jako
1: jiném.
0: Jako úplatek za...
1: No to není úplatek, to je platba.
0: No
1: to je,
0: vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
1: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
0: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
1: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
0: Proč bych to nechtěl jezdit?
1: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
0: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
1: Jasně, to chápu,
0: jako...
1: to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
0: Zase
1: na to vydělá jenom firma.
0: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
1: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, Takže my teď podáme dvě nebo tři trestní oznámení a obrátíme se na soud.
0: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
1: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
0: Takže nás občany potrestáte?
1: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
0: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce, na
1: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
0: Na shledanou.
1: Naschled.
0: Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Stehlíková, povědomá žena. Už jsme zase světoví, zvedáme světová témata, dnes se budu dojímat celý večer, jdu do hospody. No tak já jsem napsal, že nevěřím, že paní Jamila opravdu existuje, protože jsem ji nikdy neviděl a vidět ji nechci a fakt nevěřím, že existuje. A myslím si, že já jsem potom tam dal další fotku a napsal jsem tam, zvedli jsme světová témata, opět jsme světoví, jsem dojatý, jdu do hospody, protože jsem se paní Jamilou jako inspiroval a sdílel jsem samozřejmě tu vtipnou fotku, která vychází tady z toho Petrova streamu. Je to humor, je to vtip. Samozřejmě jsem si nemyslel, že by ty lidi všichni odešli před tou fotkou, kterou jsem sdílel pár hodin předtím. Ještě o tom informoval vlastně i rozhlas. Jasně, je to tady. Jo, že prezident promluvil, blablabla. Ano. Prostě humor, který všichni, co se tady dívali na Petrův stream, tak ho všichni znají, protože všichni ten for viděli, že to je vtip, že takhle vypadá. To tady Petr ukazoval a z toho jeho streamu vznikl ten vtip. Takže ať se všichni ty dezinformátoři podívají na Petrův stream, pak ať se podívají na můj Twitter, na ten příspěvek. Předtím i potom, to X je důležitý. To X totiž preferuje svobodu slova, která vadí strašně moc lidem. Jo, tady to Pavel to tady sdílel a

0: Radio Xaver.
1: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čuji na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
2: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
1: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení a to s dovolením.
2: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
1: ale to dá kdokoliv, promiňte, já dokončím tu otázku, ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
2: no, ano,
1: a daňových poplatníků. Vy jste taktně neuvedl, že to bude 800 miliard eur, podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
2: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tími 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
1: Máte na mysli NATO?
2: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
1: Jasně.
2: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli. Jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená,
1: ale musíte vidíte, chodit, jaký jste vlastenec.
2: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
2: Dozík, vy tomu říkáte dozík.
1: No dozík, helejte, mě to baví, mě to dozík. Baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
2: Trojku,
1: no tak trojčičku.
2: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezident, ne, že ne. Diskutují.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem také občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací, často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX, externí expert. Byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře,

0: pak spojeným silám motoristů
1: No ale dobře, že
0: a
1: vás vyslechnou.
0: přísahy. Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
0: a přísaha.
1: A přísaha.
0: Přesně stejně, jako
1: a
0: to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
0: Mělo, mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
0: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Ano, koncem července,
0: nebo
1: myslím,
0: necelých,
1: že
0: už 14 dní.
1: Kandidátky.
0: Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
0: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž
1: myslíš,
0: to
1: že
0: kritérium.
1: Tam je nějaká zhrzenost třeba?
0: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
0: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
1: No ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
0: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
0: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
0: Ano, samozřejmě, protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moc dělat tiskové konference, budou moc říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
0: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
0: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli...
1: Jmenujte.
0: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni... To se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No, to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
0: No,
1: už vás nechám mluvit.
0: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá inflace.
0: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
0: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma. Echo 24. Stan chce eutanázii. Časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě. Rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
0: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale Ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanáze a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí,
0: že, no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
0: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala, nebo dávala občanství, ale, jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je asi krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
0: No, a pak se bouchá jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, kdy nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
0: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10 odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasný.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma. Vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli,
0: myslím,
1: ne?
0: Že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když se zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to,
1: i panu Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Také se těším. Užívejte
1: dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi. Po slové noci, která dozad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě zachvátčiky, spasí bolši, nikak dáně zabudím, nikak dáně zabudím.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Richard Medek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Či?
0: Pan Richard Medek je český novinář, také mediální manažer, bývalý generální ředitel Českého rozhlasu. A tak bych s vámi rád mluvil, kromě toho, že jste také spisovatelem a máte novou knihu o médiích. Ale pojďme začít úplně od začátku. Já jsem, pane Medku, netušil, že vy jste bývalou dětskou hereckou hvězdou. Jak se to přihodilo?
1: To je hodně dávno. No tak já jsem původem klukem z vesnice a když jsme se přistěhovali do Prahy, tak sedím v té třídě a byl jsem takový nazrzlej, pihatej a tak přišli nějaký pánové a vybrali si mě. A potom už to nějak tak jelo docela jako po páse a hrál jsem čím dál tím větší role. A kdybych měl zmínit jenom jednu za všechny, tak asi v 16 letech, tak to zmiňuji kvůli těm jménům. To znamená, režíroval to pan Papoušek a kameru dělal pan Ondříček a ten film se jmenoval Konečně si rozumíme a tam jsem hrál toho hlavního puberťáka.
0: No a taky Boříkovi Lapálie.
1: A Boříkovi Lapálie, tam jsem hrál Boříka, no.
0: Mitři a pes.
1: Ano, Mitři a pes, pěti pes, vlak do stanice nebe.
0: No, vy jste úspěšný.
1: Jo.
0: No ale pojďme k těm mediálním věcem, to nás zajímá. Když to tak vezmu letem světem, vy jste působil na rádiu Svobodná Evropa. Byl jste šéfem rádia Nová Alfa, se to jmenovalo.
1: Ano.
0: Potom šéf-redaktorem Snídaně s Novou, také šéfem marketingu a PR televize Nova. V České televizi jste pracoval jako šéf-dramaturg Zábavy. A potom v tom Českém rozhlase jste měl hvězdnou kariéru až po generálního ředitele. Co z toho byla největší zkušenost?
1: Největší zkušenost byla příprava vysílání televize Nova, protože tam jsem nastoupil asi 7 měsíců nebo 8 před začátkem, to ještě nebyla budova, jsme všichni, každý seděl někde jinde. Vladimír Železný si mě na nějaké doporučení zřejmě jako vybral. A tam jsem přišel a on mi dal takhle kazetu Breakfast in America a říkal, Richarde, vy postavíte Snídaní s Novou od 5 do 9, udělejte to zhruba podle té kazety a dělejte si to, jak chcete. No, tak jsem to udělal. No, dokázal jsem to teda.
0: O tomto formátu televizním se učí na vysokých školách, jsem slyšel já. Good Morning America se to jmenuje, ano. Někde a někde možná Snídaně.
1: Jo, možná Breakfast, možná Good Morning America to bylo. No.
0: Ano, a údajně to má být tak, aby ti, kdo vstávají, chystají se do školy a do zaměstnání a dělají dětem snídani, nemuseli poslouchat rádio, ale mohli mít zapnutou televizi a nemuseli se dívat na obraz. Je to pravda toto?
1: No, tak to je zcela určitě pravda, protože vemte si, že obecně televizní vysílání nebo televize spěje od takového toho soustředěného sledování k takovému tomu dokreslujícímu, nebo já nevím, jak bych to přesně řekl. A to samozřejmě souvisí s tím, že ty pořady jsou jaksi málo složité, jsou zjednodušené. A to znamená, abyste na to nemusel pořád koukat a přitom věděl, o co jde. Ta Snídaně s Novou, já jsem předtím pracoval v rozhlase a Železný zřejmě udělal správnou věc, protože to je vlastně rozhlasový formát s obrazem. Mm-hmm. To můžete poslouchat a nemusíte se dívat, jak Lucie Výborná nebo Dana Morávková, který jsem tam tenkrát jako měl, tak jak vypadají, že u toho. Stačí poslouchat. A mezi to nějaká ta muzika.
0: Čemu se, pane Medku, přesně říká v té televizní hantýrce Beagle program?
1: Beagle program?
0: Nedávno jsem to zaslechl, že v podvečer na televizi komerční má být takzvaný Beagle program.
1: No tak vím, co má být v podvečer na komerční televizi, ale přiznám se, že ten termín neznám.
0: Něco, u čeho se dá žehlit?
1: No, tak to může být, ano. Taky si všimněte, že v podvečer, to znamená, když ty ženy přijdou z té práce a tak dále, tak jsou většinou takový ty jako melodramata nebo mídlový opery, to znamená zase u toho můžete žehlit, můžete koukat, můžete se i pobavit s manželem, pokud on má jaksi chuť. A vlastně kouknete na to jednou za čas a víte, o co jde. Jednoduchý.
0: Železná pana, říkám to dobře?
1: No, říkáte.
0: Název té knihy vaší, to slovo železná, já jsem ji nečetl, já jsem ji nikdy nezastihnul. Znám tu vaši novou knížku, o které bude řeč za chvíli, znám ji do půlky tak zhruba, tady záložku dokonce. To železná, to je Vladimír Železný?
1: Jo, trošku to tak bylo myšlení. No. Je to, ona ta kniha už je zapomenutá, víceméně to jsem napsal někdy v roce 2000, ale inspirací pro to byla ta moje práce v televizi Nova, ale je to samozřejmě beletrizovaný, ale je to založený na skutečných postupech myšlenkových i jaksi faktických, až k tomu, kdy se teda CME a Vladimír Železný, kdy se rozdělili, že jo, tam se dá spekulovat o lecčem, ještě dneska by se dalo, ale samozřejmě už to zaval čas.
0: Pane Metku, čím byl pro českou mediální scénu Vladimír Železný?
1: Já si myslím, že to byl génius. To prostě byl génius. Nehledě na to, že jsme to s ním měli těžký, ale v tu dobu a na tom místě, kdy tady s tím nikdo neměl zkušenosti, kdy televize Nova získala licenci na nějaký kulturní program a tak dále a Vladimír Železný přišel a musím říct, že já jsem byl teda v tom vedení úzkým, že jsme se kolikrát smáli pod fousem, my jsme si nedovolili, jako, protože on byl dost pomstychtivý, to by jako on měl velkou jaksi reputaci a to, ale smáli jsme se pod fousy, co on všechno, jak si říkala, a leckdy jsme tomu nevěřili a chtěli jsme to dělat jinak, ale on měl vždycky pravdu. On prostě měl vždycky pravdu. Já si myslím, že ten člověk v podstatě, kdyby se neutopil v těch sporech, ve kterých potom jaksi tak samozřejmě šlo o peníze, ale kdyby ty peníze nechal plavat, tak by mohl se prosadit v té politické sféře a asi by něco dokázal, protože on byl workaholic, že jo? On pořád pracoval, my jsme dělali občas, že pracujeme, ale on to nikdy nedělal, on pořád pracoval.
0: Pletou si vás, pane Metku, lidé někdy s Vladimírem Mertou?
1: Jak jste na to přišel? Pletou.
0: Teď to tady na mě dolehlo, jak tady sedím takto kousek od vás, tak si... A
1: chcete říct příhodu?
0: Říkám, to je Merta.
1: Ne, chcete říct příhodu? Byl jsem v Poděbradech, to ještě bylo pri Bohemia, rozhlasový v Poděbradech, a přišla za mnou mladá novinářka a říkala, pane Merto, mohla bych s vámi udělat rozhovor? A já jsem říkal, no to víte, jako mohla byste, ale... Mám teďka velký, doma to mám špatný a to, ale no, dobře, tak pojďte. Udělala se mnou celý rozhovor a já teprve na konci jsem jí řekl, že nejsem Vladimír Merta.
0: Tak to je bolestivé.
1: To se jí omlouvám ještě. To je po letech, to už je mnoho let, takže pletou si mě, no. Jsem z toho i překvapený osobně, ale je to
0: tak. Myslím, že postupem let...
1: To bude ještě víc.
0: Je to, sleduju to. No, co... soudíte o stavu českých médií, a mám zejména na mysli ta média veřejné služby, tedy Český rozhlas, Českou televizi, případně Českou tiskovou kancelář, teď aktuálně, v tomto čase, jako člověk, který se ještě před pár lety podílel na tom managingu.
1: No, já začnu, když už se takhle ptáte, trošku z druhé strany. Já mám největší problém s tím, ale netýká se to Českého rozhlasu většinově, ale že se stírá rozdíl mezi komerčními a veřejnoprávními médii v mnoha ohledech. A s tím já mám teda problém, protože přeci jenom česká, teďka teda řeknu televize, si myslím, a 6 let jsem tam pracoval, nakonec se to říkal, ale by si měla držet takový ten odstup od těch vyloženě podbízivých formátů. A ono totiž je jedna věc, to jsem teda nemluvil o Česku, ale jednou jsem řekl, že v Českém rozhlase stanice Vltava, že když já jsem tam byl, tak to byl klenot, to jsme si ho hlídali, já tu Vltavu jsem hodně poslouchal, Musím říct, když už mám tu možnost, že Vltava se hodně zkazila, ale tím, že tam přinesli právě jakoby nabídkový formát, jo, tam jsou najednou rozhovory, jsou tam proudy a tak dále. Už to není to blokový rádio, blokový, že jo, kde člověk měl pořad za pořadem a každý z těch pořadů na něm bylo vidět, že potřebuje velkou přípravu. Když si sednete do studia a povídáte si s někým, jako my dva spolu, tak máte přípravu, vidím, ale není to tak náročný, jako vytvářet ty hlubší pořady. Jo. A vždycky, když jsem s někým se takhle bavil, a to se, myslím, týká obecně těch veřejnoprávních médií, tak jsem říkal, všude se ta sledovanost, že to je prostě sledovanost, ježíš, jak kolik lidí se včera díval. Tak jsem říkal, jako není ostuda dělat pořady a formáty pro tu malou skupinu, dejme tomu vzdělaných, tím je jako nevyvyšuju ty lidi, lidí, kteří mají jaksi vyšší nároky, protože to jsou ty lidi, kteří posouvají společnost kupředu. Pak je ta masa, která se chce bavit, a to je v pořádku, ale myslím si, že čím dál tím méně pořadů pro lidi, kteří posouvají nebo jsou schopni posouvat společnost kupředu.
0: Která média mají obsloužit tu masu, která se chce bavit?
1: No jednoznačně veřejně. Jo, takhle, bavit, pardon.
0: Bavit. Tu největší.
1: Tu největší. No tak to jistě mají dělat komerční média, taky to dělají, protože bavit se chce většina jaksi posluchačstva nebo diváctva. A když oslovuju většinu, je potřeba si uvědomit, že komerční média, tam není hlavní ta mediální část. To je jako každá jiná obchodní společnost, akorát, že ten produkt jsou média. Když budete vyrábět mýdla, tak a nebudou ty mýdla nějak specifický pro nějaký třeba kožní nebo a tak dále, tak taky budete chtít oslovit co nejširší masu. Proto se říká mýdlové opery taky, že jo. Ale jsou popery. Ale pro ty komerční je to produkt, je to prostě biznis. A tam jde o tu reklamu, o ty peníze a ne o ten vnitřek. Ten vnitřek má jenom přivábit co největší masu lidí, aby je oslovila ta reklama, která potom přijde.
0: Tedy tak vyrábí obal na reklamu.
1: Obal na reklamu, jo? To se tak říká, ano. Obal na reklamu, no jistě, no.
0: Šel byste, kdyby přišla nabídka pracovat třeba znovu do Českého rozhlasu nebo do České televize? Nebo je to jinde, než si představujete?
1: Helejte se, já od té doby, co jsem odešel z Českého rozhlasu, tak pracoval jsem pak ještě na nějakých postech nebo to, ale pak jsem se tak jako hodně rozvolnil a řekl jsem si, že mi to nějak tak jako už stačí. Napsal jsem asi 6 nebo 7 knih a to mě teda uspokojilo hodně, protože to byla první, já jsem vždycky chtěl psát knihy, proto jsem šel na žurnalistiku, ale bohužel jsem v životě moc pracoval, takže jsem k tomu neměl tu příležitost, že jo. A zase jsem nechtěl psát knihy ledajaký. Takže u těch knih tam jsem si řekl, že to nesmí ovlivnit žádný jaksi impuls zvenčí, ani prodejnost, ani snaha se zalíbit a tak dále a tak dále. Takže to jsem si psal opravdu, tam jsou jenom moje příběhy, myšlenky, postupy a to mě teda jako hodně, hodně uspokojilo v posledních letech. Takže nevím, jestli bych se chtěl do toho vrátit.
0: Co se týče vašeho psaní, jste spíš Alexandr Dima, a nebo jste spíš Viktor Hugo?
1: No, spíš asi Viktor Hugo.
0: Ale kdo si přečte tuto vaši knížku, jo. Inteligence aneb cesta k modré spermii, pochopí, na co se teď ptám. Ano. Asi to budeme muset vysvětlit, vidíte.
1: No, trošku
0: jsme
1: jo.
0: Jsme nechali vyset.
1: Vemem to jenom velice rychle, protože to je ve své podstatě filozofická kniha. Dokonce jsem si ji sám jako ilustroval. A mě filozofie vždycky zajímala už od gymnázia a tak. A i když jsem byl v těch funkcích, tak jsem nevynechal příležitost, kdy jsem mohl jaksi se do těchto věcí ponořit. A takže jsem si říkal, že by bylo dobrý teďka jako tu poslední, nevím, jestli bude poslední, napsat jako filozofickou knížku. Takže to je filozofická knížka o společnosti a o jejím jaksi ustrojení, která by byla založená na přirozené inteligenci. To je to, co je nám vlastní. Přirozená inteligence, tvůrčí inteligence. Tím se lišíme od zajíce, že jo, třeba. Dokonce i od želvy. A je nám dáno, ona nám není vrozená. My, když se narodíme, tak nejsme inteligentní, ani vzdělaní, ani chytří. Ale my procesem života získáváme a kultivujeme a tak dále. A to je ten smysl toho našeho bytí. Všichni hledají nějaký smysl bytí. Já si myslím, že smyslem našeho bytí je vytvářet našimi životy tvůrčí přirozenou inteligenci, neboť jsme jako jediní na této planetě toho schopni. A pokud tu přirozenou inteligenci nebudeme používat k tvorbě společnosti a k diskusím mezi sebou a tak dále a k řešením těch problémů, tak jsme odsouzeni k zániku. No, samozřejmě to musí být přirozená inteligence spojená s moudrostí, jaksi rozumem a nejlépe taky láskou. Že? Láska, proč se?
0: Já si vždycky, když se mi podaří dočíst nějakou knihu, říkám, jak ji pojmenovat jednou větou, o čem je. Protože to tak mě potom zůstane. A nebo když to někomu říkám, přečti to a to. Někdy je to jednoduché. Řeknete, je to výborný životopis Miloše Formana. Hmm. Ale tu jednu větu u té vaší knihy Inteligence a ne cesta k modré spermii nemám. Vy ji máte?
1: Teďka jste mě překvapila. Zkusím tu jednu větu teďka narychlo sformulovat. Je to kniha o jediné možnosti tvorby civilizace hodně do budoucna, protože teďka, jak se nám to tady všechno bourá a tak dále, hodně do budoucna. Tvorby civilizace, která má šanci koexistovat s prostředím, to znamená s planetou, na věčné časy.
0: Vidíte, a já zatím z té části, co jsem přečetl, mám spíš pocit, že to je pravý opak. Že to je pravý opak v tom, že to je o každém jednom z nás.
1: To je taky o každém jednom z nás. Tam,
0: vy to vidíte tak globálně.
1: Globálně,
0: a já to
1: ano,
0: vidím
1: a globálně.
0: Tak sobecky asi možná.
1: Jo. Je to o každém jednom z nás. Tam jsou popsána všechna rizika, která tu přirozenou inteligenci ničí, že jo, a kterých bychom se měli vyvarovat. A jedno z těch největších rizik, kromě různých ideologií a tak dále, je prostě potřeba elit snaha elit o generování co největšího až nepřirozeného zisku. Hmm. To láme všechno, to láme vztahy, to láme společnosti, to láme, vytváří to války. A protože všechno, co je biznis, tak je dobrý. A já dost dobře nechápu, nikdy jsem v té situaci nebyl, ale proč ty lidé, kteří mají tu možnost, mají ty prostředky, když mají prostředky, tak mají vliv, tak proč to nevěnujou na věci, které by třeba souzněly s nějakým takovýmhle konceptem. No, bohužel ještě nejsme tak daleko.
0: No, ona je, ta kniha, proložená takovým, neproložená. Jsou tam vždycky takové odbočky k nějakým konkrétním věcem, viz neúspěšný herec třeba.
1: Jo, taky.
0: Například. Ale právě ti dva spisovatele, a to my jsme nevysvětlili, proč jsem se vás nadoptal, to bychom měli říct, aniž bychom prozrazovali, víte, Viktor Hugo, jak jsem se ptal, který z nich jste.
1: Jo.
0: Z těch dvou. Tak to pojďme říct, protože
1: já,
0: to zůstalo vysvět.
1: Nejsem Alexandr Dima, protože Alexandr Dima byl úspěšný do široka. To byl přesně prototyp toho širokého záběru a taky se tomu přizpůsoboval a uměl to, dělal to dobře. Jo. Dneska jsou vytvářeny programy nebo koncepty pro široké publikum, ale nemají v sobě nic. Ale Alexander Dima, ještě byla taková doba, kdy i v tomhle žánru prostě bylo potřeba, aby to mělo nějakou stavbu, nějakou myšlenku a tak dále. A Viktor Hugo, ten zas byl taky, samozřejmě byl úspěšný a to, ale ten zas byl brán jako taková ikona ty literatury. A taky, když Viktor Hugo zemřel, tak byl pohřben v tom panteonu tam mezi těmi největšími. Což Alexandre Dumas ne. Možná taky proto, že to byl míšenec, ale to se nechci zatahovat. Kudr na ty vlasy a byl snědej. Alexandre Dumas byl brán jako takový lidovkář a jako tehdy usoudili, že do toho panteonu nepatří. Ale zhruba po 100 letech si to rozmysleli a toho Alexandra vykopali a dali ho vedle Viktora Iga do toho panteonu. Byl to někdy v 70. letech, si myslím.
0: Pravda je, že ta moje otázka původně byla daleko přízemnější, protože když ji otevřu na straně 41, tu vaši knihu, tak tady je francouzský spisovatel Alexandre Dumas psal hlavně kvůli penězům.
1: No, ano.
0: Na to jsem se ptal, jestli píšete konečně. Jeho nákladný život a neschopnost hospodařit s penězi to vyžadovali. Jo. Oproti tomu jeho současník Viktor Hugo a tak.
1: Jo. Jsem psal hlavně kvůli penězům,
0: který
1: samozřejmě.
0: Vy jste. No, taky tak... Viktor Hugo.
1: No taky, helejte se, já jsem si, když jsem začal psát, tak jsem si říkal, to musí být jako jediná, aspoň úplně poctivá věc v mém životě, kterou budu dělat. A vytyčil jsem si nějaký, myslím, že tři, jestli si na ně vzpomenu, tak první je, nesmí mě to obohatit. Jo. Druhý, nesmí mě to proslavit za mého života. Tam jsem si dal tu...
0: Co to je?
1: Ten dovětek, že to nesmí být za mého života, to znamená, uvolnil jsem tu možnost, že jednou by to mohlo jaksi být zajímavý pro někoho. A ještě jednu zásadu jsem si dal, jo, a že, že nesmím se nechat ovlivnit tím, abych vytvářel tam nějaké věci, které by šly hodně naproti čtenářům.
0: To je ta podbízivost, o které jste
1: jo, to je ta
0: mluvil, ale číst se to může za vašeho života ještě.
1: To... Číst se to může, Ježíš, já budu rád to zase jako, číst se to může a každý, jeden můj známý si to přečet a řekl, že by si to měli přečíst všichni politici, což mě udělalo strašnou radost, ale to se nemůže stát, to já vím. Jako, to se
0: z toho
1: stát.
0: Začátku, nebo z té možná jedné třetiny, abych byl poctivý, tak bych to možná podepsal.
1: Jo.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já jsem taky rád, děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Naším hostem byl Richard.
2: Tuto audioknihu si můžete...

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on je to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový,
1: ne, Xavere? Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to
2: stává.
1: Jakkoliv prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere, já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme, ale Západ, já to tak nesnáším, to připisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivo osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
2: Krásně. Tady to opravdu
1: pane
2: opravdě.
1: Pane holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše
2: počkejte,
1: zlehčování.
2: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, a to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli jsi svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělého syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Kriste, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může
1: prostě
2: podlehat narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mi to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi?
2: Ne? No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativu nějaký?
1: On podléhá narativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kariérník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já
2: jo.
1: Se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jde do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce v nějakém tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: Tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, ksevere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Tu se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci.
2: No a pak je jednostranná, jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
2: já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam,
2: šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti kličko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. O, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No, tak... no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Je to nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky no. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi to... vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi... správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Já už jedu, jako jo. A já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: A je vůbec nevidí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: a tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajaj, ajaj.
1: A navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no. Takový...
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty... plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Ksavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když
2: někoho,
1: když se někoho střílejí. Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je? Tak.
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Je... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A za, máte favorita?
1: Jo. Dneska koho? Jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Ksavere. Mám to celý...
2: Ksavere, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že, můžete, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl
2: zvednout. Italský už umím líp než většina papežů na italské.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: No, pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví.
2: Myslím, že jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz, já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: A to hodnej kluk?
2: Správnej, správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili je. Se popravil sám?
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak... to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete ten popel. Ne, to je v pohodě.
2: To je kubánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No,
1: tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: On jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám?
1: No,
2: jako...
1: on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval...
2: Hranici. Tak si to jak představuju.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobačku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vede teď papež a ředitel
1: České. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Krvčích horách, ne?
1: No obojí je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Xaver je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty róby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru.
2: Jo.
1: Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku, no ne, nebudem zlehčovat ty, to by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
2: no,
1: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narozky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, když to... nějaká cházka jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv české.
2: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčí hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svého šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku.
1: I spojovatelku. To?
2: No, víte, co je pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni.
2: No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný?
1: Tak
2: on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo, bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenavezeme do toho Stonikovu nebo někoho takového, ať tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čejte, kde oni to mají? Jde na malý straně, ne? Nebo...
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No, ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne?
1: No.
2: Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte to, Ksefr. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
2: no,
1: požehnal.
2: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Řík Xavere, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny?
2: Jasně.
1: Všechny, ne?
2: Mhm.
1: A koho zapisujeme? No,
2: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
2: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě
2: člověk.
1: Je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie, Sever.
1: Tak
2: se vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
2: Mhm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
2: Tak,
1: ale
2: tak
1: to...
2: pro ní akorát. Ne?
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je lidé.
2: To ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala, ta chodí kanálama.
2: Ta? Ksavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkej
2: to. Je to tak, Ksavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A?
1: Ještě tohle, no je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, to není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v Noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel nikde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
2: ten
1: že
2: má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
2: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
2: Tam nemůžeme chybět, Ksavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
2: Pane. Tak tam bude občerstveníčko.
1: To nebude chlebíčko vášho.
2: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
2: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
2: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
2: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
2: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každýho radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
2: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
2: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
2: A.
1: Tam je taková demarkační
2: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák. Ten si dal dva chlebíčky na talíř, řekl jsme příbor, oni chlebíčky příbor.
2: Ne, jo?
1: To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
2: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky. A on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
2: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
2: Fakt?
1: No.
2: To ani nevím, vidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
2: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namaz, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
2: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
2: To už je pro ČT3, ne?
1: Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
2: Vy taky.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Všude možná na sociálních sítích a v médiích ještě pořád rezonuje výrok předsedy Českého ústavního soudu pana Josefa Baxy, který naznačil, že pokud by volební kampaň, která nás teď čeká, eskalovala za hranice zhroublých mravů, ústavní soud by mohl zasáhnout. A musím říct, pane prezidente, vydržte, já se to upřímně bojím.
3: Vydržte? Ne, to nemůžu vydržet, prostě tento výrok je konec světa a k tomu se nedá vůbec nic prostě říci. Ústavní soud vůbec není od toho, aby tyto věci komentoval, aby se těmi věcmi zabýval.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
2: Už se to blíží?
3: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
2: Nervozitu cítíte taky?
3: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
2: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
3: No mě to pobavilo, protože ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo, a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nějak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
2: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
3: Začal
2: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
3: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
2: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
3: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová

0: novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
0: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem, a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
0: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšať slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
0: no tak na politickou stranu.
1: Na
0: tak,
1: politickou stranu.
0: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
0: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
0: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
0: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
0: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v ale pindíku to není.
0: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
0: není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
0: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, a těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
0: Protože když jste jako v 8:30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat to, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
0: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
0: Tak on mluvil o Dmytru Kulebovi.
1: Kuleba.
0: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý naručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak je říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna osnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít. Co se
1: bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jako že si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jako že se na tím mávne rukou, jako že to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní de Croix nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vaši vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tady jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní de Croix o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni se takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a Kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Radio Xaver.

0: Tomáš Březina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Tomáš Březina je muž, který se uchází o post prezidenta České republiky. Ještě prý nemáme říkat kandidát. To bude až od toho jistého časového bodu. 8.11. je termín pro podání kandidátních listin. Jste na, na tento termín připraven?
1: Já jsem připraven úplně na všechno. Mám pohromadě úplně všechno, opravdu úplně všechno. A jsem překvapen za tu informaci, protože já jsem si myslel, že jsem kandidát, že jsem ty podpisy dávno shromáždil. A se mě dotýkalo, že se říkalo kandidátům, kandidáti těm, kteří ho to penzum podpisu neměli.
0: Ano.
1: Do teďka nemají.
0: Kandidátem ještě nejste, to budete, ale obecně se říká, myslím, že nám to každý odpustí, když budeme říkat, že jste kandidátem.
1: Děkuji.
0: My dnes je úterý a my jsme zaznamenali informaci, že koalice Spolu nebude stavět do prezidentské kampaně vlastního kandidáta, podpoří pana Fischera, paní Nerudovou a pana Pavla, což zvenku vypadá jako velká výhoda pro vás. Souhlasíte?
1: To mě nenapadlo, nechtěl bych to takto říkat a jsem rád, že to říkáte vy. Rád tu informaci přijímám, jestli to tak je. Já spíš jsem se na to díval z toho hlediska, protože tu informaci jsem dostal, když jsem řídil a jel jsem autem. A divil jsem se, protože jsou to za A tři nesourodí kandidáti. Divím se, jak někdo může nabídnout tři kandidáty, kteří jsou velmi rozdílní. Za prvé, za další to svědčí o jisté nerozhodnosti a omlouvám se, že tak řeknu, pravděpodobně nekompetentnosti těch navrhovatelů. Snižuje to vážnost prezidentské volby, to považuji za první velký moment negativní, protože když jakýkoliv relevantní, dejme tomu elitní politický člověk, ať už je to premiér, nebo předseda senátu, nebo ministři, vláda a podobně, nabízejí tři kandidáty a národe vyber si, tak to je podle mého názoru zjevná degradace prezidentské funkce, která možná nezní na první pohled tak, jak já říkám, ale na podvědomí lidí jsem přesvědčen, že to tak musí působit. Protože si řeknou, teď ani oni sami neví koho. Nejsou schopní vybrat, neví koho, nechají to na nás. Čili pak se nelze divit, pak ti stejní lidé, podle mého názoru, nemůžou protestovat proti tomu, že snižují úroveň politiky, že lidé obecně tu politiku vnímají negativně. To je něco tak úžasného, být prezidentem a ucházet se o to místo, že to nelze podle mého názoru tímto způsobem řešit a snižovat.
0: Pane Březino, já slyším často od občanů, že to, že koalice Spolu nepostaví kandidáta, je nechává v klidu. Slyším jakýsi pocit, nebo vnímám pocit nervozity, že Občanská demokratická strana, vzhledem ke svojí historii a vzhledem k tomu všemu, co v této zemi udělala v dobrém i špatném, nepostaví svého kandidáta, to se těch lidí dotýká. Neboli Spolu je mě celkem, abych řekl pravdu, tak jedno. Ale že ODSka neřekne, my jsme vygenerovali jednoho člověka, ten se bude ucházet. O čem to podle vás svědčí?
1: Svědčí to o řadě věcí. Za prvé, že ta současná dnešní strana jménem ODS není ta razantní, pravicově pragmatická, vedoucí národ transformací a tak dále, politická strana, že je to dneska soubor zcela jiných lidí, to za prvé. Svědčí to o tom, že krok, který se před lety udělal, to je, že se vyčlenila volba prezidenta z parlamentního systému politických stran následných voleb, takovýchto funkcionářů v čele s prezidentem, byl pravděpodobně, já nechci říct chybný, ale byl ten, který to způsobil. Protože ten problém lidi zase podvědomně, podle mého názoru, vnímají tak, že v okamžiku, kdy si napřímo z ústavy musí volit prezidenta, že to není už přeneseno do zastupitelské demokracie, tak to povyšuje váhu prezidenta a ponižuje váhu těch bývalých zastupitelů, kteří prezidenta ceremoniálního tehdy především volili. A je v tom velký rozpor, který se podle mého názoru bude muset někdy řešit. Ať cestou návratu, nebo jiným politickým systémem, volebním systémem, který toto amerikanizovaný cestou k amerikanizaci, kde se volí ta hlavní postava, hlavní lídr, který pak určuje celou tu politiku, sestavuje si de facto úřednickou vládu, to dává smysl. Ale současný model kočkopes, který v tuto chvíli máme, který vznikl podle mého názoru chybně, na základě chybných úvah, když se tehdy špatně, nebo jak to říci, nemoudře, nebo jako nemediálně korektně volil, mediálně nekorektně volil prezident Klaus a chtělo se přímo volbou tomu zamezit v dalších volbách, takže ten krok se ukázal jaksi nemoudrým. Já ovšem na druhou stranu bych preferoval přímo volbu prezidenta cestou k té amerikanizaci, protože to mě dává větší smysl než to, co máme dneska. Kočkopes, parlament, to je dvě komory parlamentu, poslanecká, senát, samostatně volený. Součet mandátů to říká jednoznačně. Prezident dostane mandát, ať vyhraje kdokoliv. Ať bude špatný, dobrý, prostě máme tady řadu kandidátů, někdo nakonec bude prezidentem a s nejvyšší pravděpodobností dostane řádově 3 miliony hlasů, což je z hlediska počtu mandátů, nejvyšší počet, nejvyšší moc darovaná lidem, konkrétní osobě nebo nějakému tělesu v tuto chvíli. Protože poslanecká sněmova dostane méně a ta vláda vytvořená z poslanecké sněmovny řádově polovinu. Čili jsou tady 3 miliony hlasů pro pana prezidenta nebo prezidentku budoucí oproti třeba 1,5-1,2 milionu hlasů pro současnou nebo i jinou vládu. Protože tam je to obvykle štíplé téměř na polovinu.
0: Jak mám rozumět té vaší větě, kterou jste řekl před chvíli, že byste šel tou americkou cestou?
1: To jsem možná říct nechtěl, ale řekl. Já jsem za prvé dlouhodobě, od jak živa, když jsem začal chápat svět, zejména ten politický svět, což není jaksi dětský svět již, tak jsem vždy byl pro řešení, která vedou pro řešení pravidel, která nás vedou k dobrým, rozumným, nechci říct razantním, ale jednoznačným řešením. Třeba špatným. Staré podnikatelské pravidlo říká, lepší vybrat řešení nějaké než žádné. Dokonce i špatné je lepší, protože to pak můžu opravovat. Ale přešlapovat na místě, což mimochodem předvedla ta trojkoalice, spolu, to je přešlapování na místě. Vyberte si, my jsme se dohodli takhle, nechcem nikomu blížit, nechcem se spálit a tak dále. To je přešlapování na místě, to je prostě špatné. Takže vždy jsem byl pro většinový systém, když jsem pochopil. Ten mně přijde velmi rozumný. A systém první na pásce bere, protože pak ustanou, jo, vyhraju Joe Biden v Americe minimálním rozdílem oproti svému soupeři, ale je v tu chvíli vítěz a ten, kdo prohrál, když je ještě korektní a umí prohrát, tak to respektuje. A má čtyři roky na to, aby zbrojil a říkal, ten onen je špatný, já bych byl lepší. A ten vítěz má 4 roky na to, aby ukazoval a tak dále. To mně přijde velmi korektní. A je to i z hlediska výkonu těch politických sil daleko efektivnější, než ten takzvaný poměr systém, kdy se mudrcové různí, politologové, teoretiční ekonomové, ústavní a tak dále, předhání ve zprávách, jak zlepšit poměrný systém, aby lépe popsal strukturu obyvatelstva. Já na to vždycky, že by bylo dobré tam mít, omlouvám se všem uklízečkám, ale v tom 200-hlavém parlamentu jednu uklízečku a 3 zubaře a já nevím, 1 notáře podle počtu obyvatel a 20 učitelů a dneska už nikdo nevyrábí, takže 4 dělníky, dříve to bylo 196 dělníků a tak dále, a tak dále. To mě přijde vždycky úplně nesmysluplné, abych řekl slušným slovem, protože přece úkolem vlády, parlamentu je připravovat zákony, vlády vládnout, tak musí být právě ta jednota názorů ať už říkám někdy lepší, někdy horší, a pak to vyměnit. Jo.
0: Dobře,
1: tak
0: ale
1: ten většinový systém.
0: Dvě věci je... dohromady.
1: Ano.
0: Poměrný systém, který ano. máme při volbách ano. do Poslanecké sněmovny, ale já mluvím hlavně o prezidentské volbě.
1: Prezidentská volba je fakticky většinový systém.
0: Ano. Většinový systém, ale dovolte k tomu jednu věc. Já jsem s tou Amerikou mířil i k tomu, jestli by se vám líbilo, aby v prezidentské volbě u nás fungovalo takzvané korespondenční hlasování nebo ta korespondenční volba.
1: Korespondenční volba, já nejsem odborník a nejsem, jsem drobně naivní a nejsem člověk, který sbírá různé negativní informace o tom, co je všechno možné špatně udělat. Takže když někdo vypráví, že korespondenční volba je lehce zneužitelná, tak já tomu okraju věřím, nevěřím. Ale jinak si myslím, že každý hlas, který se může vyjádřit, ať už osobní přítomnostní korespondencí, pro tu tvorbu té politické reprezentace je dobrý. Zejména v částech světa typu Kanada nebo Spojené státy, kde jízda provození svého hlasu znamená dvoudenní dovolenou a 1000 kilometrů letecky letět z jednoho koutu Kanady do druhého. Takže z tohoto pohledu já bych proti tomu samozřejmě vůbec nebyl.
0: No, určitě jste sledoval v uplynulých dnech volby komunální i ty senátní ve třetině naší země. Předpokládám, že když vás teď čeká ta prezidentská volba, že jste si z toho bral nějaká poučení a říkal si, v některých chvílích do této situace se nesmím dostat. S jakým pocitem jste sledoval třeba, a začněme to od toho druhého kola, odzadu, ten boj?
1: Teď jsem nepochopil otázku, no, jaký boj.
0: Ptám se na to, jestli jste sledoval druhé kolo senátních voleb.
1: A senátní voleb, druhé kolo. Ano, ano, to jsem samozřejmě sledoval. Nejde nesledovat, zejména když jedna dvojice byla extrémně mediálně exponovaná. Co k tomu dodat? Senátní volby je většinový systém, rozděleno republika na 81 volebních okrsků, které ani nekorespondují s logickými geografickými lokalitami. Obecně je dlouhé roky Senát vnímán spíše negativně než pozitivně, ani ne tak z hlediska lidí, kteří se voleb zúčastňují, ale z hlediska výkonnosti Senátu a k čemu je vlastně dobrý a tak dále a tak dále. Negativně přispívá to, že druhé kolo je obvykle se strašně slabou, ale někdy až zoufale slabou účastí. Pokud si vzpomínám v minulosti, někdo snad vyhrál s počtem hlasů 8000, což pak i novináři celkem správně, natož normální lidé po restauracích říkali, že přišla rodina a svého strýce tam poslala svými hlasy. Takže to je negativní věc. Samozřejmě ty pozitivní věci, nedávno zase komentátor, že se to správně ukázalo, ono záleží z jaké strany a z jakého úhlu pohledu to komentujete. Jestli jste vítězné, nebo jste zrovna tlačené a prohrávající, tak se ukázalo, že je tou pojistkou ten Senát, tak jak byl koncipován. Já si prostě myslím, že země velikosti České republiky by měla skutečně a ekonomické výkonnosti, nebo spíše nevýkonnosti, vážně uvažovat o tom, jestli opravdu potřebuje tolik vrcholných státních úředníků a jestli by velmi nestačilo výrazně menší číslo, ale s výrazně většími pravomocemi i s riskantnějšími samozřejmě pozicemi křesly, než se poměrném systému na místě 14 vyvést do parlamentu, být neznámým, omlouvám se všem pekařem a tam prosedět jako neznámý člověk 4 roky. To si myslím, že by bylo lepší. Takže to je pro mě zpráva o Senátu, o volbách Senátu, že každou dvouletá, protože každé války se obměňuje třetina Senátu, se to ukazuje, veřejnost, lidé to nevzali za své a obávám se, že ani nevezmou.
0: Požádám, pane Březino, o stručnou odpověď. Potřebuje naše země Senát?
1: Mám-li říct ano nebo ne, tak řeknu ne. Dobře. Ale musel by se změnit samozřejmě celý politický systém. Bohatě by stačilo 200 představitelů zákonodárné moci a vláda z této zákonodárné vyplývající, ale ten systém by musel být tomu utvořen. Za současného stavu škrtnutím pera zrušit Senát a nechat, jak to je, by bylo stejně nemoudré, jako navrhnout prezidenta přímou volbou, dostat do čela státu člověka z definice té volební kampaně a volebního soupoje. Úplně jiného typu a jiného charakteru a jiných charakterových vlastností i obecných vlastností, než má například současný premiér, který je laskavým učitelem pravděpodobně, ale nevím, jestli proti nějakému Rafanovi kdekoliv, ať už v Evropském parlamentu nebo jinde, dokáže výrazně uspět v zájmu České republiky.
0: Pane Březino, jste vy osobnostním založením, nebo s tím s vaším softwarem, jak se dneska říká hezky, člověk, o kterém se dá říct, že je Rafan?
1: Vždycky se to o mě říkalo. Vždycky se to o mě říkalo. Já o sobě nemůžu říkat vůbec nic. Já řeknu, co o mě říkalo. Na druhou stranu, na sobě pozoru, to už mohu říci, že s postupujícím věkem se mění člověk i jeho hodnotový svět. Ubývá rafanství a přibývá hodnotového světa. Asi tak, jestli vás toto uspokojí. Ale proti běžné populaci, proti jiným si myslím, že jsem dostatečný rafan.
0: Jestli to uspokojí mě, není důležité. Důležití jsou voliči a já mám za to, že voliči chtějí trošku rafana. Co myslíte?
1: Já nevím, jestli chtějí rafana. Bylo by skvělé, kdyby chtěli rafana, protože vždycky. Já jsem velmi rád četl knihy pana Štorcha v mládí o pravěku, dvojice Kopčem Veverčák, pan Zubřík, lovec mamutů a jiní. A Zubřík byl přesně, do dneška se pamatuju, člověk rafana a vůcovského typu. A mě vadilo, že nebyl vůdce té tlupy. Aha. A ke konci knihy se stal tím vůdcem. Já byl tak šťastný. Já si prostě myslím, že vůdcové mají být skutečně těmi pravými vůdci. Ne kvazivůdci nebo karikaturama vůdců. Čili měli by být drobně, aspoň drobně ty rafani.
0: A četl jsem o vás nedávno někde, že rád chodíte do střetu. Co to je za koníčka chodit do střetu?
1: To je negativní parafráze toho, že mám rád svou pravdu. No, když člověk má rád svou pravdu a je přesvědčený o své pravdě, tak by měl prostě obhajovat. A to je ten střet. Já prostě si myslím, a v drtivé většině případů zní to teď chlubně, tu pravdu jsem obvykle měl. A já jsem si prostě chtěl vždycky obhajovat. I za cenu toho, že jsem byt. Ale já jsem si obhajoval. Samozřejmě teď nehovořím o tom, že se hádám s nukleárním věcem, jak probíhá nukleární reakce. Tam bych do střetu fakt nešel. Ne kvůli nukleární reakci, ale kvůli tomu, že tolik bych tomu nerozuměl jako ten nukleární věc.
0: O jistém muži ze Slovenska jménem Mečiar se kdysi říkalo, a myslím, že se to říká do dneška, že vyhrál volby, protože mluvil v uvozovkách s každým Slovákem. Jak je pro vás teď důležité mluvit s lidmi na ulici a s lidmi okolo vás?
1: Z mého pohledu je to důležité celý život, ale je potřeba říci, že Slovensko a Česká republika jsou dvě entity, za prvé, a za druhé byla jiná doba. Vlastně narážíte na model kontaktní kampaně, to se taky velmi často říká.
0: Tomu se tak říká, ale...
1: Ano, že je potřeba. Dneska, když jsou sociální sítě, fakticky v každé rodině, a to mnohokrát, už tříleté dítě je používá, což mě děsí, a dědečkové také, někteří jsou velmi zruční a rozní ode mě, že to umějí, tak je opravdu daleko efektivnější. Neříkám, že je chyba chodit na náměstí nebo naopak nechodit, ale když dobře děláte sociální sítě, tak je to z hlediska oslovení počtu lidí daleko efektivnější. Tak to prostě dneska je. Čili minimálně prostřednictvím sociálních sítí se snažím být i v každé rodině. Tak.
0: Dobře, ale já se ptám ještě na něco jiného, a to je to osobní setkání, protože v tu chvíli člověk možná poprvé vystoupí z nějaké své, jak se dnes říká, sociální bubliny.
1: Ano, ze své ulity.
0: Možná z ulity. To se vám děje, že potkáte někoho nebo mluvíte s někým, kdo ten svět najednou vidí úplně jinak než vy?
1: To se mi samozřejmě stává velmi často. Já v tomto oproti jiným kandidátům nebo i lidem obecně mám obrovskou výhodu, že jsem 30 let žil opravdu totálně od rán do večera mezi lidmi. Ale mezi skutečnými lidmi. Ne na jednom náměstí v Praze, nebo v Olomouci, nebo v Brně, kde se dávají ti různí lidé, objednávají si ty cizokrajné nápoje, z toho koukají ty cizokrajné kvedlačky, tím si to kvedlají, ty to popijí a vedou rozumné někdy i v češtině dokonce řeči. Tak o tomhle nehovořím. Hovořím o normálních lidech, kteří ráno v 6 přišli do fabriky, pozdravili mě, velmi často první já jsem takový zvyk, ať byli mladí, starí, zdravit první, protože mi to přišlo jako rozumný, aby ráno, druhý den ráno znova rádi přišli. Takže já jsem mezi stovkama lidí žil takto intenzivně prakticky celý svůj život, dokonce i za komunistů, protože jsem stavář a byl jsem stavěroucí a setkával jsem se s lidmi, s kterými by si například současní kandidáti, které vyslovila koalice spolu, vůbec nevěděli, co s nima mají povídat, jestli mají podat ruku nebo ne, o čem si mají mluvit a podobně. Takže ten náskok v tomto smyslu mám velký. V současnosti konec konců už začíná být horká fáze kampaně, takže já mám po republice už mnoho set billboardů, ale i předtím, jak říkám, sociální sítě, tak mě zastavuje na ulici každý druhý, no a říká, jste to vy, nejste to vy, já bych řekl, ano, jsem to já, a teď se mnou laskavě prohovoří. Musím říci, že drtivá většina laskavě. Musím říci, že kdyby rozhodovala ulice a nikoliv mediální průzkumy, které čas od času čtu, tak bych musel mít bezmála 100%. Protože ty, co mě potkají, mě samozřejmě strašně fandí a osloví teda myšleno. Tak to říkají.
0: Těším se na příště, pane Březino. Děkuji vám.
1: Děkuji vám. Naschledanou.
0: Naším hostem byl Tomáš Březina.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: mám rád.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
3: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
2: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
3: Mně tady vůbec dobře.
2: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
3: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
2: noci,
3: voci.
2: No, voci.
3: Co, voci?
2: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karol, máte dneska?
3: No dneska nic moc, já tak na trojce.
2: Ale?
3: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
2: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
3: No vidíte to a mladí ne.
2: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
3: No.
2: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
3: No.
2: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
3: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
2: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba.

0: nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
1: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
0: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
1: Neznám.
0: No on kdysi otextoval známou melodii ta. A teď co to je?
1: To je, no, není to malá noční hudba?
0: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
1: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
0: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
1: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
0: Opravdu, ještě další dovolená?
1: No, dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
0: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikáce to mám já?
1: No, jednoznačně.
0: Jak moc to chcete vědět?
1: Na stupnici od 1 do 10, 12.
0: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco. Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
1: Jo.
0: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
1: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
1: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
1: Fakt jo.
0: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
1: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
1: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
1: Jo.
0: To je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho 4. večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadí v letadle?
1: Ne, bude to V zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste. No,
1: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor.
0: Určitě.
1: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
0: Ne.
1: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
1: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech.
0: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Mm-hmm. Z takových i technických důvodů bych řekl.
1: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
0: Kdo?
1: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
0: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
1: No.
0: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné. No. Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
1: Tojtojky!
0: Tojtojky.
1: Yeah. Tojtojky. A vy jste nešel na tojtojku?
0: Mně to dělá problém.
1: Proč pak?
0: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
1: Tak to já nechápu.
0: Jak to?
1: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
0: Fakt? Tak no. Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
1: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
0: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
1: se
0: pronájem,
1: ne, to se pronajímá na akce.
0: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
1: No.
0: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
1: Ne, já na těch akcích to mám ráda, jo, to tak akcích. Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
0: Paní Karol, to je fakt jako divný.
1: Není.
0: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
1: No, jaký?
0: Mě to evokuje Naked Attraction.
1: Čeho?
0: Naked Attraction.
1: No.
0: A kvůli tomu tam nechodím.
1: Jo, a co to je?
0: No, to je... reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiný. A je tam jeden, nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
1: Jo.
0: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží. A moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
1: Jo, jo.
0: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru.
1: Jo.
0: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
1: Já musela ovládat, že jste neměl dobře situovaný, ne. Abyste to přepnul.
0: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
1: Tak to musela být pěkná paní.
0: Jako no, šikovná
1: dcerka.
0: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
1: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
0: No a ale... škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
1: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
0: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
1: Jo.
0: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa.
1: Fakt?
0: No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojkách.
1: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
0: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
1: Nebo ani jeden.
0: Nebo ani jeden.
1: Jo.
0: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
1: Ty bláho.
0: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem, no. A my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Mm-hmm. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
1: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
0: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
1: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to, možná si to vzpomenete, takovou
0: Karol,
1: tu placatou.
0: Já tuším, jo. Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
1: No, protože jak jdete a svítíte si.
0: A baterka tam svítila několik.
1: Dokud nezapadala.
0: Tak.
1: No.
0: Tak.
1: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
0: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
1: No.
0: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
1: Ano.
0: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionierském se z toho dělali různý srandy.
1: No.
0: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
1: No ale víte co to ještě, já nevím jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
0: Vykopat.
1: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají, oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
0: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a muselo se to zasypávat vápnem.
1: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
0: Tak zase bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
1: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
0: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
1: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
0: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Neumím si to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, které svítí třeba týden.
1: Jo, to je pravda.
0: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
1: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
0: No.
1: No,
0: no máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
1: jsme tak zhruba
0: trampové,
1: stejně staří.
0: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit
1: Tojtojku.
0: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
1: Jo, a co by to mělo být?
0: Včera, dnes a zítra.
1: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesněji řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
0: Oh.
1: To se držte stolu.
0: Kdo má narozeniny?
1: No, co pak, kdo, ale co?
0: Co?
1: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
0: 20 let už to vysílá?
1: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
0: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus.
1: Hmm.
0: A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
1: Já nevím.
0: Nekoukáte taky?
1: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
0: No jo, to jo, máte to, pravdu.
1: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladej, pak se postupně vypracoval až na Majera.
0: Jako Honza Zeman.
1: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec zvonec, vyřešeno.
0: Růže pro Zemana.
1: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
0: Fakt takhle.
1: No.
0: To je ale neuvěřitelné.
1: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
0: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý. Tak to paní Karol, klobouk dolů.
1: No vidíte to.
0: A máte ještě nějaký takovýto husarský kousek?
1: Nějakou podobnou úchylku.
0: Ne,
1: ne. Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
0: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
1: Fakt jo, tak to je dobrý.
0: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
1: Flíger Konečná.
0: Opatrná.
1: Jo, Opatrná, ano, Opatrná Flíger, ano, ano.
0: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
1: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
0: Tak Knotek.
1: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
0: Doktor Drahota.
1: Inspektor, nebyl on inspektor?
0: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
1: No, nedáme, no.
0: A ze Kašovi. Flíger Opatrná.
1: Paní Jechová, na to nemůžeme Nobíž, zapomenout, paní... na kvůli ní to tam málem skončilo.
0: No jasně.
1: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
0: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
1: Jo, to já taky.
0: To, je to fakt dobře napsané, že?
1: Jo.
0: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té, u té Ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
1: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
0: A je to poučný v něčem?
1: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
0: Řekněte teď všechny názvy dílů Ulice.
1: Hele, já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
0: No, to je to poslední, ne?
1: No, právě.
0: No a vy ještě u něčeho máte něco takového, já bych to hrozně chtěl slyšet.
1: Já nevím, tak umím na spaměť spoustu písní od pana Jahelky. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
0: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
1: No tak tohle zrovna neznám.
0: To zrovna neznám.
1: Ne.
0: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
1: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
0: Takže neumíte ani Maralíka?
1: Ne.
0: A toho umím já, představte si.
1: Kdo to byl?
0: No to je jak měli tu báseň Maralík?
1: Neznám.
0: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
1: Jo, ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
0: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou. Lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
1: Jo, tak.
0: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
1: To neznám, no ale to pěkný.
0: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
1: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
0: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
1: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
0: Jak to?
1: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
0: A co tam bylo?
1: Já nevím, no, nějaký ty keci.
0: Ještě jste to nečetla?
1: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
0: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
1: To já si to neříkám, já znám ženský.
0: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
1: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
0: Já si myslím, že se je sněmovny pořád.
1: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
0: Jo, takhle.
1: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
0: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
1: O jeden.
0: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
1: Teď už ne, to je pravda.
0: No.
1: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
0: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
1: Vidíte to? My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
0: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali... Jako co?
1: No. Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
0: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Hmm. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem...
1: Pardon.
0: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
1: Jste pokřtěnej, Xaver, ode dneška.
0: Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
1: nebudete žádný. Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
0: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
1: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
0: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
1: I pro mě.
0: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No a Ona v době, kdy vyjela s tričkem už někdy front na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
1: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
0: Jasně.
1: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
0: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale a začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
1: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
0: No, paní Karol, když už se toto stane,
1: ano.
0: Tak nic nedělat, nic nedělat.
1: Ne?
0: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
1: Věštit z rozlité vody.
0: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
1: Jo.
0: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
1: Ano.
0: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
1: Ano.
0: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
1: Počkejte, tady je čtyřka velká.
0: No to je velká čtyřka.
1: Ano, to je koalice Spolu.
0: Počkejte, já to takhle. Jo, koalice
1: to
0: Spolu.
1: To je koalice Spolu,
0: dobře,
1: tohle.
0: Dobře, takže to uděláme takhle.
1: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
0: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
1: Ano.
0: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou,
1: no.
0: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtarová a Reichl.
1: To jsou přeběhlíci.
0: No.
1: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
0: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
1: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
0: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
1: No to určitě, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
0: Nevím.
1: Ne?
0: To už je moc.
1: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
0: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
1: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
0: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
1: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
0: Speciální vodní díl. Povodňový.
1: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
0: No,
1: jo. Jo.
0: Možná... Na dobře situovaný. Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
1: Já se taky těším, co vyvedu příště.
0: Budete mi zase nějaký překvapení?
1: Já nevím.
0: Že bych si za pláštěnku nebo něco... Tak jo, děkuji a nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkáma, všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.
2: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

rukavice, proč jsem je dal do krabice, to se sice zatím neví. A doufám ale, že mi jednou přijdou vhod rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně fubu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává, a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci, a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin, jako nám nabídli další let, a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno, a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky

0: A vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle, tohle, tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie a musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být úplný blázen. Tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii. A protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opět rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říká, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, mám jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
0: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadli žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí.

0: americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. Já teď nevím, jestli třeba paní Šechtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem, protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. Tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc stran a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, to by neměl průšvih, a ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD, jo, takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
1: První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platí důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatnem. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák, Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošleme Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Ale jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnu a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, problém ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělá nějaká paní 30 let. A problémy s doktorama nebyly, Protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtmana starosta říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým českým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, TV, konkrétně rozhovor nás dvou, když viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině. Byl to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou, národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností a teď to mělo neuvěřitelné peripety, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím, ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletí někam, to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Moc děkuji, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.

dosti už světa není favorit. Je černým koněm, ale co má být, i černý koně mohou zvítězit. A to je důležité.

pleči zasolím. Mám tu ty krásky, snad se vrátím k nim, anebo půjdu vedle, zazvoním, ať poznám, kdo tam bydlí.

Posloucháte Radio Xaver.

0: Petr Robejšek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Politolog Petr Robejšek, Počase v XTV, já jsem za to rád, pane doktore.
1: No a
0: mám spoustu otázek, protože mezi tím, když jsme se teď neviděli pár měsíců, tak proběhla spousta věcí, zejména ty volby. Mm. Tak pojďme to vzít od komunálních a senátních voleb, jak je hodnotíte vy. A protože v médiích slyším od všech představitelů stran, že všichni vyhráli, tak si říkám, že vy nám řeknete, kdo skutečně vyhrál a kdo prohrál.
1: Ono v určitém slova smyslu opravdu vyhrály etablované strany. Protože tím, že lidé k volbám šli a volili, že to vůbec udělali, tak vlastně posílili již dávno dysfunkční model takzvané reprezentativní demokracie. Dysfunkční proto, že volení reprezentanti těch voličů je už dávno nereprezentují v konkrétní každodenní politice, nejvíc reprezentují svoji stranu a svoje zájmy. Ty voliči, kteří k volbám šli, si toho zřejmě nevšimli, což teda nechápu, ale už se to asi tak stalo. Pak mě zaujala ještě jedna věc, a sice ty ministrany. Tam, kde já bydlím, tak tam byli patrioti pro a prostě tisíce různých takovýchhle malinkých stran, které vlastně tímhletím způsobem, ačkoliv dobře vědí, že se tam nikdy nemůžou dostat. A když se dostanou, tak nemají žádnou moc na to, aby něco z toho, co slibovali, uskutečnili, tak přesto se o to snaží. Místo, aby se snažili tam, kde pracují, jsou to patrioti pro, tam, kde pracují a žijí, s lidmi, kteří tam bydlí, vytvářet projekty samosprávné a své pomocné společnosti a tak opravdu dělat politiku a nejenom tu ve velkých uvozovkách zachycenou reprezentativní demokracii, protože on už dávno nereprezentuje.
0: O čem to svědčí, pan doktore?
1: To svědčí o tom, že starý Wilfrido Pareto, italský vědec, a nejenom on, Robert Michels také, měli pravdu, když říkali, že když jsou politické strany u moci, tak dříve nebo později dojde k takzvané oligarchizaci. To znamená, oni se oddělí, odcizí od těch, kteří je tam zvolili a nominálně pořád ještě zastupují a vytvoří si svoje vlastní zájmy. V rámci těch vlastních zájmů se i snáze dohodnou, i dokonce s opozicí, protože mají taky podobné zájmy, ale v žádném případě to nejsou zájmy lidí, kteří je skutečně zvolili. Mimochodem zajímavé je, že Karl Jaspers, významný německý filozof, totéž projikoval, prognostikoval už v 60. letech pro Německo a teď to tam máme naprosto jasně. To znamená, to je, řekl bych, nezadržitelný proces, a vůči tomu procesu se dá dělat jenom to, že se lidé začnou více starat, a sice každodenně, o politiku.
0: Kde končí ten proces?
1: Ten proces může končit u diktatury. Tím směrem teď právě jdeme, protože je stále těžší pro vládnoucí strany a pro ty elity, které jsou jednak kompetenčně a morálně spíše devastované, je pro ně stále těžší zachovávat i ty zbývající rituály demokracie, která už je, jak jsem tak řekl, vyprázdněná, ten reprezentativní proces už tam není, už jsou to jenom rituály, že se volí, tu se volí, tamhleto a občas se o něčem diskutuje. A už to jim dělá velké potíže a jsou nuceni, a to jsme viděli velmi dobře v posledních 2,5 letech, jsou nuceni a velmi rádi to využívají, tu demokracii stále více ořezávat. Ten lockdown byl jednak něco, co mělo do jisté míry určitou dobu medicínský smysl, ale hlavně to bylo něco, co vládnoucím usnadňovalo vládnutí, protože oni prostě věci zakázali, které jim byly nepohodlné, zavřeli a otevřeli a tím pádem mohli vládnout vlastně bez účasti voličů. A ten směr, který teďko vidím, ten jde ještě ostřeji mnohem dál pomocí technologie a internetu, ale to bychom radši nechali.
0: Vy říkáte, končí to diktaturou. Já žiji, pane doktore, naivně v tom, že mě ústava naší země zaručuje, že se tady diktatura nemůže nikdy dostat k moci.
1: To jsem se bohužel myslel taky a poučil jsem se jak o mojí zemi České republice, tak o zemi, ve které jsem dlouhá léta žil, o Německu, že to vůbec není pravda. Že když na to přijde, tak se vždycky najde nějaký důvod, proč vlastně ústava se pro tuto jedinou příležitost a pak se ty příležitosti hromadí, musí tak říkajíc vypnout. A když má ještě člověk tu výhodu, že vlastně kontroluje média, tak vlastně o tom ani neexistuje žádná diskuze, protože není, kdo by se přihlásil a řekl, to není pravda, to je ústava a to je svatá. Takže tahle ta situace je velmi nepříjemná, tohleto zjištění je tragické, když pomyslím na to, že já jsem se narodil do totality, 48. ročník, a teď ji zažívám, její náznaky a tendence zažívám dneska znova, to jsem si ani tak moc nepřál.
0: Vy už jste zmínil, pane doktore, vliv médií. Není možné, že vy, odborníci politologové, prostě jednoduše přeceňujete vliv médií?
1: To si nemyslím. Já si dokonce tím, jak jsou média úspěšná, vysvětluji i to, že spousta lidí se právě skrze média nechá strašit. To je jedno z velkých témat posledních 2,5 let, která média rozmazávají od rána do večera. Mě napadají k tomu spousty myšlenek, které by to jenom rozvětlovaly. To je vlastně zbytečné rozebírat. A tahle ta nekonečná smyčka jobovek, kterou nám poskytují, aniž by k tomu řekl něco kritického nebo dokonce nějakou alternativu, jak by se to dalo s tím zacházet. Ta spoustu lidí, kteří pořád ještě z nepochopitelných důvodů sledují mainstream a hlavně veřejnoprávní média, tak je dělá právě velmi snadno uchopitelnými, poslušnými, protože když se člověk bojí, tak s ním můžete dělat skoro všechno.
0: No já vás musím ubezpečit, pane doktore Robejšku, že u mě nezmůžou média nic na to, komu hodím hlas ve volbách, nebo na to, jaký si koupím výrobek v okamžiku, kdy budu v samoobsluze. A z toho usuzuju, že ten vliv nemůže být takový.
1: To je špatný úsudek, bych řekl, že přeceňujete naše spoluobčany a podceňujete sebe. My patříme k lidem, kteří mají vlastnost, která bohužel pomalinku vymírá, kterou ještě pračlověk měl, a sice kritiku, nedůvěru, číhavost, protože nevěděl, co za tím keřem je, a snažil se to opravdu poctivě zjistit, že mu šlo o krk. Tuhletu schopnost lidé v konzumní společnosti už dávno ztratili a zbyla jenom takovým menšinám, ke kterým patříte vy a já. Skoro bychom mohli zažádat o to, aby jsme ještě měli na té duhové vlajce taky svůj proužek jako menšina. A tyhle ty menšiny se snaží ty, kteří spí, probudit.
0: Možná teď by se hodilo, kdybych odbočil k jedné věci, když dovolíte. Já s radostí poslouchám vaše podcasty a často čtu věci, které píšete. Děkuji. Zaujalo mě jedno téma, vládne ten, kdo určuje význam slov. Dlouze jsem o tom přemýšlel. Nakonec jsem vám musel dát za pravdu, čímž možná popírám i to, ten názor na ta média. Ale je to opravdu tak silné a čím to je, že to tak funguje?
1: To funguje slov. Za několika podmínek. Ta první podmínka, tu už jsme jmenovali, a to je ta podmínka, že vlastně existuje jenom jeden hlas. Ti, kteří chtějí slyšet jiný hlas, jiný názor, tak musí relativně dlouho hledat. Přitom je docela zajímavé, že lidé, kteří, když si něco chtějí koupit v internetu, tak kvůli 500 jsou schopni hodiny rešeršovat ten nejlevnější produkt, ale nestojí jim za to hledat si nějakou opačnou pozici k názorům, které do nich sype každý večer veřejnoprávní televize. To je podivné, ale prostě je to tak. Takže to je výhodná pozice. Když nemáte nikoho, kdo řekne pitomost, ten význam slova zdraví je úplně jiný a naplnit ho můžeme tím a tím a tím, no, tak máte poměrně snadnou hru. No a potom jde o to, když máte možnost ještě technicky, to znamená pomocí reklamy, mediálních triků, my známe všechno, co se dá dělat se zeleným plátnem, kde kdo může stát, který tam vůbec nestojí a tak dále, se dají vytvořit výseky žádoucí reality a tuhletou realitou posílíte, protože na co lidi nejvíc skočí, komu to říkám, vy to víte líp než já, na obrázky, pohyblivé obrázky, a tyhle ty pohyblivé obrázky doplněny slovy potom dělají prostě neprůstřelnou zeď, která ochraňuje ty, kteří nám vlastně postupně podsouvají jiný význam slov. To téma sama o sobě je tak na skleničku koňaku někde u krbu a dlouho si povídat. To není pro takové krátké vystoupení, ale je to strašně zajímavé a vlastně úplně nejdůležitější téma, protože jak pojmenujeme svět, tak ho také žijeme, zacházíme s ním. Když ho pojmenuje špatně, tak žijeme jinde, než se snažíme přežít. A nemůžeme vyhrát tím pádem.
0: V pořadu Reportéři ČT v minulém týdnu byla jakási reportáž o tom chlapci nemocném, který se pokusil ukrást reproduktor na demonstraci nebo na vystoupení Andreje Babiše kdesi na nějakém mítingu. Redaktor České televize tu reportáž uváděl tak, že řekl, a teď vám tady povyprávím o tom, jaké jsou důsledky té akce, kdy chlapec poponesl reproduktor. To je ten případ?
1: No, to může být ten případ. Tam je ta fiktivnost nebo ta záměrnost, to zkreslení, které v tom pravděpodobně i většina našich diváků vidí, ta je ještě hloubš. Jo? Ta je někde jinde, protože tady je nějaký antikrist a toho antikrista musíme demontovat. Jo? Když nemůžeme něčí názory vyvrátit, tak napadneme osobu. To je stará eristická praktika. A to se děje v tomhletom případě velmi poučeně, ale i ten moment poponese. A takové ty novotvary, které souvisí právě s tím křečovitým snažením zkreslit nám svět, zkreslit to, jak ho pojmenováváme, to je bezesporu dobrý příklad. Já vlastně svoji práci, a proto jsou ty moje eseje ne úplně jednoduše ke čtení, se snažím právě slovům význam vrátit. A úplně přesně říct, co, kdy, čím myslím. A tím vlastně uchovat i pro čtenáře přístup ke světu takový, jak si myslím, že je.
0: No, já jsem si hned vzpomněl, pane Robejčku, že před pár lety mě někdo popojil s autem a dodneška nevím, kdo a dodneška nevím, kam. Představte si. To jenom tak. Zkuste, pane doktore, nám naznačit, co bude po válce na Ukrajině, když bychom mohli mít za to, že už se blíží nějaký konec.
1: Za to mít ale nemůžeme. Já si myslím, že to...
0: No to musí skončit jednou, ne?
1: No já si myslím, když odpovím přímo na tu otázku rusko-ukrajinská válka, tak si myslím, že to v úvozovkách skončí tak jako Krym. To znamená, že svět si zvykne na tu přepsanou mapu a Ukrajinci si budou muset zvyknout a znovu pochopit, že Západ je podporuje a používá jenom tak dlouho, dokud se mu to hodí. A když to nehodí, tak je nechá padnout. A teď mluvím o západních mocnostech, já nemluvím o...
0: Což bylo v případě anexe Krymu? Tento postup?
1: Západ nakonec se smířil s tím, že to je tak, jak to je. To je prostě fait accompli. Tady se něco stalo a to zůstalo. Ačkoliv ty první reakce na anexe Krymu, všichni víme, jaké byly. Že to by podobné jako na to, co se teď děje. Je to mocensko-politicky úplně normální. Nad tím se realistický politolog, jako jsem já, vůbec nějakým způsobem nepohoršuje, ale zřejmě to není pochopitelné pro většinu ostatních lidí a myslí si, že teď to bude nějak jinak. Ale fakticky je to jenom otázka fyziky moci a otázka příležitosti a otázka toho, jaké zájmy má ten nejsilnější hráč. To znamená, že třeba naše republika v tom hraje jenom třetí housle. To je nepodstatné, takže nemluvím vlastně o naší vládě v tomto případě, mluvím o těch, kteří jsou opravdu mocní ve světě a v Evropě.
0: Třetí housle, to přirovnání berete jako, to není tak hrozné.
1: To není tak hrozné,
0: mnozí mají pocit, že hrajeme roli toho, kdo trhá vstupenky u vchodu. Třetí housle, to ještě dobrý, to jsme
1: najevišti. Ono se to záleží hodně na tom, ta vaše myšlenka, nebo respektive to, co citujete, má něco do sebe, ono hrozně záleží na tom, kdo ten národ, který potenciálně sedí na místě toho třetího houslisty, kdo ho reprezentuje. Jestli tam sedí někdo, kdo opravdu na ty housle umí dobře hrát, to znamená vyzná se v politice, anebo jestli tam sedí ten, kdo umí akorát trhat lístky, abych zůstal v té vaší metafoře. A my jsme bohužel v tomto ohledu v posledních letech neměli velké štěstí na ty, kteří uměli politiku. Protože když se podíváte třeba na zemi, jako je Holandsko, nebo jako je Dánsko, nebo jako je Maďarsko, tak ty si s tou malostí a slabostí poradili mnohem lépe než my.
0: Takže vy nevidíte zatím konec války v dohledné době, ale ať to bude tedy kdykoliv, co to bude pro nás znamenat? Změní to atmosféru, poměry, změní to něco v České republice?
1: Kdybychom to opravdu měli vnímat jenom izolovaně, jako tenkrát Krym, prostě stalo se, anexe a otázka změní, nezmění, tak bychom zjistili, nezmění, že prostě ta skutečnost, která se stala, je taková, jaká byla, to, co se bylo nemožné, najednou je a jede se dále močálem černým konem bílý skal, jak říká Jan Werich, nic se vlastně nestane. Já tu válku rusko-ukrajinskou vidím v kontextu, já už jsem ten pojem, myslím, použil, také si smyčky jobových zpráv, které jsme v posledních 2,5 letech dostávali. Neuvěřím, já myslím, že naposledy jsme se spolu viděli, tak jsem to, aspoň trošičku jsme o tom mluvili. Jak je to nápadné, co všechno se událo, jaké katastrofické scénáře a procesy se odehrály v poslední době. A já to, jak už jsem právě ten kritický a nedůvěřivý, tak si říkám, jak je to možné a docházím k názoru, že je tam pravděpodobně určitý záměr. To, co existuje, dejme tomu jako COVID, to byla skutečná nemoc, posílit a využít pro vlastní prospěch. To, co ve skutečnosti vlastně neexistuje, jako je třeba předražený benzín, zařídit, aby to fungovalo, aby to existovalo a získat tak právě takovou zvláštní pochmurnou kulisu pro život společnosti dnes a do budoucnosti. A o tom jsme už trošku mluvili. Z toho plyne pro vládnoucí, to minimální, co pro každou vládu z toho plyne je, že lidé jsou povolnější, že ji nechají projít neslýchaná rozhodnutí, která by za jiných okolností, kdyby se nebáli, kdyby byla situace, dejme tomu, od dneska -5 let, tak by si to líbit nenechali, ale protože je to všechno tak hrozné a oni věří, že to je opravdu všechno tak hrozné a bezvýchodné, tak té vládě nedělají takové potíže.
0: Před pár dny jsem četl na internetu jakýsi článek, který měl titulek, že ekonomika je zbraň. Je nebo není?
1: Nepochybně. Ekonomika je zbraň. Ekonomika je zbraň a jako každá zbraň se musí umět ovládat. Jo? To jako D'Artagnan svého času ovládal ten kort velmi dobře a porážel Richelieuovi mušketýry. My ty knížky ještě známe, nevím, jestli současná generace ještě zná, stojí za přečtení, když vlastně není to elektronicky. A my bohužel máme často co dočinění s lidmi, kteří tu zbraň neumí ovládat. A to tím spíš, že sankce, které vlastně asi jsou v pozadí toho zjištění, ekonomické sankce, nejsou to první, co patří k ekonomické válce. Ekonomická válka se odehrává často velmi distinguovaně ve skrytých místnostech, polohlasem, kde se hovoří o normách, o otevření trhu za určitých podmínek, o dohodě o tom, že ceny budou napřed takové a pak budou jiné, o dotacích, o tom, co se půjčí kterému státu a co se jinému státu nepůjčí. A to už je ta hra, a to je vlastně ta hlavní hra. My zažíváme teď to dramatické, a sice sankce, tu opravdu jako horkou ekonomickou válku. To je ta studená ekonomická válka, která nadělá mnohem více problémů a ve skutečnosti nás přitáhla, přivedla i do situace, ve které dneska jsme. To znamená, že máme spoustu ekonomických potíží.
0: Kdybychom zůstali u té horké ekonomické války a připustíme tedy, že na jedné straně je Rusko, na druhé straně Západ, nechci říkat zbytek světa, ale kus zbytku světa. Kdo momentálně tahá za další konec provazu?
1: To je těžko říct. Ne, ono, velkou roli hraje to, kam až ten, který aktér je ochoten a schopen jít, to znamená, dejme tomu, jedna z těch proměnných by bylo, co vydrží moje obyvatelstvo, aniž by mi šlo po krku. Když se na to podíváme takhle, tak si myslím, že Putin má silnější pozici než vládci v západních státech. Můžu se mýlit, ale řekl bych, že to tak je. To znamená, tyhle ty aspekty moci, aspekty vlivu, ty se liší jednak případ od případu a i potom i politik od politika. Jsou po druhé světové válce, dejme tomu německý kancléř Erhard donutil nebo vnutil lidem tak tvrdá drakonická hospodářská opatření, že si to dneska těžko umí představit. A lidé mu to spolkli, protože on pro ně představoval věrohodnou cestu k řešení a taky na rozdíl od většiny politiků to splnil. On byl úspěšný. On těm lidem to, co jim řekl, teď se uskromníme, teď to bude těžké, ale nakonec bude úspěch a povede se vám líp. On to opravdu zrealizoval. Takže to je taková, to je opravdu, tam se nedá říct černé nebo bílé, ano nebo ne.
0: Jsou na místě, pane doktore Robejšku, obavy milovníků nebo řekněme lidí, co uznávají Evropskou unii, že tato ekonomická válka může vést k rozložení té unie?
1: No jako když se podívám na rutinu, se kterou se evropští politici a byrokracie vypořádali s tolika krizemi, které Evropa mezi tím zažila, už ji vlastně měli položit. Ta úplně největší, kterou zvládli pomocí účetnických triků, je krize eura. Oni ji teda zvládli tím, že ji odložili a teď nám jim to tím spadne pravděpodobně jako zátěž na nohy. Tak bych neřekl, že to musí být ta poslední, ale fakticky, jak viděno z hlediska pohledu při založení Evropské unie nebo Evropské pospolitosti a posléze unie, tak se stalo něco dramaticky špatného a sice z velmi atraktivní vize se stal posléze dneska, teď přeskakuji ta léta, dysfunkční model. To znamená, dysfunkční už není nefunkční, nýbrž škodlivý. To není už ten, který nejede, nýbrž to je ten, který škodí. Z toho pro mě plyne, že ta vaše otázka, ten potenciál rozpadové energie, ten roste, protože dysfunkčnost znamená, že některé státy, a Velká Británie je toho velkým příkladem, že některé státy tuhletu dysfunkčnost už nemíní strpět. To znamená, že Evropská unie by si měla dobře rozmyslet, zatím vůbec nevidím, že by to dělala, měla by si dobře rozmyslet, jak bude zacházet s jakou autoritou nebo diktátorskými prvky se svými členy, protože se velmi snadno může stát, že ta poslední kapka najednou někde přeteče, kde by to nikdo nečekal a kdyby to nikdo nečekal. Takže ten rozpad je pravděpodobný, dojde k němu, protože to je model, který se přežil. Ve skutečnosti je Evropská unie, nadnárodní spolek je dneska antikvární model. V době, kdy globalizace skončila, v době, kdy růstová ekonomika skončila, je tohleto antikvární model. Takže k rozdělení dojde určitě, je otázka z jakých okolností.
0: Vždycky se velmi těším, když máte přijít a už teď se těším na příště, pane Robejšku.
1: Děkuji za pozvání. Já měl velké potěšení z toho, jak jsme si povídali.
0: Naším hostem byl Petr Robejš.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota
2: jistě.
1: Investiční.

0: Nebudeme skrývat, že tento pořad děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
1: Je to tak?
0: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
1: Zneklidnilo vás to trošku?
0: Tak, trošku jo.
1: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
0: Hojnost, to je oficiální pojem?
1: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
0: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
1: No, soudruzi novináři zjevně přejeli nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
0: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
1: jednoznačně,
0: to tak?
1: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
0: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
1: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
0: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
1: Jednoznačně.
0: Potvrzujete?
1: To platí.
0: Podepisujete krví?
1: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
0: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
1: Jednoznačně.
0: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
1: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
0: A adresa zní?
1: Adresa mailová zní.
0: No, pane Blášku.
1: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
0: No, tak to zkuste.
1: Je to mince X?
0: Je to zlato, zavináč,
1: Mince X?
0: Mincex.cz. Do příště.
1: Naučit.
0: Naučit.
1: Jednoznačně.
0: Jaké jsou prognózy?
1: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
0: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
1: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
0: Za trojskou unci, což je skoro...
1: Násobek.
0: Násobek. No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
1: 3250, řeknu třeba.
0: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba a války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
1: Já to poslouchám.
0: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
1: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
0: V rozbouřeném světě.
1: V rozbouřeném světě.
0: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
1: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
0: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
1: Ano, ano.
0: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
1: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
0: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
1: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
0: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
1: Děkuju, uzavdívám se.
0: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
1: Ano.
0: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
1: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
0: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
1: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
0: Ano.
1: Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
0: A tím zdražuje všechno.
1: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
0: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
1: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které
1: ono
0: naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
1: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano.
0: A za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano.
0: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
1: ano.
0: peníze,
1: ano.
0: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Můžu říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo vás, zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Se senátory jsem již mluvil, cítím podporu. Mám připravená videa, svědectví a petice. Miroslav Ševčík, jeho slova, to je hlavní hvězda vlastně té demonstrace. Co si o tomto příběhu myslíte, pane Pust?
1: No tak první komentář je ten, co už jsem řekl. Ona, ta vláda a spol, už tuší, že je zle. Proto vyrábějí tyhle příběhy, teda oni si myslí, že to tím řešejí, jo. Oni pravděpodobně vůbec netušejí, co dělají. Já si naštěstí pamatuju to, co předcházelo roku 89. Oni nám tady vyrábějí Havla 2. No.
0: Počkejte, co vyrábí, co?
1: No, vůdce opozice vyrábí.
0: Havla 2?
1: No.
0: To vůdce bude?
1: No tady ten to bude. Ševčík. Já doufám, že to ví. Tak on fakticky nic neudělal, jo? Když se podíváte na všechna ta videa, naštěstí je těch videí víc, není jenom to oficiální, ale jsou i od těch lidí. No tak to, že se zastal někoho zmláceného, na tom je co špatně, on nikoho nemlátil. Já jsem viděl reportáž, vidíte, koukal jsem se zrovna na České televizi a tam ta redaktorka končila slovy. Ale je prokázáno, jo, jako kdo tam koho mydlil, to je o tom ještě diskuze, ale je prokázáno, že děkan Fakulty Vysoké školy ekonomické se zúčastnil protivládní demonstrace. No to je hrůza, jo? No tak to je zrovna návrat do toho roku 88 nebo 89. Co by nemohl říkat, že to vláda dělá blbě? Když navíc je to jasný, že to vláda dělá blbě. To je trestuhodný. Tak pak pod záminkou, že se tam připletl k nějaké rvačce, je potřeba ho vyhodit z práce. Myslím, že by nebyl první, už je jeden takový vyhozený. To všechno je vlastně, to jsou zoufalí lidé, dělají zoufalé věci. Zoufalá vláda dělá zoufalé věci, snaží se zahojit tady na panu docentovi, netuší, že z něj vyrábějí národního hrdinu, který se stane autentickým vůdcem odporu proti ním. To je naprosto logické, takže milý Mirku, nezoufej, právě ti budujou velkou slávu.
0: No, nevím, jestli cena nebude vysoká, ale víte, pane...
1: Cena bývá vysoká.
0: Bývá.
1: Hrdina není zadarmo.
0: Ten princip, že se potom semknou studenti a říkají, tebe mi profesore nechceme, ty musíš odejít. A já jsem ještě slyšel o něco horšího, nevím, ROH.
1: Závodní organizace ROH, ano, závodní organizace všech politických stran zastoupených v 5 koalici a všichni mi byli, měli psát pověsit.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Náš den.
2: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na první května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: já
2: vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vere.
1: Jo?
2: No.
1: Tak to neříkejte.
2: Co? To no, ona to ví.
1: Dívá se
2: že,
1: na rozumku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo. No, vidíte, jo, jo, jo, tady. Máte pravdu.
1: No, musí mi to... Ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo?
2: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako... Asi nějaký plevel. No, vysely jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne?
2: Hmm?
1: A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane holče,
2: nicméně
1: jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No asi jo. Asi jo.
2: A taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávisti,
2: jo, a je to
1: ocení. Může dát do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem, no a co teda říkáte, pane holče, mám několik věcí, teď ten první máj komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když vznul v Americe. Chicago, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak...
2: Já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně. No ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.
3: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít

0: Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou jako vždycky ve studiu sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dneska točíme v zimě, mimochodem, ale musím se vás zeptat, máte doma kamna nebo krb, kde topíte dřevem?
3: Mám krb a používám ho ráda a používám ho často a samozřejmě v něm topím dřevem, což není moc dobrá zpráva pro mě.
2: Není, tak si ještě dneska zatopte, udělejte si to hezký doma a už chystejte velký zástrčky s elektřinou, protože Evropská komise má pro nás další skvělý plán a sice, že i normální krby na dříví, kamna na vytápění chat a bytů a domů, budeme muset zapojovat do elektřiny, aby prostě dříví odhořelo hezky zeleně a ekologicky správně. Je to další atak na naši svobodu a naše životy, ale tohle to je jenom vlastně takový kolory toho, co se na nás chystá ještě dál a co je mnohem horší, protože já myslím, že my jsme oba majitelé rodinných domů a vlastně Evropská unie z nás chce udělat nevolníky a bezdomovce. Protože už příští rok se má vlastně schválit to, že ty emisní štítky slavný, které se záhy stáhnou na všechny novostavby, a bude to znamenat ohromné zdražení bydlení pro lidi, kteří teprve stojí před tím pořídit si vlastní bydlení. Ale od roku 2050 se to bude muset stahovat i na všechny stávající budovy, s výjimkou jenom vojenských objektů a nějakých kulturních památek. Takže budou muset zateplovat i důchodci krátce před smrtí, případně jestli nebudou mít teda štěstí a neumřou dřív. A budou to pro všechny neuvěřitelné náklady, ale co ještě vlastně už skutečně smrdí komunistickou totalitou je to, že kdo to nesplní, majitel svého vlastního domu, tak s ním nebude smět nakládat tak, že by ho prodal, pronajmul, nebo že by se i v rámci rodiny dědil. Tohle to je neuvěřitelný. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc.

0: k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
0: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
0: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
0: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
0: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
0: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
0: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou, ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slábnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako... že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
0: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
0: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
0: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
0: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nima jako chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
0: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch
0: videích. Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho,

0: minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy, u alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
1: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka a uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
0: Dokud na to mám?
1: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nakouřím.
0: Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. V letadle trpíte třeba.
1: No, záleží jak
0: máte
1: dlouho.
0: Máte na to chuť.
1: Záleží jak dlouho.
0: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
1: Můžete se napít.
0: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Nebo kdekoliv jinde. Jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
1: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
0: Máte pochopení?
1: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
0: No. Řekněte mi jeden detail.
1: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
0: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
1: ano.
0: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
1: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
0: dobře.
1: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
0: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
1: A dostal.
0: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
1: Jo, několikrát.
0: Několikrát dokonce.
1: Několik telefonů.
0: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
1: No, to bývá.
0: To tak bývá, jo. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
1: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
0: bylo. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
1: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct, že jo. Takže samozřejmě tam můžou dojít, jo. Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
0: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
1: Jasně, jo.
0: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro divák.
1: To se děje standardně.
0: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
1: Nešlo.
0: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
1: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
0: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
1: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
0: Kde je teď?
1: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
0: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
1: Ne, je střízlivý.
0: Střízlivý.
1: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, jo, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cení tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
0: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
1: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
0: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
1: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi, co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
0: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
1: Jas abstinenti Jablonec.
0: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
1: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
0: Jo.
1: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
0: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
1: Ondru, ano.
0: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
1: Ano.
0: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
1: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, ty porno. To tak bývá prostě.
0: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
1: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
0: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
1: Já jsem slyšel...
0: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
1: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
0: Takže, co znamená?
1: Takže já si troufám říct, že ano.
0: Opakovací léčba.
1: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
0: A proč?
1: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
0: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
1: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
0: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
1: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
0: A co jste našel vy?
1: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
0: Když vás tak poslouchám...
1: Začal jsem se otužovat třeba.
0: Aha, no tak to
1: je. To je velká dávka.
0: Já vím, to je teď taková moda.
1: Jo, ano.
0: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
1: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
0: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A Já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna, poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí. Když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Hmm. Nebo strašidelné do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
0: Oni jsou
1: V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijdete na psa, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy. Mm-hmm. Když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalou si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
0: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Jsem jmenuji ty stránky, je to ten.
1: Ano.
0: Vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec. A já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. I had no choice but to hear you. You stated your case. Time and again.

0: Michal Štěpán je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Michal Štěpán je muž, který toho hodně ví, zejména z oblasti dopravního podniku, protože vy jste tam, pane Štěpáne, byl v dozorčí radě, i v těžkých dobách, mírně řečeno, a jste jeden z těch, nebo možná jediný, který o těch věcech, které se tam dějí a děli, jste ochoten otevřeně mluvit. Tak já bych začal tím, vy jste byl v dozorčí radě prvně za TOP 09, jestli se nemýlím, posléze za Piráty.
1: Ano.
0: A teď, když se na to díváte s odstupem času, divíte se tomu, že vznikla kauza Dozimetr, nebo je to, to byla otázka času jenom?
1: Já myslím si, že se tomu nedivím, že to vzniklo teda, pokud mluvíme o tom věcném základu, ty věci, které se tam děly, tak vlastně, když jsem tam přišel v roce 2011, tak to bylo vlastně také po zásahu policie, padala tam různá trestní oznámení a v tu dobu tam jako vznikla taková tvořivá atmosféra, snažili jsme se nějakým způsobem ty věci napravit, došlo tam ke 100 milionovým úsporám a jak máte tu křivku takhle, jak rostou ty náklady dopravního podniku, tak se nám na ně podařilo udělat takový zásek, že se dočasně ty náklady snížily, ale já bych řekl, jak plynul čas, že těm lidem, jak se říká, otrnulo, jo, a šlo to do starých kolejí. Co se týče té kauzy Dozimetr, tam jsou vlastně některé věci, na které jsem upozorňoval já, na některé upozorňoval kolega Vašíček, takže v podstatě to nebylo nic nového, jenom to byly prostě věci, které se neřešily. Na situaci v technické správě budov jsem pana ředitele Vitovského na zasedání dozorčí rady dvakrát upozornil. Stejně tak jako k problematice společného podniku na nádraží Holešovice jsem dokonce přinesl vlastní stanovisko, které jsem nechal zapsat do zápisu ze zasedání dozorčí rady, kde bylo teda jasně napsáno ty vady, které má, a bylo tam upozornění, že vlastně dopravní podnik vlastně ztrácí kontrolu nad tou nemovitostí, v podstatě jako i tomu partnerovi v podstatě předává do správy, nebo aniž by nějakým způsobem do toho mohl vstupovat. Takže na ty věci jsem upozornil, takže mě to nějak nepřekvapilo, protože jsem o většině těch věcí věděl. Stejně tak jako v situace v IT, na to, jak jsem říkal, to kolega Vašíček několikrát upozornil, který se tu problematikou byl na to specialista. Takže ten upozornil, že se tam taky velké nepořádky v oblasti IT.
0: Co všechno jsou ty jednotlivosti, na které jste upozorňoval, kdybyste se podíval zpátky, o čem jste mluvil s kolegy a říkal si pozor, tady něco smrdí?
1: No, tak jak už jsem říkal, to bylo nádraží Holešovice, že tam byla předložena návrh smluvní dokumentace, který znamenal vlastně, že dopravní podnik ztratí kontrolu nad tou nemovitostí.
0: Jak si to vysvětlujete? Jako někdo to přehlídnul, nebo...
1: Já si to nějak nevysvětluju, já nejsem policie, já jenom řeším prostě ty důsledky, ty škody a jako... Další takovou věcí byla stanice Kačerov, kde vlastně došlo přímo k prodeji vlastně té stanice, respektive její nadzemní části. A mě daleko víc mrzel ten Kačerov, protože ten Kačerov je prostě to je terminál, dopravní terminál, kde je vazba na autobusovou a železniční dopravu a vlastně tím prodejem se naprosto zablokoval rozvoj tohoto dopravního terminálu, takže to byla ohromná škoda pro dopravní podniky, pro celé město.
0: No a kde myslíte, že v tom dopravním podniku, viděno vašema očima, v kterém místě ležela ta největší díra na peníze?
1: Jako, to se nedá říct, jako která byla těch dír na peníze, je strašně moc. Jako inženýr Kališ spočítal na základě analýzy nákladů na vozokilometr, že by se v dopravním podniku dalo ušetřit nejméně 1 miliarda korun za rok. A to je ušetřitý, to není jako nějaká práce někde škrtnout miliardu. To je opravdu, musela by být velice, velice pečlivá a mnohaletá práce, aby se ta miliarda ušetřila. Není to jednoduché, je to spousta věcí. Co se týče těch, třeba těch stanic metra, To třeba ani do toho výpočtu inženýra Kališe není vůbec zahrnuto. Protože vlastně nejsou náklady, to je vlastně taková absolutní škoda, že prostě město přišlo a dopravní podniku nějaký majetek, který byl potřeba pro ten provoz a pro to, aby to fungovala, to doprava v Praze.
0: Byl to záměr někoho?
1: To já nechci o tom spekulovat.
0: Nebo jenom chyba?
1: Může to být chyba, může to být záměr, to nechci o tom spekulovat, jaké k tomu byly pohnutky. Jenom bych chtěl říct, že jsem v obou případech, nebo většině těch případů na to upozornil a nikdo s tím v podstatě nechtěl nic dělat. To už jako, ta prvotní chyba, to se stát může, ale jako je tam velice, velice, velice co je špatné vlastně, že ta dozorčí rada neměla vůbec zájem tyhle ty věci řešit.
0: Pane Štěpáne, jaká vlastně byla ta atmosféra v dozorčí radě dopravního podniku? Protože já někdy slyším od některých lidí, kteří se kolem toho točili, že všichni to věděli, že se v dopravním podniku odklání tu a tam něco přes nějaké veřejné zakázky. Myslíte si, že to vaši kolegové věděli, že to věděl generální ředitel, nebo jak to hodnotíte vy?
1: No, jak jsem si zmínil na situaci v technické správě, budov jsem přímo generálního ředitele za přítomnosti celé dozorčí rady upozornil dvakrát, takže
0: o tom
1: musel jasně vědět, když jsem to přímo řekl jemu a on na to reagoval. Takže,
0: a jak na to reagoval?
1: Reagoval, že to prostě zamluvil, nechtěl se vůbec o tom se mnou bavit.
0: Mluvíme o panu Vitovském.
1: Mluvíme o panu Vitovském, ano.
0: No a ostatní, protože dozorčí rada je 15 lidí.
1: 15 lidí.
0: Tak když jste se tak bavili třeba u kafe, nebo víte, jak to chodí, kuřáci chodí na cigaretku, leco se u toho probere. Tak co myslíte, věděli všichni, že tam doutná nějaký problém?
1: Samozřejmě věděli, pokud jako vědět dokázal, jako jeden z problémů, proč ta dozorčí rada nefunguje, kvalifikace těch lidí. Třeba paní Kolínská je učitelka. Já nevím, co jako, jak, do jaké míry byla schopna vlastně do té oblasti investic a tak vědět. Oni někdy jsou to, říkám, takové složité věci, ale na druhou stranu znovu opakuju, že na některé věci jsem vyloženě upozornil. Mm-hmm. No a přesto se s tím nic nedělalo.
0: Rozumím. A to si vysvětlujete jak? Tento okamžik vy upozorníte, generální ředitel Vitovský to zamluví a tak vy si řeknete, dobře, ví o tom, nechce se o tom bavit, nebo nás nebere vážně?
1: Já nevím, já jako neznám tu motivaci těch lidí, ale prostě ten výsledek je takový, jaký je. A pak samozřejmě dochází k tomu, jako to bylo jasné, že až pan Vejsera teda bude usazen do té pozice, že tam jde právě proto, aby tam dělal to, z čeho policie obvinila.
0: Pan Vejsada je ten, co organizoval?
1: Ten, co byl dosazen na vedoucího technické správy budov.
0: Jo, jo, jo. A vy myslíte, že to byla, že bylo od začátku jasné?
1: Jako v tu dobu už to monitorovala, když tam byl pan Vejsada dosazen, už to monitorovala i policie. Takže už i policie věděla z těch odposlechů, proč on tam jde. Ta to viděla líp než my, ta to viděla na 100%. A čekala, až ho tam dosadí, až udělá to, co se čeká, že udělal. Jo, a pak ho sebrali.
0: To zní až tak filmově, celá ta situace. A myslíte, že to mohlo být tak, že na toho pana Vejsadu to tam někdo ušil? Že to byla vlastně past? Že potřebovali někoho, kdo to obskáče?
1: To opravdu nevím, já jenom vím, že jsem, jaksi bylo mi jasné, a proto jsem se na to dvakrát zeptal pana Vitovského. On mi jaksi odpověď nedal, takže já nechci spekulovat jako na nějakým pozadí, ale fakt je ten, že prostě tam to nešlo nějak rozumně zdůvodnit, proč tam ten pan Vejsada má jít. Tím pádem bylo jasný, že to je jaksi nějaká prostě, že je to něco na pozadí, co oni nechtějí říct, že je. A to jako logické vysvětlení jenom to, k čemu nakonec došlo.
0: Na začátku, když to teď před pár měsíci prasklo kolem toho dopravního podniku, tak se tomu říkalo kauza Hlubuček, než se přišlo na dozimetr. Jaká ve skutečnosti podle vás byla role toho pana Hlubučka?
1: Já myslím, že jeho role byla menší, než mu média přisuzují. Jeho problém byl, že byl v nesprávný čas na nesprávném místě, že se dostal do nějakého bytu, kde měla policie odposlouchávací zařízení. Ale ve skutečnosti jeho úloha, on byl jeden z 15 členů dozorčí rady a neměl jiné pravomoci, než má kdokoliv jiný. Médii třeba proběhla zpráva, že kolega Michal Zdeněk, tam došlo k pokusu o jeho korupci. Je potřeba si ovšem uvědomit jednu věc, že ta dozorčí rada má, tam šlo o nějakou výjimku z tržního řádu, kterou měla dozorčí rada schválit. Že ten Michal Zdeněk tam měl jeden hlas a aby jim to prošlo, tak museli ještě zmotivovat dalších 7 lidí. A nikdo se neptá, proč a jak. Když byl jmenován pan Augustín do představenstva, tak myslím, že řada z nás, jmenovitě určitě já, kolega Vašíček a Michal Zdeněk, jsme měli podezření, že se jedná o něco podobného, i když nebylo tak výrazné jako s tím inženýrem Vejsarou, protože tam to bylo naprosto evidentní u toho Vejsary. Ale jistá podezření jsme měli u toho Augustina, proto jsme ho nepodpořili. Nicméně hladce tam byl prohlasován těsnou většinou 8 lidí. Nikdo se neptá, ten návrh dal pan Hluboček, to je pravda, ale nikdo se neptá těch 7 lidí, proč jako to takového člověka tam podpořili do toho představenstva. Velice podezřelého.
0: No a vy si to nějak vysvětlujete?
1: Já si to nesvětluju. Vím, kteří lidé to byli. Byli tam kromě toho pana Hlubočka další 2 členové Rady hlavního města Prahy. A mezi nimi byl pan Scheiner, současně předseda dozorčí rady, takže opravdu říkám, bylo to prostě tak, že 7 lidí prostě tohle to schvalovalo, a to byla prostě schvalovací většina 7 lidí, a vlastně který tam nastolili to prostředí. Jeden z hlavních problémů dopravního podniku, a to už vám tady říkala paní Marvanová, je, že tam v podstatě není žádná kontrola. A když vám teče řeka 20 miliard za rok bez kontroly, tak to je samozřejmě ohromné pokušení. Mm-hmm.
0: Vy jste zmínil, že je možná přeceňována role toho pana Hlubočka. Jaký vy jako kolega z dozorčí rady jste z něho měl pocit? Byl to jako člověk, kterému šlo o věc? Říkal jste si, tady bojuje za dobrou věc, anebo bylo cítit, že je napojený na nějaké ty mafiánské struktury?
1: No, jako, že je napojený na nějaké mafiánské struktury.
0: Nabídku, která se nedá odmítnout.
1: Na nějaké vazby, to jsem opravdu netušil. Já jsem viděl, co se tam děje. A jestli je někdo na někoho napojen, nebo není napojen, nebo to, jestli to dělá, prostě dělali to špatně, a jestli to dělali s napojením, nebo bez napojení, to jsem nevěděl a to jsem neřešil. Ale v podstatě ty momenty, vlastně, které předcházely tomu jmenování toho pana Augustina do toho představenstva, to, co nám tam předváděli vlastně pan Hluboček s panem Scheinherem, to byl vyloženě takový boj o kořist. Jo, prostě to působilo tím dojmem, tam byly nějaké zákulisní dohody. A teď jednou se dohodli blbě a pak jako shodili hlasování. Pak to teda prohlasovali nakonec, jo. Ale v podstatě i vůbec ten chod, že jo, tam oni byli, původně byli velice, pan Scheinher s panem Hlubočkem byli v podstatě zajedno, šli, táhli za jeden pro vás, vlastně ovládli ten dopravní podnik a tu dozorčí radu, ale pak bylo vidět, že se před jmenováním toho Augustina, že se nějak rozhádali, ale pak se zase dali dohromady. A furt se to odehrávalo jako v tom okruhu těch 8 hlasovačů, jo, který to nějakým způsobem prosadili, prostě naprosto netransparentní zákulisní dohody mezi nima. Ale v zásadě došlo k tomu, že jako souběžně s panem Augustinem byl prvně, když se dostal do představenstva na první zasedání, kde byl jmenován, tak tam byla schválena bez výběrového řízení zakázka za 14 miliard korun. Nevím, jestli to byla čistě časová shoda, nebo jestli tam byla nějaká věcná domluva, opravdu nevím.
0: Zakázka bez výběrového řízení za 14 miliard. Ano. Jak vám to bylo vysvětleno v dozorčí radě?
1: Na to existoval poměrně obsáhlý materiál. Já jsem to popsal podrobně v té zprávě, kterou jsem předal prostřednictvím paní doktorky Marvanové zastupitelstvu. Tam je to opravdu podrobně tato zakázka popsaná.
0: A jde to říct dvěmi třeba?
1: Já myslím, že to věc, nechci nějak spekulovat, to je poměrně složitá věc.
0: No ne, existují zakázky, které mají už z podstaty, jsou výjimuty z toho, aby byly, na ně byla veřejná soutěž, co jsou třeba ty armádní a tak, že? A nebo se kupuje něco, co vyrábí prostě na celém světě jeden člověk, jenom.
1: To nebyl ani jeden z těchto případů, nicméně opravdu nechci to nějak zjednodušovat, ale mám za to, že ty podmínky, aby ta zakázka byla bez výběrového řízení, splněny nebyly. Mm-hmm.
0: Jak si vysvětlujete, pane Štěpáne, tu okolnost ve světle toho, co říkáte, že tam byla nějaká hlasovací mašina pod vedením pánu Hlubučka a Scheinera, že ve chvíli, kdy začala kauze Dozimetr, tak se ukázalo, že pan Scheiner je informátorem policie. Tak ono to nějak nejde dohromady.
1: Já tomu opravdu nerozumím. Jak říkám, nechci spekulovat, nejsem psycholog o motivaci pana Scheinera. To jeho jde jako samozřejmě, to jeho chování jde vysvětlit různými způsoby, nechci ho z něčeho tady křivě obviňovat. Ale fakt je, že pan Scheinher vlastně s panem Witowskim tamto vlastně to prostředí korupční vytvořili, protože oni zcela paralyzovali kontrolu v tom dopravním podniku. Paralyzovali třeba dozorčí radu, tam to fungovalo tak, že jsme sice dostali zápis ze zasedání představenstva. Jeden z hlavních úkolů dozorčí rady je kontrolovat představenstvo.
0: Ano.
1: U německého typu akciové společnosti to představenstvo jmenuje a kontroluje ho. A my jsme dostávali zápis ze zasedání představenstva, bod A, bod B, bod C, bylo tohleto, proběhla diskuze a hotovo. To víc v tom zápise nebylo. A když jsem se ozval, že jako když se tam projednávají nějaké materiály, aby jsme to pochopili, o čem tam mluvili, že bychom jako měli ty materiály taky dostat, že bychom si jako, aby jsme měli ty informace, jako, které měli ty členové představenstva, tak mě odmítli dát. Vymysleli a odhlasovali v podstatě takzvané nahlížecí právo členů dozorčí rady. Namísto toho, aby jsme mohli normálně ty doklady běžně kontrolovat, tak jsme měli nahlížecí právo. To je, že podle toho nahlížecího práva jsme měli o každý jednotlivý bod zvlášť podat žádost o předložení těch příbuhů, když mělo třeba to zasedání představenstva 10 bodů, takže jsme měli podat 10 žádostí. O každém zvlášť měla hlasovat dozorčí rada, jestli nám ten materiál bude poskytnut nebo nebude poskytnut. A když ho dostaneme, ten materiál, tak jsme měli vypracovat referát o tom, co jsme se v tom materiále dočetli. Tak jedině za těch okolností bylo možno jako si nastudovat zápis zasedání představenstva. I ten zjednodušený zápis nám dávali s měsíčním zpožděním. Jo. Takže v podstatě dozorčí rada, její kontrolní činnost byla jako velmi omezená a paralyzovaná. Žádná další kontrolní činnost tam nebyla. Třeba ve společnosti Pražská energetika, kde jsem také působil v dozorčí radě, tam to byl společný podnik dvou akcionářů a ze společnosti NMBV tam chodily kontroly, prostě, že tam ten akcionář posílal kontrolní skupiny, které to kontrolovali. Magistrát jako druhý akcionář nic takového nedělal a nedělal to ani teda v dopravním podniku, kde je majoritním akcionářem. Takže ta kontrolní činnost byla jak teda paralyzovaná tím, že nebyl přístup tam informacím, tak byla paralyzovaná i tím, že tam prostě do té dozorčí rady byly jmenováni lidi bez jakékoliv kvalifikace k tomu potřebné. Třeba zemědělský inženýr, učitelka, bankéř. Jako ty asi těžko jako v těch investicích, v těch dopravních stavbách se asi ty lidi těžko orientují. Já jsem tam byl jediný, kdo měl vysokoškolské vzdělání v oblasti dopravy.
0: Pane Štěpáne, váš odhad, přijde nějaká druhá nebo ještě možná třetí vlna kauzy Dozimetr, nebo už je to všechno vyplavalo na ven?
1: Já myslím, že kauza Dozimetr, to je asi, co si představujeme pod kauzu Dozimetr, to je prostě okruh několika spojených kauz, ale těch kauz je samozřejmě spousta, jako kauza jízdenky, to nebyla kauza Dozimetr, jako to je jako spojitá věc v dopravním podniku, že jako se tam takové věci dějí a pokud se nic nezmění, tak se samozřejmě budou dít dál. Já nevím, jestli tomu máme říkat kauza Dozimetr, podle mě je pouze zúženo na tohleto jedno trestní řízení. To se nezabývá těmi, i říkám to určitě, není miliarda. Já myslím si, že se tam policii nepodaří žádnou škodu prokázat. Tam se škoda velice těžko jak si prokazuje, protože to, když neproběhlo řízení, výběrové řízení, tak jako my nevíme zpětně, jestli ta cena by byla stejná nebo nižší nebo poloviční. Jo. My třeba víme, že pak jako po té změně dodavatele se ty jízdenky tiskly za polovinu, ale jako v podstatě žádný znalec nechtěl a já tomu znalcům rozumím, protože tam je spousta okolností, jako dát hlavu na špalek za to, že tam byla polovina škody, to opravdu nejde. Ale můžeme si tak lidsky a manažersky říct, že prostě se polovina peněz ušetřila.
0: Jsem rád, že jste přišel, děkuji a nashledanou.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Naším hostem byl Michal Štěpán.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD na její

0: kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
1: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
0: Chystají se přijít a přijdou?
1: Myslíte ti voliči k volbám?
0: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
1: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly, tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
0: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
1: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
0: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
1: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
0: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
1: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní, jsou to, co, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD, takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
0: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne, ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby daná nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
0: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, Prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
1: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
0: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
1: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
0: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
1: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
0: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
1: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
0: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
1: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. My vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
0: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
1: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje. Ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
0: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
1: Tak zaprvé...
0: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
1: ano,
0: že by...
1: Ano, tak především... Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
0: teď
1: u sebe
0: jaké
1: doma.
0: Sliby?
1: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhle tu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózní, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
0: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
1: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
0: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
1: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak ji přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
0: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
1: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
0: Hmm. No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
1: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostla poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
0: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
1: Děkuju za pozvání.
0: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Toto jsou přešlapy, které nakonec bych, chvilku si z toho děláme srandu, ze svetru a...
1: Ale když ona mluví, ale politika je hodně o symbolech. Strašnou neuvěřitelnou symboliku a její prostě vyloženě, nebojím se říct, hloupost se ukázala ve chvíli, kdy ona byla na tom Tajvanu. Mluví tam o hodnot demokracii, my nesnášíme Čínu a nevím co všechno. A fotí se pod fotkou Chiang Kai-sheka. Jako to, jak já jsem to viděl, se nevěděl, jestli mám smát se, brečet, nebo nevím, co mám dělat. Samozřejmě ironicky myšleno všechno, jo. Prostě to byla tak neskutečná symbolika, že...
0: Ještě mi řekněte, to je ještě taková speciální, teď takový speciální téma posledních dnů. To manželství pro všechny. Všichni mají pocit, že se k tomu musí vyjadřovat, že k tomu mají co říct. Je to věc, která vás zajímá? Nebo je vám to jedno vlastně?
1: Takhle, jedno mi to určitě není, zase v tom vidím určitou symboliku, protože si myslím, že manželství i po té právní stránce, tak biologii nezměníte, přírodu nezměníte a děcko může prostě splodit jenom muž a žena. A že by to i po té právní stránce mělo mít nějakou tu výhodu. Na druhou stranu, pokud by šlo, já nevím, třeba o nějaké dědictví a tyhle ty věci, tak pokud to teď není, protože já se přiznám, že to nevím, jak velký nepoměr tam je, protože vím, že je nepoměr, ale nevím, jak velký, tak o nějaké to narovnání těch právních věcí, jako to dědictví a podobně, tak tam bych určitě s tím problém neměl. Ale pro Boha, ať se to nejmenuje manželství. Já tady vidím v tom to, že někdo, jak si říká, někdo se zhora tady vymyslel takovouhle blbost, aby se lidi o tom bavili a především odvedli pozornost od toho, co se ve světě skutečně děje. Takže není to pro mě bezvýznamná věc, ale myslím si, že jsou a teď obzvlášť, jak co, všechno, co se i u nás, i ve světě děje, že jsou ve světě důležitější věci.
0: To určitě, no, ale tu agendu...
1: Ale pokud by měl říct manželství pro všechny, jako tak, ještě tak, jak je to formulované, tak, jak je to předváděné, tak říkám určitě ne.
0: Jste, Tomáši, to, čemu se říká odborně hrdý Evropan?
1: Já už si slyším slovo odborně, začínám se smát, když vidím někde v novinách slovo odborník, tak si, a není tam přitom kolikrát žádné jméno zmíněno, tak si říkám, no tak kdo to asi mohl být, jo. Ale jak říkáte, hrdý Evropan, já jsem především hrdý Čech a tu, když jsme v Ostravě, taky hrdý Ostravák, jo.

0: Sever. Dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola.
1: Říkám jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
0: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
0: energie?
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
0: O co bude GEN bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá, protože on má ty složenky. Rozumíte
1: ano.
0: mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma. Ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
0: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za 2pokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
3: Děkuji za pozvání, Alex.
2: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
3: Esteticky brutální.
2: Kde jsi na to přišel?
3: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
2: No.
3: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to zaprvé splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta ošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
2: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože

0: Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
0: Ale nemusí,
1: nemusí.
0: samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb,
0: Dovoleb
1: toto.
0: si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobný případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Viz učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba ji odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím,
0: Já
1: něco...
0: to trošku vylepším, je to jménem demokracie,
1: Je,
0: jestli ti to pomůže.
1: no,
0: To
1: to
0: říká
1: slovo
0: Petr Fiala,
1: demokracie už je teď takové, já nevím.
0: protože víš, jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
0: To jsem, to jsem.
1: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
0: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
0: Hele, v Česku začíná
1: To
0: krok po
1: vůbec nejde
0: kroku
1: dohromady.
0: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky
0: No,
1: Otakaru Foltýnovi máš klub, jo?
0: to
1: Takže
0: mám,
1: jsi mu vděčný?
0: jsem.
1: Fajn.
0: To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic
0: Nic
1: nenaznačujeme. Může to být
0: nenaznačujem. Už
1: schoda.
0: jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, ono je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že ono je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny. Dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům,
0: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: no, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
0: No a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je

0: dávno prostě nepřiznanou vládní stranou. A do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupovat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
0: I vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
0: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu.
0: No já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak jako jedním hlasem.
0: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda, a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
0: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem, tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
0: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
0: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Ocenil tu debatu.
0: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
0: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čůrá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
0: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
0: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velký zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
0: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
0: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
0: No já bych
1: příliš.
0: Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No, v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, to no. Určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Mm. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně, prosím tě, lektím... No, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde
1: co?
0: O...
1: Je co.
0: Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy a najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
1: Falešně.
0: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
1: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
0: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3. Takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
1: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko, nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
0: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
1: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytvářejí především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
0: Tak, Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, A já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
1: Tekou je staročeština, archaická čeština. No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
0: Jasně.
1: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
0: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
1: No těmhle dvěma.
0: Těmhle dvěma.
1: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
0: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli. Mm-hmm.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
0: Mm-hmm. Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
1: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
0: ne,
1: nebo
0: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
1: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
0: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
1: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl, A ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět. Pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
0: Jo, a kolik takových je na světě? Mimochodem?
1: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
0: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
1: Jejich nebo Blažkovi?
0: Blažkovi, bohužel.
1: Jenom Blažkovi?
0: Já ano.
1: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
0: No.
1: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
0: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
1: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
0: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
1: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost, Ksavere. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
0: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
1: Boris? Já jsem řekl Boris.
0: Řekl Boris, jestli se dobře slyšel,
1: Maria.
0: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
1: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
0: A nebo s Borisem Beckerem.
1: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
0: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
1: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
0: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
1: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
0: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
1: Radar.
0: Ti, co mají radar.
1: Přeřek pro změnu ty.
0: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
1: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
0: Bys chtěl být.
1: Bych chtěl být.
0: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
1: no.
0: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
1: no.
0: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
1: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
0: Chceš jít, tak to je.
1: No dobře, ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
0: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
1: Víš, Ksavere.
0: Jednoznačně kompasáci.
1: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat po druhé.
0: Řekneš jednu?
1: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
0: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
1: optimistickým
0: zvoláním.
1: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, Takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
0: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
1: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
0: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
1: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
0: No jasně.
1: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především sobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
0: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
1: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

počítej, dokdy mi mé rány zhojí. Počítaj tik tak tik tak tik tak potichu, tik tak tik tak tik tak nahlas, tik tak tik tak tik tak. A rány, co během dna s úsměvem rozdál čas, když bylo poledne, z rádia šeptal hlas. Potichu tik tak tik tak tik tak nahlas, tik tak tik tak tik tak. Tik tak, tik tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je, vinný i nevinný, jednou každého dostane. Mých hodin tik tak, tik tak, tik tak, tvých hodin tik tak, tik tak, tik tak, našich hodin tik tak, tik tak, tik tak. Času utéct totiž nedá se, čas krade zloděje, ubírá na kráse, ač nevidíš tik tak, tik tak.

přesto je tik tak, tik tak, tik tak. A tak mi tikají na krbu hodiny, půlku mám za sebou, kdo ví, kdy dobí mých hodin. Tik tak, tik tak, tik tak, tvých hodin, tik tak, tik tak, tik tak, našich hodin, tik tak, tik tak, tik tak, vašich hodin, tik tak.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes, 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sever, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první, pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Ty to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to.
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně

0: jako zlý, jo.
1: Tak on je takovej zevnitř i zvenku je stejný, tak...
0: Tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
1: Kdybyste chtěl?
0: Nebo já nevím jak.
1: Tak u něj si to ujalo. No, tak...
0: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
1: Jahoda.
0: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
1: Ale k na knedlíku není špatný, Oxavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
0: Pro mě ne.
1: Je dobrý.
0: Tak,
1: myslím, lipánka.
0: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
1: Zdech je dobrý.
0: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
1: Ne, Mirka.
0: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
1: Ne, rohlíkářka.
0: Rohlíkář?
1: Rohlíkář.
0: Co to znamená?
1: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse. Nebo...
0: Tak je to
1: zůstane.
0: Jo, tak to...
1: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
0: A to je taková legenda, to nebude,
1: jo,
0: jasně, pravda. Ne.
1: Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
0: Legenda je to dobrá.
1: V nás se taky povídají legendy, tak co?
0: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
1: Adonis,
0: no.
1: To je hezký.
0: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane Olče, to jste vy.
1: A to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
0: Jeden čiči tornádo? Jedna?
1: Jedna, nebo jedno?
0: Jedno?
1: Jedno čičítko?
0: Čičítko je, pozor, je čičítko, hello.
1: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
0: české
1: televize. No, Chichy.
0: No to je umělecký jméno.
1: Ale
0: je
1: to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
0: To je to tornádo.
1: To je... Já jsem se nahoru k Savere teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
0: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
1: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
0: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize, a já doufám, že to tam zazní.
1: A přijde Čičinko mezi vás?
0: Myslíte Čičinu?
1: Čičinu.
0: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
1: To si můžete vyžádat, ne?
0: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád, a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk.
1: Taky. A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
0: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
1: Tak to jsou tam všichni.
0: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
1: Všechny, jo?
0: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řehaka.
1: Jo. A tak to je tam taková partička dobrá, ne?
0: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
1: Dobrý kolektiv.
0: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
1: Fakt? Nevím. Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
0: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
1: Aha.
0: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
1: Wow.
0: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči Tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
1: Toho jsem tam neviděl.
0: Je to jedno.
1: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to již v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
0: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
1: No.
0: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
1: No ani ne.
0: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
1: Točit Aleksandra Voní, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
0: Jak to?
1: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa.
0: Vážně.
1: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
0: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď? Aby doplavali k jiný lodi.
1: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
0: No, tomu se říká krysička.
1: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
0: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
1: To je lirický výraz, bych řekl.
0: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to,
1: ne? Vymočenost je horší než vychcanost, jo?
0: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
1: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
0: Tak
1: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
0: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako, nic prostě, je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
1: Chuj větší ňuňátko.
0: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko.
1: Všechno je to dobrý, mastikulka.
0: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
1: To nejsem, já na tohle nejsem.
0: Ne?
1: Ne. Vy byste si ho pochoval.
0: Jak se přes ním?
1: Honzík.
0: Jo, Honzíku.
1: Vy jste si ho pochoval?
0: Jo. Já bych se pochoval.
1: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Knedlíka. No tak mu není úplně jako...
0: Tak...
1: Pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
0: No, já bych si vzal pana...
1: A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
0: Ne?
1: Už takový vyrostlejší pejsek.
0: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
1: Já už nedělám žádný reportáže.
0: Neděláte?
1: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
0: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
1: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
0: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
1: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
0: Další.
1: Jo.
0: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
1: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete. Tak už se jenom bojíte a třesete.
0: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bonbonier. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
1: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
0: No náš?
1: Náš světový lídr.
0: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
1: Proto to tak taky vypadalo.
0: On plaval.
1: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavier náš, tak to vypadá úplně jinak.
0: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
1: My jsme Evropani.
0: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
1: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
0: No to mi řekne.
1: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
0: Porazit Putina.
1: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
0: Tam je korupce?
1: Trošku.
0: Na Ukrajině
1: trošku,
0: korupce?
1: Trošku, někdy, trošku.
0: No počkejte, to je vážné obvinění.
1: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
0: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat. Prý.
1: Ten byl plný demokracie.
0: No?
1: Jo. Tak i poté, Xavier.
0: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
1: Tam totiž, víte proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
0: Ne.
1: Aby nebyl cenový kartel na benzín?
0: Říkala?
1: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
0: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
1: kapačky. Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
0: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
1: Markéta nějaký, Vaňková?
0: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
1: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
0: Jo.
1: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
0: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený acylpirin prý.
1: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
0: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
1: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
0: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
1: Jak zavolal.
0: To je jako Stachanovec.
1: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
0: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne?
1: Víte, že ani moc ne.
0: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
1: Proč obrouhnul?
0: No tak ještě...
1: já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
0: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
1: týká,
0: sedíte
1: ty
0: a
1: říkali, ne... tak ty známe, ale... Mně stačí tyhle, Xavere.
0: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
1: Umím, docela dobře.
0: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštíku.
1: Paštíku, no tak...
0: Proti němu jde Konečníková, pan...
1: Konečná, Xavere, neřekl.
0: Co jsem řekl?
1: Xavere, nechte to.
0: Řekl jsem něco špatně?
1: Jo.
0: Paní Konečná, pan Reichl, Babiša.
1: Zazvoní zvonečkem,
0: no.
1: Co?
0: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prostě nic.
1: Skončí popel. Na té kapačce, Xavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
0: Prognostik ještě.
1: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
0: To je velmi transparentní, pane Holče. já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
1: Jo, že to přiznává tu porážku, ne?
0: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
1: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný ksavr, ne? To už nám řekl pan premiér.
0: Já tak... právě, to jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě.
1: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
0: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst v té Opavě.
1: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
0: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
1: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
0: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
1: Ježišmarja, hlavně ne Honzík.
0: Honzík, ne bojovník,
1: pozor. Je dobrý.
0: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
1: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
0: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme. Jo. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo ty? Tady ty národní umělce.
1: No tak režim, ale...
0: Režim?
1: Režim, no, Ksavr.
0: Ne, wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
1: Já myslím, že národní umělce, Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
0: Ne, pane Hoče, to nemohl.
1: Ale jako, co?
0: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
1: My si to vzali, no, Ksavr, ale dobrý.
0: Já bych si to taky vzal.
1: Ale já vím,
0: já bych
1: vím,
0: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
1: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
0: Jako kdo?
1: Já už jsem slyšel
0: jako Adonis a Jahoda.
1: Zákulisí, že nás to nemine.
0: Co to je nás?
1: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
0: Diplom?
1: Taky, že budeme umělci.
0: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
1: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
0: Mně by stačil zasloužilej. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
1: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavr?
0: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky fízl.
1: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
0: Kdo?
1: No, Pávek, já jsem od něj trošku dostal strach dneska, víte.
0: Jak to?
1: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
0: V tom, no, v tom životopise.
1: Tam. Aby mu... To může být škodolivost třeba, chápete?
0: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku,
1: ano,
0: a on to přijal.
1: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
0: Měl?
1: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc teď, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
0: Musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů, nebo ze všech porevolučních prezidentů, má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
1: Já teda se musím trošku Bilak? Ohradit.
0: To byl Vasil.
1: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to... Už je tam méně toho...
0: Tak to je atmosféra...
1: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
0: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
1: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vyptilovaný. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
0: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
1: To víte, myslím, že už asi ne.
0: Víte, kde je pan Půr?
1: Já Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
0: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
1: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
0: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
1: To už je dva roky, ne? Nebo...
0: Fakt to nepokračuje? By byla
1: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
0: No, já jsem se právě moc nepídil.
1: Aha.
0: Celkem bylo jedno.
1: Není to škoda?
0: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
1: Ale já vás poslouchám.
0: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
1: No je to ostuda, ne? Na prezidenta. Hm? Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
0: Gumák? Hm? Co to je?
1: Jako lampasák.
0: No to je,
1: lampasák. No. A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
0: No já už přemýšlím, pane Holček, kdo bude po něm? No to za chvilku.
1: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
0: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
1: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
0: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
1: Taky to bylo dobrý.
0: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
1: Pan Kapek. To byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
0: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
1: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
0: To hraju pořád.
1: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
0: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
1: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste
0: to
1: se
0: ne,
1: registroval?
0: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
1: No to chápu.
0: No, tak to jenom,
1: abyste... byl u Luxíka?
0: U Luxíka ne,
1: ne?
0: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2. A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
1: jo?
0: Aby se mohl poklonit mému umění.
1: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
0: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
1: No, tak
0: to není tolik,
1: jo.
0: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
1: Teď ani ne, ale jsem si říkal...
0: Já bych vám dal slevu.
1: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Ksavere.
0: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
1: Jste Ksavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
0: tak
1: kolik...
0: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám. Pojďte
1: se, kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
0: Tak Bolek, jo.
1: Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když se vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
0: Víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
1: No je taky, já bych to taky kasíroval.
0: Ale ne, tak on je...
1: Ksaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
0: Já nevím.
1: Co?
0: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli 3. Než jsem se přestěhoval do Prahy.
1: Jasně.
0: A teď jsou 2, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
1: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
0: Ne.
1: Vy jste neviděl teď jako...
0: To se za Loutkovi divadlo se to neudělal.
1: Vy jste neviděl Ksavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
0: Já jsem to viděl na Facebooku.
1: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Ksaver. To bylo nejlepší
0: sledoval.
1: Číslo.
0: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci.
1: Mm-hmm.
0: A za to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
1: Ale pozor, ono to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
0: No.
1: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
0: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
1: Myslím, že jsi plný chcanek, nebo co?
0: Ne, to se říká, jo? To je přirovnání.
1: Jo?
0: No.
1: A jste opravdu alternativní jedno... tam z Brna.
0: My jsme velmi alternativní. To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
1: Jo? Hm? Jaký?
0: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
1: Jo, dobře, dobře.
0: Je to přizprostlý zase.
1: A jo, tak
0: ale je to
1: od vás čekal.
0: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
1: Jo.
0: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu, a dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
1: jo,
0: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
1: Já myslel hromádku eur.
0: Nebo hromádku euro, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
1: Vy jste takový loupežník.
0: Poslal jste tam někdy něco?
1: Ne.
0: Na konto Xaver v nouzi?
1: Ne.
0: No, to vy jste takový na kačku zase, no.
1: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
0: Posíláte, jo?
1: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
0: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
1: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace a akce, takže...
0: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
1: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku? Nepozvali vás?
0: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
1: Jo?
0: Mají tam jahodu a...
1: No tak.
0: Na vás budou mít Adonise.
1: No.
0: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
1: Za tu zradu, Ksavre. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
0: No právě proto, víte, ono to nese...
1: Ksavre, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
0: Má on nějaký slib.
1: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
0: Ne.
1: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
0: Ne.
1: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už si nevím, ten chlap. Ksavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
0: No co? Tak on nemůže jinak.
1: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel non-stop.
0: Tak já vám říkám, co? Že ten to má v té tváři úplně natvrdo psaný.
1: Jo?
0: Vy jste moc mírný člověk.
1: Jsem, no tak to takže... se o mě ví.
0: No tak
1: držím zpátky. Jako...
0: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
1: Fakt? Cynik? No, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
0: Kam jste dal tu tušku?
1: Do toho.
0: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste... Jako generální tajemník tady, nebo?
1: To jsem. To jsem.
0: Tušku vložit do...
1: To jsem.
0: Tady naší krásné knihy hříchů.
1: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
0: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
1: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
0: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
1: Jo.
0: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
1: Aby se taky něco mohl poslat.
0: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
1: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10. I v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
0: Michal je výborný.
1: Je?
0: Víte,
1: je.
0: Že to je Michel Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
1: Tak se dívá
0: představte si, že já jsem s ním byl na večeři on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
1: To je možný, Xavre.
0: Jo.
1: To je možný.
0: Tak.
1: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Xavre, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou nutelou v Německu,
0: no.
1: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
0: Neříkejte mi to.
1: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
0: No.
1: Co? Tak já nevím.
0: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
1: To jde.
0: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
1: Teď
0: jde o všechno.
1: Teď jde i o Česko, Xavr.
0: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
1: Já bych mu to přál, Xavr.
0: Ne,
1: to, jo,
0: já mu to nebudem to, nikomu přát nic špatného.
1: Já jsem hrubý a nadcíl.
0: Když je to zlatý člověk, když ten pan posl ho má tak rád. Bernard,
1: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky, Xavre, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová, tady chyba asi.
0: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
1: Alena Davídková je Azalka.
0: No. Azalka Krušnohorská,
1: no.
0: Je z Krušných hor.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Nadežda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
0: Piškotky, to jsme tady
1: paní doktorka, to
0: probírali, no.
1: To se hodí, to jsem rád.
0: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
1: Dávám.
0: Že granulky dáváte, jste říkal.
1: No, to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavre.
0: No, já si taky vymáhám už kolik let tady. Pejsek. Zkuste pejsek. To někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
1: jo,
0: no.
1: A budete hodnej?
0: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav Pravdy, mistrů Xavra a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Lutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavre, no. Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
0: Jsou to hodně lidi.
1: Jsou, to jo.
0: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakýho posluhovače?
0: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to mám.
1: To si ale může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
1: mě. Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo. Ale chci, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace.
1: Protože inflace není, Xavr. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo. No, tak já vám říkám, že
1: no, nebudete lahát.
0: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermeny, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já jsem zvědavý, jestli
0: napoznal.
1: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
1: Tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska. Podívejte se na něj.
0: Na koho?
1: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Ksavera si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme. Zlobili jsme, tak máme fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska takový děkovný den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček?
1: Jo.
0: Před 57 jo. lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne? To ne.
1: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu. Od té Vinohradský. Tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
0: No protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
0: To ne. Myslím si,
1: já si myslím, že ne, ne.
0: Ale mají
1: já
0: svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: který
0: vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral, nebo Nevoral,
1: jak jsem.
0: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: Tak to snad dáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufám se.
0: Čičinu netroufám, já čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech, čeká

0: Tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatele a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
0: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
0: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klausy. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
0: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody. Procentuálně, prosím.

0: než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Věk, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
0: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
0: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
0: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
0: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jak ji vnímám já? Ano, tak, definici tak, tady nemám,
0: tak, promiňte. Tak jak ji vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
0: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní bez matení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
0: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
0: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
0: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
0: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
0: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Její součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
0: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
0: Já nevím, co bude den poté. Vy mi kladete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom v případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
0: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
0: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
0: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
0: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
0: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
0: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
0: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem. Že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
0: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
0: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno. Že se nemýlím.
0: Část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla,

0: Zdraví vás Petr Holec, tohleto je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
1: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard. Jen tak od oka.
0: 300 miliard?
1: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
0: to,
1: u zdi.
0: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
1: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal. Vypadalo to jako konec světa. A najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo. Takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun. Při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě nemůžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
0: Respektive my.
1: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
0: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začali nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
1: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
0: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda, Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
1: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
0: Nic
1: má agendu Evropské
0: starosti,
1: unie.
0: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
1: Ale já bych to klidně udělala.
0: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak vodních, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
1: Ne? Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
0: No obojí.
1: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
0: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
1: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
0: jasně.
1: Na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
0: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
1: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
0: Takže západní, řekněme,
1: západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
0: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s už těma nějakých neziskovkama?
1: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
0: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme, jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
1: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, aha, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
0: To ještě je potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
1: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podporné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
0: No tady je potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl, progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
1: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
0: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát, a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc, a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
1: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolóry a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tedy ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvalíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přišli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
0: No, tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nějak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Naschledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám Rádio Xaver.
4: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
5: Dobrý den, Xavere.
4: 81. díl? Je to možný?
5: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
4: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
5: Myslíte výšku?
4: Výšku.
5: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
4: Proč to se mýlíte? Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
5: Ne.
4: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
5: Mám to zkusit, jo.
4: Tak to funguje lidský tělo.
5: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
4: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
5: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
4: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
5: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
4: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci

0: Ano.
1: Kopanec, víte, co je?
0: Jo, jo, jo. Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
0: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
0: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pár zbytků pro krysy.

0: Odtrženo sečteno a Karolína Stoněková. Vítám tě, Karol.
1: Děkuju, ahoj.
0: Jak užíváš léto?
1: Zatím dobře. Trochu hekticky, ale dobře.
0: Hekticky teď myslíš jako s ohledem na množství zpráv, které se valí?
1: S ohledem úplně na všechno.
0: Ale pojďme k těm zprávám. Deník CZ. Green Deal po Česku vláda odkládá. Podle odborníků ji vyděsily povolenky. Tak já si myslela, že už to je jasná věc. A ono najednou velký zvrat.
1: Ne, to je klasický český scénář. Něco schválíš, něco někde odmáváš a když má dojít na ty praktické věci, které s tím souvisí, tak se lekneš. Pro boha, co jsme to tehdy schválili. Vláda se zvykla s tím Green Dealem ukazovat prstem za to může Babiš. A docela dlouho s tím vydržela s dechem. Až do chvíle, než se ukázalo, že přesně ty povolenky, rozšíření emisních povolenek na oblasti, které už se přímo dotýkají každého z nás. Ony i ty povolenky předtím se týkaly každého z nás, ale tady už je to trošku jiný level, abych tak řekla. Tak se najednou vyděsili, co to ta paní Hubáčková, krátkodobá ministryně, schválila tehdy v tom Bruselu, co to odmávala. A teď si představ, že jsou krajské a senátní volby za rohem. Oni chtěli napřed využít tu prázdninovou pauzu, že všichni mají přece přes prázdniny jiné starosti, jsou někde hození u moře, sekají zahrádku na chalupě a tak podobně. Tak napřed mysleli, že ten Green Deal potichoučku schválí. A potom se ukázalo, že to tak úplně jednoduché nebude. Někteří novináři jsou takový šťouraví, takže na to začali upozorňovat. Vládě se to nelíbí, nehodí a teď bere zpátečku.
0: A to už je co říct, když novináři šťourají do vlády a začínají na to poukazovat. To už musí být velká věc.
1: Tak někteří a jiní se svezli na té vlně, protože už jim nic jiného nezbylo.
0: No a jak to nakonec dopadne? Nespadne to na tu další vládu?
1: Spadne to na tu další vládu a myslím si, že s tím tak trochu počítají, protože v podstatě v tuhle chvíli už se s tím mnoho nenadělá. Ty povolenky byly, to je jedno z dědictví, které nám tady zbyde po českém předsednictví. Petr Fiala s tím nic neudělal. Vzpomeňme si na jeho slova, která říkal ještě před parlamentními volbami, že Green Deal už je realita, všichni se s ním musíme smířit, takže se teď budeme s tou realitou pracně smířovat u těch tankovacích stojanů, až nám tam budou naskakovat ty koruny za každý načerpaný litr ještě rychleji než doposud.
0: No, takže toto téma teďka nikdy asi nebude rezonovat, že jo, rychle to uklidit a objeví se to až po volbách, předpokládám.
1: Tak oni se k tomu musí vrátit, teď se tvářili, že zatím řeší Dukovany, protože ano. To je taky důležitá věc, ale myslím si, že jim to úplně nepodaří od toho tématu se distancovat a úplně se od toho odstřihnout, protože, jak říkám, je to něco, co souvisí s jejich předsednictvím, co souvisí s hlasováním paní Hubáčkové, která sice už, jak víme, ministryní není, no ale byla, to, že není, už je jedno. Nikdo jim neodpáře, že to byla ministryně v jejich vládě, takže padá to na hlavu Petra Fialy a spol. A následky dopadnou na nás a na příští vládu.
0: A ani už ten Babiš jim v tom nepomůže teď. To házení na toho Andreje Babiše. Možná v budoucnu to budou zase moci.
1: ono jim to jako pomáhá čím dál tím méně, ale oni jedou na setrvačník, takže oni ze setrvačnosti pořád ještě tohle téma přiživují, protože jim vlastně nic příliš jiného nezbývá.
0: No, ale... A to je další téma. Ano. Echo 24 napsalo, von der Leyenová píše vládě, že chce dva kandidáty. Kabinet trvá jen na Síkelovi. Paní von der Leyenová chce muže a ženu, chce vyváženost. Tak a to znamená, že by se do hry dostala zpátky Danuše?
1: Paní von der Leyenová hlavně nemá co chtít, protože toho komisaře navrhujeme my jako Česká republika a tato dáma, kterou jsme zmiňovali, by měla být ráda, že vůbec má další pětiletý mandát v čele Evropské komise. Protože ona je symbolem všech těch věcí, ať je to Green Deal, ať je to cenzura, vzpomeň si na Pfizergate, dalších věcí, ona je symbolem toho všeho, co se za poslední roky v Unii nepovedlo, abychom to řekli slušně a kulantně. A přesto, že se to nepovedlo, tak dostala velmi vysokou podporu v Evropském parlamentu, může znovu pokračovat. může mimo jiné pokračovat právě i zásluhou Petra Fialy. Ostatně, přestože nám ODS a pan Saša Vondra tvrdili před volbami, jak s tím Green Dealem je potřeba něco udělat, tak pan Krutílek i paní Vrecionová se hrdě přihlásili k tomu, že Ursulu volili.
0: S těžkým srdcem, ale já bych se jich zastala, ne? Paní Vrecionová říkala, že s těžkým...
1: Hele, já nejsem politický kardiolog, takže... Tyhle věci já neumím rozlišit, ale ono to zas tak s těžkým srdcem nebylo, protože já v pondělí na streamu jsem říkala, že by mě zajímalo, jestli ta podpora alespoň byla za něco vyobchodovaná.
0: A to se ukázalo.
1: A vlastně hned v úterý, tuším, že to bylo, kdy se objevila informace o tom, že paní Vrecionová povede zemědělský výbor v Evropském parlamentu, takže ano, můžeme si oddechnout, ta podpora byla aspoň za něco vyobchodovaná. Ale tady nemá co paní Ursula vznášet jakékoliv požadavky. Ona se trochu chytla do pasti, protože tím, jak se snažila okouzlit zelené, aby jí volili, aby jí dali hlasy při té kandidatuře nebo při té volbě do čela Evropské komise, tak tam tvrdila všechny ty populární genderové záležitosti, genderově vyvážená komise. No akorát problém je, že chce pokračovat celá řada stávajících eurokomisařů, což jsou muži. Takže proto ona teď tady škemrá, když viděla, že jsme nabídli Síkelu, tak říká, pane bože, dejte mi tam nějakou ženu, abych já dostála tomu zelenému závazku. Ale stejně je to genderově vyvážené, nebudeme, přece víme, že máme asi 57 pohlaví. Ona tam má, i kdyby tam paní Naduše Nerudová nakrásně byla, tak tam pořád bude mít jenom dvě. Co těch zbývajících 55?
0: To bude diskriminace.
1: To bude diskriminace.
0: Tak je to jedno, hlavně, aby tam byla žena bez ohledu na to, jestli na to má ty schopnosti, kvalifikace a tak, hlavně, že tam bude žena.
1: Ano, to je přesně o ničem jiném. Tyhle genderové záležitosti nejsou. To je o tom splnit nějakou kolonku, bez ohledu na to, jestli tam bude někdo, kdo těm věcem jeho aspoň trochu rozumí. Přece jenom ne, že by to byl ideální kandidát na eurokomisaře pan Síkela, ale když to porovnáš s paní Nerudovou, tak je to pořád někde o, ne parník, ale o celou flotilu jinde, než paní Nerudová.
0: No a zvolením Ursuly opět do čela Evropské komise byla naplněna vůle voličů po volbách?
1: S vůlí voličů...
0: A vůbec, když se podíváš na celé to... současné složení.
1: Tak vůli voličů se snaží ty evropské elity okázale ignorovat a tvářit se, že to nevidí. Na druhou stranu, já už jsem to říkala v jednom jiném komentáři, oni tu Ursulu vlastně nemohli nezvolit. Protože jak jsem říkala, ona je symbol úplně všeho, co se nepovedlo, ale z hlediska toho evropského mainstreamu jsou to ty věci, které oni chtějí, čili vlastně z jejich pohledu se to povedlo. A oni si nemůžou dovolit uznat chybu tím, že by teď přepřahali. Takže ona musela být zvolená, přestože je to symbol všech těch špatností, všech těch malérů a průšvihů, tak oni, než by přiznali, byly to maléry a byly to průšvihy, tak si raději dál pojedou močálem temným podél bílých skal a ten koráb bude i nadále navigovat paní Ursula.
0: A úplně stejným způsobem?
1: Možná ještě horší.
0: Tak ona říkala, že z Green Dealu se neuhne ani opíť? Že bude proukrajinská, nebo bude se bavit s těmi, kdo jsou proukrajinští. Takže k žádné změně asi nedojde.
1: Tak ono to teď docela to její zvolení, protože ona je Němka, jak víme, ale docela i v Německu to vyvolalo poprask, protože zrovna třeba CSU, partnerská strana CDU, tak tam z toho byla velice rozvrkočená, že paní van der Leyenová bude pokračovat. Navíc v Německu je poměrně významný z hlediska ekonomiky ten stavební sektor, na který všechny tyhle ty Green Dealové nesmysly dopadnou. A vypadá to, že Německo teď začíná si uvědomovat míru problému a možná, že bude brát zpátečku. Takže já spíš vidím řešení toho Green Dealu. Je úplně jedno, jestli paní Ursula bude od něčeho uhýbat nebo nebude, ale myslím si, že se může celkem snadno stát, že začnou uhýbat ty členské státy.
0: Další téma, smutné téma. Žal, bezmoc a frustrace naštvaní rodiče zavražděných dětí z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se obrací na Fialu a Pavla. Ty jsi psala velmi zajímavé srovnání střelby u nás a střelby v Německu po atentátu na Trumpa, takže k tomu máš dost co říci. Tak tě nechám.
1: Jednak jak tady z toho titulku, že se obrací na Fialu a na Pavla, já si myslím, že to stejně nebude k ničemu. protože kdyby to mělo k něčemu být, tak by Petr Fiala prostě jako premiér musel uznat, že rezort ministra obrany, přesně řečeno policie, za kterou ale Vít Rakušan jakožto ministr obrany, vnitra zodpovídá, takže pochybila. Pochybila, tím pádem pochybil i ministr a měly padat hlavy, měla být vyvozena odpovědnost. A já jsem to v tom komentáři, který se zmiňovala, srovnávala s děním ve Spojených státech amerických po střelbě na Donalda Trumpa, kdy se Joe Biden prakticky hned poté, co ty záběry zakrváceného Trumpa oblétly svět, tak se Joe Biden nechal slyšet, že chce, aby bylo prověřeno, zda nedošlo k nějakému pochybení, že se mají znovu prověřit bezpečnostní opatření před tím velkým shromážděním republikánské strany. A zhruba do deseti dnů po té střelbě položila svoji funkci šéfka tajných služeb Chitlejová. Takhle vypadá osobní vyvození odpovědnosti v okamžiku, kdy se něco stane. Ten scénář je jednoduchý. Stane se pochybení, přizná se pochybení, ne že se zametá pod koberec, jako se tady půl roku někdo snaží ututlat, jak obrovské to pochybení policie bylo. A nakonec se tam vyvodí ta osobní odpovědnost, to znamená rezignuje se. Takhle to funguje na tom západě, ke kterému pan Fiala, i pan Rakušan, i další představitelé této vlády tak rádi vzhlížejí. Neustále nám opakují, my patříme na západ, směřujeme na západ, ale jenom do okamžiku, než by se oni sami měli chovat podle modelů, které fungují na tom západě. Já vím, že nechci si to idealizovat, nefunguje to tak vždycky, ale zrovna v tomto konkrétním případě to zafungovalo. Nebyla tam žádná snaha ty věci nějakým způsobem maskovat, zametat je pod koberec. My víme, že to pochybení tam v USA bylo, protože řada lidí vypověděla, že policii upozorňovali na to, že na střeše je střelec, že se dlouhé minuty nic nedělo. Stejně tak tady víme, že policisté přišli do té filozofické fakulty pár minut poté, co tam tedy byl ten vrah Kozák. Víme, že tam poměrně rychle odtamtud odešli, byli odvoláni zpátky do té cele, ne, že si neprošly ty kamerové záznamy. Navíc nám tady policie zhruba půl roku lhala o tom, že v době, kdy hledala toho střelce na filozofické fakultě, ještě nevěděla, že hledají vraha. Přitom z těch policejních zpráv, které už dnes utekly do médií, tak víme, že to tak nebylo, že oni věděli, že zabil přinejmenším toho svého otce. Takže všechno bylo jinak, vyvození odpovědnosti veškeré žádné. A ti rodiče nemají nejenom svoje děti nebo svoje blízké, nemají ani nějaké oficiální přiznání, ano, my jsme pochybili, natož, aby se konala nějaká omluva.
0: A zničených životů. Premiér Fiala, rodiče se na ní obrátili dopisem emotivním a premiér Fiala potvrdil, že ho dostal a že odpoví dopisem. A Petr Pavel, tuším, že si pozůstalé pozval na hrad. A to bylo asi tak všechno? Nebo zaznamenala si ještě něco dalšího od
1: zatím vedení? Zatím nezaznamenala. Je hezké, že rodiče dostanou dopis od pana premiéra. To si v takové situaci určitě chceš založit do rodinného alba. Stejně tak, jako si chceš pamatovat, že se byla pozvaná k prezidentovi na hrad, ale nic z toho neřeší tu podstatu. Zase je to jenom nějaká zakrývací strategie, nějaký krycí manévr, aby se nemuselo říct, někdo tady pochybil. A já rozumím tomu, že to jako není úplně jednoduché tohle přiznat, ale prostě v té situaci se to přiznat musí. Marná sláva, tomu střelci podlehlo 17 lidí, když tedy počítáme i jeho otce a počítáme ty dva mrtvé v Klánovickém lese. Je to jedna z největších tragédií, jaká se tady stala minimálně za poslední roky. A je potřeba se k tomu postavit čelem. A je potřeba, aby se k tomu postavili čelem i ti, kteří samozřejmě nebyli přímo odpovědní za ty policisty. Vít Rakušan není odpovědný za každého policistu, který je v ulicích, ale nese za to politickou odpovědnost jako šéf ministerstva vnitra.
0: Tak, kéž by si tvá slova vzali k srdci.
1: Nevezmou.
0: Byla tu legenda české diplomacie paní Eva Filipi, která se po 32 letech vlastně vrátila z Blízkého východu, po 13 letech strávených v Sýrii, v loni, tedy v říjnu, popisovala i to, do jaké společnosti české se vrátila, nebylo to moc pozitivní. A mimo jiné pro XTV řekla, černobílým postojem k Rusku jsme maximálně směšní, naše podpora ozbrojené opozice v Sýrii byla nepřijatelná, demokracie, lidská práva jsou už prázdná slova. Tak co si z toho vybereš?
1: Možná to můžeme vzít postupně, se vším bych asi souhlasila, jenom u té první části titulku, že černobílým postojem k Rusku jsme směšní, ano jsme, ale budeme ještě víc. Já si myslím, že ta doba, kdy opravdu přijde ta směšnost s velkým S, teprve přijde. Přijde v okamžiku, až ten konflikt bude končit, až se ty dvě znepřátelené strany posadí k jednomu stolu. A ti, kteří tady vykřikovali roky, že Rusko musí být zničeno a Ukrajina si musí zachovat svoji teritoriální celistvost, že nejsou možné nějaké ústupky, tak v tu chvíli najednou se ta směšnost ukáže v plné nahotě. Ale zase musím říct, když jsem si o tomhle povídala před už poměrně dlouhou dobou s profesorem Drulákem ve svém streamu, tak on mě trošku vyvedl z té mojí naivity a říká, podívejte se na Afghánistán. Podívejte se, když celá ta záležitost začínala, jak se tady nadšeně křičelo, že bojujeme proti terorismu po boku našich partnerů z USA nebo vůbec ze Severoatlantické aliance. A podívejte se, když potom to neslavně skončilo, tak se vlastně všichni tvářili, že oni s tím neměli nic společného a že je to zase tolik nezajímá. Byla tady jiná, daleko zajímavější témata, takže nikdo ani k té odpovědnosti příliš netlačil, nechalo se to tak trochu vyšumět. Takže ona existuje jistá šance, že i tady se těm Pekarovým a dalším podaří uniknout. Ale přece jenom my, kteří ještě máme v živé paměti všechny ty výkřiky o pletení svetrů a o tom, že ani mililitr ropy od agresora nebo něco podobného, tak my si to pochopitelně budeme pamatovat a bylo by fajn, abychom to těm politikům připomínali.
0: No a demokracie, lidská práva, jsou to už prázdná slova? Často to slyšíme. Demokratické strany, demokracie.
1: Ano, tady se podařilo udělat z několika termínů naprosto prázdné v pojmy, nejenom ta demokracie a lidská práva, ale třeba i dezinformace. Ten termín je teď ve veřejném prostoru tak nadužíván a používán v situacích, které vůbec s tou autentickou dezinformací nemají nic společného, že se ty pojmy postupně vyprazňují. A co je na tom ten největší paradox a ta největší vlastně zajímavost, že je vyprazňují ti, kteří se tím zaštiťují. To, že Petr Fiala děkuje demokratickým voličům, jako kdyby snad u voleb byli nějací jiní než demokratičtí voliči. To, že mluví o jakýchsi populistech a extrémistech, což už je vlastně jenom synonymum pro kohokoliv, kdo nezastává stejný názor jako on, to všechno vede k tomu, že se ty termíny postupně vyprazňují. A speciálně z té demokracie, k té demokracii začala spousta politiků přistupovat jako ke žvíkačce. Prostě berou si ji do úst, kdykoliv si potřebují politicky osvěžit dech a dodat tomu, co říkají, nějakou váhu. Ale oni sami tím v podstatě z toho termínu udělali jenom prázdnou floskuli.
0: No a otázkou je, jestli demokracie, to slovo, někdy bude mít zase tu váhu. Nebo jestli už na něj budeme... nebo někteří z nás alergičtí trochu. To prozápadní, demokracie, to jsou taková ta slova.
1: Ano, to je ten současný český politický newspeak a vlastně nejenom český. Ale já si myslím, že s tím, jak vlastně o tu demokracii, protože demokracie je v prvé řadě o svobodě. O osobní svobodě, ale zároveň, jak jsme se bavili třeba u té předchozí ukázky, tak je také o osobní odpovědnosti. A s tím, jak vlastně tady bude tlak na to, aby nikdo za nic nenesl odpovědnost, včetně tvojí osobní odpovědnosti, protože všechno za tebe přece vyřeší ten moudrý stát, na horký kafe ti napíšou pozor pálí, nebo auto ti seberou, aby se nedej bože nebourala a tak podobně, takže teď to trochu přeháním, ale asi je jasné, kam tím mířím. Takže tím, jak vlastně to, na čem ta demokracie stojí, bude neustále podkopáváno a zpochybňováno, tak o to víc bude potřeba bojovat za tu skutečnou demokracii, která je o svobodě, je osobní svobodě a osobní odpovědnosti.
0: Jak říkala paní Filipy, že ty hodnoty máme skutečně žít a ne jenom používat ta slova. Tak, lidovky. A jsme zase ve Spojených státech. Harrisová má plán, jak na Trumpa v prezidentské kampani. Znám ten typ lidí, jako je on. Paní Kamala Harrisová, byť jsem někdy i zaslechla, že je jakoby srovnávána s naší paní Pekarovou Adamovou, což při vší úctě paní Harrisová přeci jenom tuším, že to byla nejvyšší státní zástupkyně v Kalifornii a chce vést tu kampaň jakože prokurátorka versus obviněný, obžalovaný prostě Trump. Může to vyjít?
1: Tak já se musím paní Pekarové zastat, ona třeba mohla být vrchní prodejkyní mobilních telefonů u jednoho operátora, kdyby se tam v té branži trošku déle zdržela, tak mohla to dotáhnout daleko. Ale když tady je v titulku...
0: Zahodila znám, kariéru.
1: Zahodila slibnou úplně. Kariéru pro pletení svetrů, ano. Že paní Harrisová říká, znám ten typ lidí, jako je Trump, no tak my zase známe ten typ progresivních socialistů, jako je paní Harrisová. A to bude jedna z těch jakoby základních štěpných linií. Zároveň další věc bude i ten postoj k té válce na Ukrajině, k tomu konfliktu. Protože jak víme, tak Trump, když kandidoval na prezidenta poprvé, tak vlastně sliboval, že už žádnou americkou účast v těch válkách, které vlastně s Amerikou striktně vzato nemají tak mnoho společného. A tehdy ty volby i na tomto tématu vyhrál. Takže to taky bude určitě hrát svoji roli a pro nás ty americké volby budou v tomhle taky naprosto zásadní, protože v podstatě, když to stáhneme na českou politiku, tak Petr Fiala kromě Antibabiš a Ukrajina žádné jiné téma nemá. Antibabiš, jak jsme se tu bavili před chvílí, je věc, která se neuvěřitelně vyčerpává. Aby taky ne. No a to, jak dlouho vydrží s dechem s Ukrajinou, to je mimo jiné i otázka toho, jestli v úřadu amerického prezidenta zasedne Donald Trump, nebo nedej bože tato dáma.
0: Tak a Donald Trump mu pak do toho hodí vidle. Premiéru Fialovi, tím myslím do války na Ukrajině. A co potom?
1: Tak ono je samozřejmě nějaká otázka, do těch voleb pořád ještě nějaký čas zbývá. Je pravda, že demokratům se tou výměnou Joea Bidena za Kamalu Harrisovou ty vody podařilo trochu rozhýbat, takže teď je to daleko větší neznámá. Slyšela jsem, že panovalo, nebo teď se rozhostilo takové velké uspokojení nad tím, že se objevil nějaký průzkum, kde paní Harrisová asi o 2% body poráží Donalda Trumpa. Jenom je otázka, aby ta radost nebyla předčasná, protože víme, jak vypadaly průzkumy veřejného mínění v době, kdy kandidovala Hillary Clinton. Tam taky dlouho vedla a nakonec ty volby dopadly jinak, ale já, jak jsem ti říkala před vysíláním, pořád jsem trochu skeptik, protože jak praví známé moudro, není důležité, kdo volby vyhrál, ale jak se to spočítá a všichni si ještě pamatujeme Bidenovu křivku před 4 lety.
0: To je trochu depresivní toto. Tak, no, morálně pokleslá nora, řekla bych. Parlamentní listy napsali. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Okolnosti zrušení 168 hodin České televize. Tak, co k tomu říci? Je to, měla odejít i Nora Fridrichová a ten tým, který 168 hodin připravoval? Nebo je to v pořádku, že zůstávají?
1: No, je to pravda, vlastně tak, jak se praví v titulku, že je to takové trochu řešení a la chytrá horákyně. Na druhou stranu pro tu Noru je to samozřejmě zásah. I když tam můžeš zůstat, ale vezmou ti tvoji vlajkovou loď, tvůj hlavní pořad, tvoje dítě v podstatě. Tak je velká otázka, jak na to zareaguje. Já jsem se přiznám neslyšela, jestli ona řekne, že tam zůstane nebo nezůstane. Většina lidí, kteří mají trochu hrdosti v těle, by v tu chvíli pravděpodobně odešli. Uvidíme, jak je na tom s osobní hrdostí paní Fridrichová, to se teprve dozvíme. Ale přestože je to takové, jak jsme si říkali, řešení oblečená, neoblečená, ani pěšky, ani na voze, tak pořád je to nějaký závan čerstvého vzduchu z těch Kavčí hor. No. Kdo by si to byl býval pomyslel, že někdy zruší 168. Je pravda, že to byl jeden z asi nejproblematičtějších pořadů, protože těch pochybení, které tam našla ať už ta velká televizní rada pro rozhlasové a televizní vysílání, anebo Rada České televize, tam bylo poměrně hodně. Už se nedalo nad tím jenom mávat rukou nebo zavírat oči. Do toho ta veselá komunikace s panem Wollnerem a vůbec přestřelky s panem Wollnerem, kdy to téměř vypadá tak, že si jeden na druhého schovávali kompro a šlo jenom o to, kdo bude ten první, který ho použije. Ale vlastně, když se podíváme trochu za tyhle kulisy, které tady vidíme, tak ono je to celé o tom problému moci. V České televizi se od té krize v České televizi na přelomu let 2000-2001 v těch hlavních star televizních neustále budoval pocit, že oni jsou neohrožené, že na ně nikdo nemůže, že ať udělají, řeknou, napíšou nebo odvysílají cokoliv, takže stejně na ně nikdo nemůže, protože oni jsou ti hlavní tedy arbitři veřejného dění, politiky, morálky a všeho dalšího. A když v tobě tenhle pocit vlastně neomezené moci bují, tak je jenom otázka, kdy ho kromě televizní obrazovky začneš uplatňovat i na svoje kolegy, na svoje podřízené, kdy máš prostě pocit, že si fakt můžeš dovolit úplně všechno a začneš to zjednodušeně řečeno neúprosně kosit. No a nakonec na to oba dojeli, ať Marek Wollner nebo Nora Fridrichová. A teď už jenom čekáme, kdy dojde na Vašíka.
0: Ale tak. Na to sedí to s tou vodou. Tak dlouho se chodí se čpánem, až ne, se ucho utrhne.
1: Tak tady už to ucho má paní Fridrichová takhle v ruce a čbán je rozlitej na zemi, to je pravda.
0: No dobře, ale umí si představit, že Nora Fridrichová zase někde se objeví v České televizi na obrazovce a bude kázat morálku a říkat, co je etické, neetické, co je morální, nemorální a podobně?
1: Já si to moc představit neumím, ale přesto, že paní Noru Fridrichovou osobně neznám, tak si myslím, že ona si to umí představit úplně bez problému. A o tom to celé je.
0: Já děkuju, že jsi přišla. Budu se těšit někdy příště.
1: Já taky, měj se krásně, ahoj.
0: Podtrženo sečteno a Karolína Stoněková.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Ondřej Prokop z Hnutí ANO, kandidát do zastupitelstva hlavního města v Praze. Tím teď tak žijeme všichni těmi volbami. Pane Prokope, na druhém místě kandidátky.
2: Podtýkám. Ano. Ještě také kandidát na starostu Prahy 11.
1: Na starostu Prahy 11, to se k tomu dostaneme. Řekněte mi, nepřijde vám ta kampaň teď před komunálními a senátními volbami příliš mírná, taková neslaná, nemastná?
2: Vám přijde příliš mírná? To, že tady spolu vyvěšuje Andrej Babiše spolu s Putinem na nějaké billboardy a štěpí společnost, rozděluje.
1: To je legrace.
2: To mě to nepřijde úplně legrace, teda v dnešní době, kdy vlastně lidé se bojí toho, co přijde v zimě s plynem, s energiemi a vlastně tady spolu pan premiér straší Ruskem, válkou, Putinem, tak to mi nepřijde jako mírná kampaň.
1: Takže přijde vám, že ta kampaň je ostrá, jo?
2: Přijde mi, že minimálně ze strany vládních stran, ano, a vlastně tomu vůbec jako nerozumím, protože oni po půl roce, co jsou ve vládě, tak nemají žádné jiné téma, než je antibabiš, a fakt tomu nerozumím.
1: No zjevně jim funguje to téma. Co myslíte, funguje?
2: Já si spíš myslím, že to je jediné téma, které těch pět stran spojuje, že oni prostě nejsou schopni se podle dohodnout na jiných jako tématech a jediné, co je spojovalo, bylo dostat Andreje Babiše z vlády a vlastně mají pořád jenom tuhle tu jednu mantru místo toho, aby se věnovali tomu, co Česká republika potřebuje.
1: A nemáte pocit, pane Prokope, že Andrej Babiš, on jako osoba jim na to naskakuje a tím pádem trošku přihrává, že hraje tu hru?
2: Asi nemyslím, že hraje tu hru. Andrej Babiš jezdí několik měsíců po regionech, mluví s těmi lidmi, snaží se s nimi komunikovat a nemám pocit, že by on dělal nějakou štvavou kampaň proti vládě. Naopak stínová vláda funguje, takže dává návrhy, konkrétní návrhy, co se má dělat, nějaké opatření a snaží se nějakým způsobem fungovat, nezastavuje se sněmovna a tak dále. Funguje to.
1: Teď ty vysoké ceny energie obecně, dotýká se to nějak kandidátů teď do zastupitelstva hlavního města, neboli přemýšlíte nad tím, jak Pražanům ulevit v tom?
2: Musíme. Tím, že vlastně vláda pořádně zatím nic nezačala dělat, pouze slibuje, že se o ty občany postará, ale zatím konkrétně nic nevidíme, tak ty kraje to musí vzít trošku do vlastních rukou. Praha vlastně s tím začala. Už na jaře jsme odsouhlasili 1 miliardu korun na zastupitelstvu, kterou použijeme pro nejvíce ohrožené Pražany chudobou. Následuje nás jeho Český kraj, kde dokonce kandidát za ODS, takže není to jenom od nás, od ANO. A musíme prostě jako kraje teďka tím Pražanům pomoci.
1: A jak to chcete udělat v praxi?
2: Tak my už jsme schválili nějaké první balíčky primárně pro seniory, ty neohrožené skupiny, handicapované lidi a další. To bylo předmětem i včerejšího zastupitelstva a dostanou až 3 000 korun příplatek měsíčně na bydlení, pokud prokážou, že jsou opravdu v nouzi.
1: V okamžiku, kdy budete zvolen, budete v zastupitelstvu, budete v radě třeba. Co ještě dalšího může Praha udělat stran těch energií a hlavně těch vysokých cen? Jaký je plán Hnutí ANO?
2: Tak ona, Praha jako kraj zase nemá tak rozšířenou paletu možností pomáhat. Primárně musí pomáhat vláda. Takže my se to budeme snažit, pokud ta vláda selže, nějakým způsobem suplovat. A vždycky je jednodušší tím občanům v tom městě něco odpustit, než jim doručit ty peníze. Vždycky doručit peníze znamená vytvořit nějaký složitý systém, úředníci musí kontrolovat, přidělovat. Takže my bychom chtěli tou cestou, že například uděláme dočasně zdarma MHD. Ne na pořád, ale řekněme třeba na příští rok, na ten krizový, a to pomůže vlastně všem. Ti, co mají třeba předplacený kupon, tak by si mohli vybrat zpátky ty peníze, co v tom mají, a pomůže to vlastně všem. Bude to rychlé opatření. Můžeme nějakým způsobem třeba odpustit třeba školkovné, různé tyhle ty poplatky, které platí rodiče, a půjdeme primárně touto cestou.
1: Existuje nějaká informace, seznam, statistika, kolik je na území teda Velké Prahy, jak se říkalo, těch lidí pod hranicí chudoby?
2: Jsou to dneska desítky, možná stovky tisíc, se to pohybuje, dneska se to strašně proměňuje tím, jak máme velkou inflaci a ty energie narůstají, tak se tam dostává na tu hranici mnohem více občanů. Vlastně v České republice dneska jsou 2 ze 3 seniorů ohrožení chudobou, je to opravdu obrovské číslo.
1: No a teď ještě ta doprava, o které se velmi často mluví, dokonce, a pod tím pojďme začít, pane Prokope, motoristé sobě nabízejí nebo mají v programu metro zdarma. Je to řešení? Zdá se vám to dobrý nápad nebo je to utopie?
2: Já jsem si o tom četl, jak to lídr motoristů sobě myslí. On to myslí dobře v tom, že chce nalákat více občanů, více Pražanů do MHD, což samozřejmě to by měl být ten trend. Měli bychom podporovat, aby ti, co mohou, tak aby využívali MHD. My chceme jít tou cestou ne to dávat trvale zadarmo, ale udržet tu nízkou cenu. My jsme jako hnutí ANO za Adriany Krnáčové snížili cenu předplaceného kuponu za rok na 3650 korun, je to 10 korun za den. Chtěli bychom to udržet. Víme, že je to složité, protože ty náklady stále narůstají, je velký tlak na toto jízdné zdražovat. My jsme to chtěli udržet, jak jsem říkal předtím, na jeden krizový rok ho úplně odpustit, nejenom na metro, ale na celé MHD.
1: A kdo by to zaplatil?
2: Musí to zaplatit Praha. Praha má dostatek financí dneska. Praha má přes 70 miliard korun na účtech, které dneska se vypařují částečně tou inflací 20%. Takže Praha má tu výhodu oproti některým jiným regionům, že si to může dovolit pomoci tím Pražanům třeba ten jeden nebo dva roky přežít.
1: No a teď ty slavné cyklopruhy. Cyklopruhy, cyklostezky, dvě různé věci, to si rozumíme. Tady máte plán jaký?
2: Mě hodně mrzí, že se z dopravy stala nějaká ideologie v Praze, že tady bojují proti sobě cyklisti versus motoristé, chodci versus motoristé. Já si myslím, že to město by mělo být o tom hledat kompromisy, tak aby se všem dohromady žilo dobře. Já si myslím, že bychom neměli dělat válku proti motoristům, jak jsme svědky toho poslední 4 roky za Pirátů, za Praha sobě, kdy vlastně se neustále staví nějaké ostrůvky, nové přechody, služují se pruhy, malují se nesmyslné cyklopruhy na rychlostních silnicích a vlastně ta doprava se zašpuntovává, zpomaluje. To si myslím, že není správně. Měli bychom hledat takové cesty, aby cyklista, pokud se použít kolo, se dostal z domu do práce a zpátky bezpečně, což podle mě neznamená jet po rychlostní silnici na cyklopruhu, ale měla by být vedle cyklotrasa, která prostě bude bezpečná a bude komfortní.
1: Dobře, říkáte, co by se mělo, ale když jsme u toho, tak dejme tomu, že se dostanete k moci a teď ty cyklopruhy, které opravdu v mnoha místech jsou velmi k diskuzi, to každý řidič, ať má světonázor jakýkoliv, tak musí tomu dát zapravdu, a ty ostrůvky mnohdy nesmyslné, tak toto byste vraceli do původního stavu, anebo to už jednou provždy a poučíte se pro budoucnost?
2: Jak jde? Samozřejmě, pokud už je někde vybudovaný nějaký širší ostrůvek u tramvaje, ti občané jsou na to zvyklí a uvidíme, že je opravdu využívaný, tak bych ho určitě neboural. Ale co se týká třeba těch cyklopruhů, které jsou čistě jenom čáry na silnici, kterou zúžili a vidíme, že to prostě cyklisté stejně nevyužívají, jako třeba na Praze 7, Hlávkův most, když jdete po magistrále, tam vidíte cyklistu jednou, dvakrát za den, jinak se tam ty lidi sami bojí, tak tam bychom to určitě zrušili.
1: No a třeba takové Karlovo náměstí nebo Vinohradská třída?
2: To je otázka nějaké analýzy. Měli bychom se primárně zaměřit na to dobudovat městský okruh a pražský okruh, protože tyto třídy, které dneska jsou nějakým způsobem částečně sklidněné, tak by sklidněné mohly zůstat, pokud nabídneme alternativu, nějakou objízdnou trasu. Já jsem teďka zaznamenal v jedné diskuzi politické v týdnu, že paní Šabatová, lídrině ČSSD a Zelených, dokonce řekla, že by odložila investici do pražského a městského okruhu, že by ty peníze využila na něco smysluplnějšího.
1: Tak to přijde,
2: to říkala, to mi přišlo absolutně absurdní.
1: Tak vidíte, názor paní Šabatové. No a teď ještě k té věci. Znáte Karlovo náměstí, když se přijíždí Žitnou dolů? A teď je to tam celé změněné a tam to zjevně nefunguje. Je to ten případ, který byste vy vrátili do původního stavu nebo vymysleli prostě nějak jinak?
2: Víte, já si umím přiznat jako politik, že na něco třeba nejsem úplně naprostý expert. To znamená, pokud bych měl gesci dopravy, tak já první co, tak bych se obklopil expertním týmem lidí z ČVUT, co dělají dopravu celý život, plánování dopravy a tak dále. A nechal bych si na to zpracovat od nich nějakou analýzu a nechat to posoudit, protože na první pohled to může vypadat, že to nefunguje, ale třeba to má nějaké důvody. Já určitě nechci rozhodovat od stolu tak nějak pocitově, jak mi přijde, že to dneska často dělají ty Piráti a Praha sobě, že mají pocit, že tady by se zrovna hodil přechod, tak ho tam udělají. Já bych byl rád, aby jsme vrátili nějaký řád do Prahy, aby o těch věcech rozhodovali lidi, kteří jsou k tomu kompetentní. To znamená někdo, kdo opravdu celý život plánuje dopravu, plánuje semafory, věnuje se tomu, umí počítat ty matematické modely průjezdu a podobně, tak tito lidé by měli říct svůj expertní názor a ten politik by se měl potom rozhodnout podle toho, co poradí tyhle ty experti.
0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
3: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
3: dokonce
1: to nevede.
3: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
3: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
3: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

Námluvy u Norrise. Investora Norrise jsme si představili a máme tak představu o tom, co pro něj okolo roku 1995 vlastně představovala v Česku dnes velmi populární firma Epien. Byla to jednoduše jedna z firem, prostřednictvím které Norrise plánoval investovat peníze. Norrise je tehdy ještě stále prezidentem Carlyle Group, nicméně Epien byl jeho vlastním dítětem. Jiří Diviš byl člověkem, který osobně jednal s Norrisem. Byl to právě Diviš a zřejmě také Čmejla, kdo Epien k Mostecké přivedl. Přede mnou se o Epienu zmínil poprvé Marek Čmejla, který se těm jednáním věnoval více. To bylo na podzim roku 1997. Vzpomíná dnes Petr Kraus. Zajímá mě proto, jak k tomu vlastně došlo. Kdo jiný by to měl popsat lépe než sám Diviš? Ze začátku se Divišovi do rozhovoru příliš nechtělo. S novináři se nebavíme. Těch pár, co se o tu kauzu zajímalo, byli tak jednoznačně nastavení, že to nemělo cenu. Ta kauza jim pasovala do společenské objednávky. Odpověděl mi po prvním pokusu. Nakonec ale ke schůzce došlo, když už jsme se po pár týdnech vyjednávání konečně sešli. Prvních několik desítek minut jsem cítil velmi zásadní odstup a věděl jsem, že těchto prvních několik desítek minut mohu vymazat. Cítil jsem, že mi absolutně nevěří, ale pak se Diviš rozpovídal. Byl jste tím, kdo osobně jednal s Norrisem. Kdy a jak k tomu došlo? Ptám se v úvodní otázce. Podle jeho odpovědi lze celou situaci zrekonstruovat takto. Diviš se k Norrisovi dostává prostřednictvím jednoho advokáta ze Ženevy. První setkání bylo v Paříži, kde jinde než v luxusním hotelu Ritz. Jiří Diviš sebevědomně nakračuje k recepci a pohledem pátrá po člověku, který u talíře ústřic hodlá vyjednávat o investování do mosteckých hnědouhelných dolů. Nemusí hledat dlouho. U jednoho ze stolků sedí výstřední chlapík s krátkými kalhotami a botami z krokodýlí kůže, ze kterých čouhají žluté ponožky. Byl opravdu ulítlý, vzpomíná Diviš. Vedle Norrise se u stolků krčí drobné maďarské děvče, které dělá o 20 let staršímu Norrisovi společnost. Diviš se vítá s Norrisem, objednává si jídlo a nechává konverzaci plynout. Nic jiného mu ani nezbývá, protože slova se ujímá Norris. Prvních 10 minut mluví jen o sobě. Co všechno zvládl, jaké jsou za ním výsledky, že byl v Carlyle, koho všechno zaměstnával. Jeho sebeprezentace byla velmi silná. Připadal mi tam jako velmi zvláštní člověk. Trochu těkavý, až se člověk říkal, jestli na něčem nejede. Ale první kontakt byl pozitivní, odpovídá Jiří Diviš. Diviš ale konverzaci po určité době stáčí k tématu, kvůli kterému do Francie přiletěl. Tedy Norrisův zájem o investici do Mostecké uhelné. Norris lusknutím prstu přepíná myšlení na investorský režim a vyptává se Diviše na různá čísla a statistiky. Měl jsem z něj dobrý pocit. Odcházel jsem s pocitem, že jsme našli člověka, kterého ta investice zajímá, říká přesvědčeně Diviš. Tak to proběhlo Divišovo setkání podle jeho vlastních slov, kterým mi nezbývá, než pro tuto chvíli věřit. Na investora Norrise dnes vzpomíná i Petr Kraus. Epien znamenal s celým svým zázemím a osobou Stevena Norrise ideální volbu. Norris byl schopen investovat a měl odvahu jít na trh do střední Evropy. Dlouho to vypadalo dobře. Diviš se podle svých slov s Norrisem setkal dohromady asi 3x nebo 4x. Jinak jednal zejména s Jacquem de Grottem. To je člověk, kterého Norris staví do čela Epienu. Pojďme se tedy podívat na to, kým je vlastně Belgičan Jacques de Grott. Narodil se 25. května roku 1932. Na rozdíl od Stevena L. Norrise, toho o de Grottovi víme poměrně mnoho. A rozhodně je s čím pracovat. Je to člověk v zasloužilém věku, který toho navíc za život stihl skutečně mnoho. Pracoval zároveň na dvou kariérách, akademické a bankovní. Jacques de Grott se může pochlubit různými řády a tituly, byť leckdy opět poněkud kontroverzními. Pro úplnost, Leopoldův řád, druhé nejvyšší belgické ocenění. V Lucembursku obdržel prestižní řád Orange Nassau, Rakousku a Lucembursku čestná ocenění, maďarský řád Červené hvězdy. A také řád Zlaté palmy, který dostal od konžské vlády. De Grottovi nemůžeme upřít jednu schopnost, udržovat dobré vztahy se západním světem i divokými poměry v afrických diktátorských režimech, kde se v druhé polovině 20. století často děly šílené věci. Kariéře bankéře se začal věnovat v roce 1957 a už 3 roky na to asistoval jako sekretář při přípravách na dekolonizaci belgického Kongu.

Následuje tříleté angažmá ve výboru belgické reprezentace uvnitř Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu. Od roku 1963 pracoval pro Národní banku v Belgii. O dva roky později nastupuje jako finanční poradce belgické delegace v organizaci OECD v Paříži. V roce 1966 přichází první poměrně kontroverzní post. Jacques de Groot nastupuje v březnu roku 1966 do služeb prezidenta Demokratické republiky Kongo, kde působil zároveň jako finanční poradce tamní Národní banky. De Groot si přitom stále drží vysoký post v belgické Národní bance. Později vyplyne na povrch, že de Groot má s některými africkými diktátory velmi přátelské vztahy a kritici mu to s oblibou vyčítají. Wall Street Journal například se zděšením ve svém článku kritizuje, že v roce 1988 de Groot navštívil konžského diktátora Mobutua v jeho vile na jihu Francie. O dva roky později už noviny přináší každý den zprávy o tom, jak de Groot po celou dobu svého působení v Africe a Belgii zároveň svého postavení systematicky zneužívá ve prospěch Mobutua. Roku 1973 se stává za Belgii výkonným ředitelem Mezinárodního měnového fondu a v roce 1975 i výkonným ředitelem Belgického výboru Světové banky. Stále přitom podporuje řadu afrických politiků a pracuje na tom, aby se ekonomiky zemí Černého kontinentu Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance co nejvíc přiblížily. V Mezinárodním měnovém fondu de Groot zůstává dlouhou dobu a v posledních letech tu prosazuje mimo jiných zemí i zájmy Československa a později České republiky, díky čemuž si v naší zemi tvoří silné kontakty. Píše se rok 1991 a de Groot se potkává s člověkem jménem Alain Aboudaram, kterému dělá poradce. Aboudaram k tomu později uvádí: výměnou za konzultace v letech 1992 až 1994 byla de Grootovi vyplacena odměna ve výši 1,2 milionu dolarů. V roce 1994 v Mezinárodním měnovém fondu končí a nastupuje do Norrisova Epienu. Za jakých okolností, o tom s ním mluvím v lobby baru hotelu v Bruselu. Jacques de Groot se rozhovoru nebránil, naopak velmi ochotně a čile vzpomíná na všechny detaily. Byl jsem volný a Thomas Snyder, můj dlouholetý přítel, mě představil panu Norrisovi. Pan Norris se mě zeptal, zda jsem připravený spolupracovat za obtížných podmínek s Epien Group. Souhlasil jsem za určitých podmínek, především jsem si chtěl zachovat určité volno. Nechtěl jsem pracovat na plný úvazek, protože jsem měl mnoho jiných akademických aktivit, na kterých jsem se podílel se svými přáteli z banky, vzpomíná de Groot. Nakonec s nabídkou souhlasí s podmínkou, že bude pracovat pouze na případech, které ho zaujmou. V Epienu jsem pracoval na možnosti investic v Německu a samozřejmě na českém projektu. Navázali jsme kontakty v různých zemích střední Evropy, líčí de Groot svou tehdejší pracovní náplň. Rozhovořil se také o kontroverzních obchodech svého šéfa. Norris často pracoval s Tomem Snyderem na projektu investic v Americe. Například se velmi angažoval ve zbrojařských společnostech. Byl to muž s velmi dobrým předvídáním a skvělou intuicí. Chápal, že konec studené války neznamenal konec válek. A že studená válka nastolila ve světě určitý druh míru. A že bude více válek než dříve, jen malých. Také se angažuje v několika společnostech, které vyráběly zbraně, kulomety, tanky a veškeré drobné vojenské vybavení, prozrazuje de Groot. Odmítá ale spekulace, že by Norris byl zapojen přímo do obchodování se zbraněmi. Údajně pouze investoval do firem, které je vyráběly. Po peripetiích, o kterých teprve bude řeč, Jacques de Groot firmu Epien v roce 2002 opouští. Na to, jaký je Jacques de Groot člověk, jsem se při jednom z osobních rozhovorů zeptal Jiřího Diviše. Možná nebudu úplně objektivní, strávili jsme spolu hodně času, cestovali jsme po světě a hledali jsme investiční příležitosti. Hodně jsem s ním toho prožil. Vážím si ho, je to jedna z žijících legend, která toho prožila opravdu hodně. Má úžasné historky například z doby, kdy Fidela Castra 3 dny přesvědčoval o tom, aby na Kubě nechal fungovat americký dolar vedle jejich pesa. Povedlo se mu to, dolar tam byl dalších 15 let. Na návštěvě u Epienu. Nacházíme se ve Washingtonu, konkrétně v největší a nejdražší kanceláři historického hotelu Villard. Zde sídlí firma Epien, která patří Stevenu L. Norrisovi. Jedná se o historický hotel, ve kterém bydlel Lincoln, než se stal prezidentem.
Využívali jsme ho, převzali jsme tam kanceláře po známé tabákové společnosti Reynolds. Byla to velká a velmi prestižní kancelář a všude tam byly na stěnách malby tabákových květů. A v té době jsme měli 6 nebo 7 manažerů stále odpovědných za projekty. A Norris pracoval přechodně s asistenty různých lidí z finančního sektoru a z ekonomického sektoru. Radil mu i slavný pan Eagleburger, vzpomíná Jacques de Grotte. Název společnosti Appian Group pochází z názvu Via Appia, což byla silnice vedoucí z Říma do zbytku světa. Norris má momentálně plnou hlavu investic do internetových projektů, ale nezapomíná ani na ostatní odvětví. Jak se zanedlouho ukáže, internet mu nezahltí mysl úplně a zatouží i po českém uhlí. Že Norrisův Appian nebyla žádná malá ryba, dokazuje například de Grottovo vyprávění o nákupu nemovitostí. Jednali jsme s francouzskou vládou, s francouzskou agenturou o koupi velmi velké budovy na proslulém pařížském náměstí La Plaza de Madeleine. Domluvili jsme se na celém bloku, ve kterém je umístěn obchod Edia. Je to velký blok a byla to obrovská transakce. Zajímá mě také, jak vůbec tehdejší Appian skutečně fungoval, jak velká firma to byla, kolik v ní pracovalo lidí. I na to de Grotte odpovídá svým typickým detailním způsobem. To byl tým čítající řekněme 6-7 sekretářek. Všechny byly velmi krásné. A dále kancelář v Paříži, kde jsem pracoval já. Byla nádherná a opět příliš velká, tak jsem navrhl výměnu. Nacházeli jsme se přímo naproti Elizejskému paláci a viděl jsem do Elizejské zahrady. Nepotřebovali jsme takovou kancelář, byla strašně drahá. Přestěhovali jsme se do velice pěkné kanceláře, asi 2x tak větší, než je tato místnost. Měli jsme jednu sekretářku, byl tam Tom Snyder a občas já s jednou nebo dvěma asistentkami. Tolik k popisu firmy, kterou o 2 desetiletí později mnozí označují za prázdnou schránku či neexistující firmu. Na jedné straně nyní máme Norrisův Appian s de Grottem, který vyhledává investice do energetiky ve střední Evropě. Na druhé straně v naší kotlině strachem rozechvělou Mosteckou uhelnou, která se bála budoucnosti a aktivně pátrá po investorovi. Pátral po něm samozřejmě i Newton, který byl zřejmě motivován jednoduše tím, že na příchodu investora vydělá. Ke svému podílu zkoupí ještě další akcie a investorovi prodá kontrolní podíl. Mosteckou to zachrání, protože bude mít silného majitele, který do ní bude investovat peníze. To jen pro připomenutí situace. Zní to samozřejmě trochu bláhově, ale zřejmě právě takový popis nejlépe vystihuje tehdejší situaci. Důležité je si uvědomit, že se píše rok 1997 a Stephen L. Norris je stále ještě na vrcholu sil. Jednoho dne se na něj v této době údajně obrací právník a skupina francouzských finančních expertů ve Washingtonu. Znali jej, znali jeho dobré jméno. Byli si vědomi skutečnosti, že česká vláda většinu akcí Mostecké uhelné společnosti prodala na trhu. Věděli to a informovali jej o tom a ptali se ho, zda by měl zájem investovat a stát se většinovým vlastníkem dolů, vzpomíná dnes Jacques de Grotte. V ten moment o této nabídce de Grotte ještě neví, je tou dobou v Paříži. Nakonec mi zavolal do Paříže a ptal se, zda jsem pracoval pro Československo. Odpověděl jsem, že ano, že jsem pracoval pro Československo a později pro Českou republiku. Řekl mi, že se chystá podepsat smlouvu a ptal se, co si o tom myslím, dodává Jacques de Grotte. Norris ho následně pověřuje vypracováním 3stránkového souhrnu, kde má de Grotte vysvětlit, zda je investice do České republiky skutečně zajímavá. V té době se mi jevilo jako velmi dobrý nápad investovat do země, která vykazovala nejlepší potenciál růstu po pádu berlínské zdi, uvedl de Grotte v rozhovoru pro Českou tiskovou agenturu. Jeho předpověď se dnes ukazuje jako vcelku správná. Do České republiky se během následujících let investice jen hrnuly. Jacques de Grotte zkrátka Norris celou investici do Mostecké uhelné doporučil s tím, že naše země je sice z politického hlediska složitá, ale nepochybně demokratická, se silnou infrastrukturou. Norris souhlasí.

Hraje vám Rádio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
3: Ano.
2: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků, stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
3: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Fireglot, určitě naše matka Ibisingo, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
2: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
3: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
2: pracovala
3: i slitky.
2: Ano.
3: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner. Mm-hmm.
2: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
3: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodník. Jo.
2: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
3: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

0: Audioknihu Doživotí vám přináší Sixfresh SRO. Otto Biedermann.
1: Prozraď mi, jestli teď dělám rozhovor s nájemným vrahem.
2: Nejsem nájemný vrah. U našich případů se jednalo buď o loupežnou vraždu, nebo nešťastnou shodu okolností. Některé z těch akcí vůbec vraždou skončit neměly.
1: Co je pro tebe v životě nejdůležitější?
2: Nelze vybrat jen jednu konkrétní věc. Tvoří to takový soubor nebo seznam. Třeba abych už nikdy nikomu v životě nemusel ubližovat. Abych se za 10 let dostal ven a setkal se tam ještě s celou rodinou. Aby se moji rodiče dočkali také něčeho, za co by na mě mohli být pyšní. Abych dokázal svým blízkým tu podporu a lásku nějak oplatit. Prostě je to hrozně moc, že člověk už neví, zda to nejsou jen zbožná přání, která se nikdy nesplní. Nakonec pro mě může být nejdůležitější jen přežít. A neoběsit se z toho pocitu bezmoci, jako to nedávno udělal na Mírově jeden náš kolega, kdo ví.
1: Popiš mi průměrný všední den doživotně odsouzeného.
2: Když všední den, tak pěkně od začátku týdne, tedy pondělí. V 6 hodin máme budíček, řvoucí siréna na chodbě plus rozsvícená zářivka na cele. Kolem 6:30 početní prověrka. Odevzdává se korespondence k odeslání. Odevzdává se objednávka nákupu, protože do kantýny nesmíme. Odevzdávám i žádost o sledování večerních pořadů v televizi na týden dopředu, protože máme i omezené sledování televize. Nahlašuji se ještě na vycházku a na sportovní aktivitu. Kdo se nenahlásí, má smůlu a nikam nejde. Následuje výdej snídaně a její konzumace. Kolem 7:00 já a dalších 7 odsouzených jsme pěkně v poutech a poutacích opascích odvedeni do suterénu na pracoviště, kde lepíme obálky. Bohužel nás ale nenechají pracovat víc než 4,5 hodiny každý všední den. Nepokryje to tak ani náklady výkonu trestu. Kolem 12:00 je oběd a to už jsme opět na celách. Kolem 13:00 nás opět upoutané pouty a opaskem vyvedou do zděných kotců na vycházku. Rozměry tak 10x10 metrů a ani možná ne. Sundají nám pouta a hodinu se procházíme uzavřeni v těch kotcích. V každém smí být, nevím proč, maximálně 3 odsouzení. Kolem 14:00 jdu ještě s kolegou do suterénu, do tělocvičny, na kondiční cvičení na strojích, jako jsou rotoped, total gym, Orbitrek, žádné silové cvičení, jen kondička. Tam můžeme být 1,5 hodiny. Následuje odvedení, jako vždy a všude v poutech a opasku. Odvedení do sprchy a pak uzamčení na celé až do příštího rána. Ten den už je na programu pouze kolem 16:00 výdej večeře, v pondělí teplé. Před 17:00 ještě výběr nádobí od večeře a po 18:00 početní prověrka. Odpoledne po příchodu z cvičení trávím úklidem, praním prádla, četbou časopisů, psaním korespondence, žádostí, stížností, prostě co je třeba. Večer se podívám na nějaký film v televizi a jdu spát, tedy pokud se to tak dá nazvat. V noci nám totiž dozorci prosvěcují cely a někteří se při kontrolních obchůzkách nechovají zrovna tiše. Postele máme sotva 2 metry ode dveří, tak si každé třísknutí mříží na chodbě řádně užíváme. Ve věznici jsem se ještě slušně nevyspal. A to jsem tady skoro 6 let. Jinak v ostatní dny jsou i jiné aktivity, jako stolní tenis, základy na PC, samostudium cizích jazyků, psychovolkmen, a ve druhé skupině vnitřní diferenciace možnost 2x týdně hrát hry na PlayStationu. No, tak je to vlastně pořád dokola. Občas nám to zpestří důkladnou prohlídkou osobních věcí na cele. V naší nepřítomnosti. Cela pak vypadá jako po výbuchu. Procvičíme se v klidu a tak tu žijem.
1: Poznal jsi ve vězení někoho, komu věříš?
2: Ano. Ve výkonu trestu jsem poznal 3 lidi, kterým se dá věřit. Všichni 3 jsou v současné době taky ve Valdicích. Jsou to fajn lidi, se kterými se dá mluvit téměř o všem a vím, že nemají zapotřebí dělat na mě nějaké podrazy. Máme stejný smysl pro humor, společné zájmy i cíle a víme, že se na sebe můžeme v určitých věcech spolehnout.
1: K Kteří to jsou?
2: Nevím, jestli to mám říkat.
1: Já myslím, že jo.
2: Dobře. Jiří Kajínek, Ludvík Černý a můj kolega z práce Miloslav Sláma. To jsou tři lidi, kterým tady důvěřuji. Ostatní buď natolik neznám, abych jim věřil, nebo je naopak znám příliš na to, abych jim důvěřoval. Samozřejmě se i s ostatníma normálně bavím, ale ti tři jsou mi prostě bližší.
1: Myslíš, že některý z kolegů doživotně odsouzených je nevinný?
2: Ano, myslím. Ale opravdu přesvědčený na 100% jsem o tom pouze u Jiřího Kajínka. Nejen proto, že jeho případ znám opravdu dobře a jedná se tam o jasnou zvůli justice. Také proto, že mám možnost ho už roky poznávat jako člověka a nevěřím tomu, že by byl vůbec ochoten udělat to, za co je odsouzen. Pak je tu také několik lidí, o nichž jsem přesvědčen, že jsou špatně odsouzeni a neměli stejně jako já dostat do životí.
1: Ve spise máš napsáno, že jsi měl před výkonem trestu potíže se sebeovládáním.
2: Ano, potíže se sebeovládáním jsem měl. Zastřízlivá to bylo celkem v normě. Bohužel pod vlivem alkoholu se ze mě stávala neřízená střela. Alkohol, jak je známo, snižuje zábrany a rozpoznávací schopnosti, že pak už to šlo od urážek na adresu všech známých přes rvačky, poškozování aut i jiného majetku nesympatických či příliš kritizujících lidí v okolí. Něco jsem udělal sám za sebe, něco za ochotného přispění svých bývalých kolegů z té naší bývalé party. Samozřejmě jsem někomu na potkání nestrkal pistoli či nůž do obličeje a nevyhrožoval mu zabitím, to by nám to tak dlouho neprocházelo a skončili bychom ve vězení mnohem dříve. Ztrátou sebekontroly by se možná dali nazvat i některé naše zábavy. Noční hraní si na policii, bílé auto plus modrý maják zastavuje se a kontroluje, automobilové honičky, noční střelba na dopravní značky nebo na billboardy. Bylo toho moc. Prostě samé bezpečné hry. Dnes bych se něčeho podobného neúčastnil ani jako divák.
1: Takže si myslíš, že jsi v kriminále zmoudřel?
2: Postupem času se mozek k nějakým věcem díky všem těm okolním i vnitřním vlivům tak nějak dopracoval. O to více mi teď ale hlava nebere, když mi někdo řekne, že nejsem hlupák, protože jsem někoho zabil, ale protože jsem se k tomu přiznal. Paradoxně mnoho lidí jakoby chápe, nebo je jim to jedno, že jsem někoho zabil, to je netrápí, ale nechápou, proč jsem se k tomu přiznal. Vlastně mě přesvědčují, že jsem nebyl potrestán za to, co jsem udělal, ale za to, že jsem se k tomu přiznal. Já bych to možná pochopil od spoluvězňů, ale když mi to říkají i někteří zaměstnanci vězenské služby, tady bych uvítal nějaké tvoje vlastní zamyšlení, co ty na to? No evidentně už ani neplatí, že přiznat se a přijmout trest je sice hloupé, ale morálně správné.
1: No jo, na to nemám vůbec co říct. Vidím to úplně z jiné stránky. Taky si pořád říkám, co nebo kdo tě vlastně tak ovlivnil a stáhnul tě do té hry.
2: Venku jsou samozřejmě různý vlivy. Kamarádi, alkohol, dělají se blbosti. Parta tě stáhne, vyhecuje, pojď, uděláme tohle, to je hned. Když se člověk pohybuje v prostředí, kde jsou zbraně, kamarádi, parta, je to hned. Vlastně nevím, jestli jsem to psal i tobě, já jsem se pohyboval mezi dvěma partami. Jednu jsem měl u nás u střeleckého klubu, to byli spíš takový trampíři, takový zásadoví lidi. A pak tady byla druhá parta frajírků, kompliců, se kterými jsme jezdili na tahy a takovýhle věci. A já jsem se nakonec přehoupl k té druhé partě. A šlo to přes vymáhání dluhů a vydírání až k těm vraždám, bohužel. Tak to došlo až takhle. Vlastně až ta druhá parta mě de facto stáhla sebou.
1: Kdy jsi naposledy brečel? Kdy ses naposledy bál?
2: Bohužel si ani nepamatuji, kdy jsem naposledy doopravdy brečel. Jen doufám, že se žádný důvod ani nevyskytne. Nevím, zda je to klad či zápor, ale já prostě nemám ve zvyku dávat určité emoce najevo. Jinak naposledy jsem se bál, když mi maminka bez nějakého předchozího upozornění nepřijela na návštěvu a vysvětlující dopis dorazil až druhý den. Opravdu jsem se bál, že se jí přihodilo něco zlého. Člověka hned napadají katastrofické scénáře. Bál jsem se, že ji třeba nikdy neuvidím. Mám rád oba své rodiče, ale máma je prostě máma, to ti řekne téměř každý syn.
1: Přijdou ti podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům? Třeba ve tvém případě?
2: S mou odpovědí na tuto otázku spousta lidí, hlavně pozůstalí po obětech mé trestné činnosti, jistě nebude souhlasit. Normální lidé minimálně proto, že to hodnotím ze své pozice a jsem tedy vlastně zaujatý. A pozůstalí proto, že mě musí právem nenávidět za to, co jsem jim způsobil. Má odpověď totiž zní ano. Zde ve Valdické věznici jsou podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům. A kdo to sám nezažil, vůbec nemůže hodnotit a nemá ani tušení, o čem vlastně mluvím. Lidé venku mají zkreslené představy o takzvaných fešáckých kriminálech. Pro nás tady to rozhodně neplatí. Na samotný trest odnětí svobody je tady ještě navěšeno tolik opatření, omezení a zákazů i příkazů, co smíme a nesmíme, že si lze někdy stěží zachovat zdravý rozum a víru v to, že je to ještě trest vedoucí k nápravě a ne obyčejná pomsta. Paradoxně, poslední sebevražda doživotně odsouzeného byla na Mírově, kde jsou podmínky snesitelnější. Docela se divím, že jich mezi doživotně odsouzenými není víc.
1: Jak bys potrestal člověka, který by zavraždil někoho z tvých blízkých?
2: Zeptat se mě na tohle před 10 lety, odpověď by byla jednoduchá. Kulka mezi oči při první příležitosti bez ohledu na následky. Prostě maximální pocit zadosti učinění. Teď už bych váhal. A chtěl bych o tom vědět víc, ale ohledně vraždy někoho blízkého bych byl minimálně extrémně neobjektivní. Asi bych toho člověka teď už nechtěl zabít. Ale chtěl bych, aby dostal také doživotí, byť by to bylo za jednu jedinou vraždu. Tak říkám, když se to člověka mě osobně dotýká, jde objektivita i soudnost do hajzlu. Obávám se, že výraz stranou by to patřičně nevystihl.
1: Jak ty osobně vycházíš s vězeňskou službou?
2: S vězeňskou službou obecně jako s organizací nevycházím vůbec. Mám jí za zlé, že sama tato organizace porušuje zákon a tváří se jako, že je vše v pořádku. Doživotně odsouzení by tady měly mít stejné podmínky výkonu trestu jako na Mírově. Ale není tomu tak. Na Mírově mají nastavené podmínky opravdu demokraticky. Tak, jak je to v rámci zákona možné. A Valdice mají nastavené podmínky, jak je to nejhůř možné. Díky porušování a překrucování zákona. Jinak přímo s dozorci na oddělení se dá vyjít, tedy samozřejmě ne úplně se všemi. Většina se chová slušně a dá se s nimi domluvit, ale vždy se v té sestavě najdou 2 až 3, kteří jsou samolibí, arrogantní a bezohlední. Rádi provokují a mají radost, když mohou odsouzeného nějak potrápit nebo mu ukázat, kdo je tady pánem. Takoví lidé by u vězenské služby neměli vůbec pracovat, protože je to práce s lidmi.
1: Máš to spočítané? Jak jsi tady dlouho?
2: Zadrželi mě vlastně 21. února 1996, takže teď jsem ve vězení 11 let.
1: Kde je ten okamžik, kdy klukovina přejde do brutální trestné činnosti, která se v závěru jmenuje doživotí?
2: To byl vlastně ten první případ. Tam mě kolega zlanařil, že někam půjdeme, jeden se postará o strážného. To nebude moje starost, já jenom vezmu klíče, dojdu do patra, otevřít trezor, vyzvednout peníze a to bude celá moje práce na té akci. A za to já dostanu 200 tisíc, což mi tenkrát v té době připadalo jako velice zajímavý. Mladý kluk peníze potřebuje pořád. 200 tisíc, kde je najdu? A jenom za to, že někam dojdu, otevřu trezor a zbytek mě nezajímá. Ostatní kluci, ať si dělají, co chtějí.
1: A napadlo tě už při téhle první příležitosti, že to může skončit takhle? Ve Valdicích?
2: Vůbec ne. To ani náhodou, to vůbec. To člověku nedochází. U toho prvního případu, de facto ani u toho pátého, člověku pořád ještě nedochází, že by se mohlo něco stát. Že nás chytnou a zavřou. To si člověk prakticky vůbec nepřipouští.
1: Dobře, takže jsi šel původně pro peníze. Co bylo dál?
2: Dál to bylo tak, že ten kolega, co se měl jakoby postarat o toho strážného, to vlastně jakoby přesunul na mě.
1: Co to znamená postarat se?
2: No to jsem právě v té době ani nevěděl. Mně bylo řečeno, že se o něj postará. Já jsem nevěděl, jestli jsou s tím strážným domluvení, že to vyloupíme, nebo jestli tam toho strážného nějak omráčí, nebo jestli ho prostě rovnou zabije. To jsem v té době nevěděl. A hlavně to nebyla moje starost. Já jsem měl být zaplacený jenom za to, že tam s tím člověkem přijdu a dojdu pro peníze. Absolutně mě nenapadlo, že se jedná o loupežnou vraždu.
1: A co bylo dál?
2: No, došlo nakonec k tomu, že jsem se do toho aktivně zapojil. Když už jsme byli přímo na místě, ten druhej přehodil tu roli na mě.
1: Jakože ses měl o vrátného postarat?
2: Ne, mně bylo řečeno, že on se o něj postará, ale nevěděl jsem jak. Takže nakonec jsem se do toho zapojil tak, že jsem si od něho vzal tonfu nebo obušek a chtěl jsem toho strážného omráčit a že provedeme loupežný přepadení. Tak jsem se vlastně zapojil do loupežného přepadení.
1: Kdy přišla vražda?
2: Ten člověk byl jako noční strážný ozbrojený a už se to zvrhlo v loupežnou vraždu. A tím vlastně byla překročena hranice. Jak se ten člověk začne bránit a jak se ho snažíš co nejrychleji umlčet, je to takový fofr, takový sled událostí, že už vůbec nepřemýšlíš. Jenom se snažíš toho člověka umlčet, eliminovat. To už je v háji úplně. Vražda.
1: Takže co se tam přesně odehrálo? On se začal bránit?
2: Začal se bránit a z loupeže byla najednou loupežná vražda, protože jsme se ho snažili oba okamžitě umlčet. Protože to bylo vlastně... Víš, kde je obchodní dům Krone?
1: Jasně, na rohu Václaváku a Jindřišské.
2: Ta zadní vrátnice, jak se tam vchází do toho obytného bloku.
1: Mm-hmm.
2: Takže tam jsou všude kolem lidi. A hlavně ten člověk byl i ozbrojený, takže nás tam mohl, kdyby se mu to podařilo, klidně i zabít. Prostě to byl zkrat.
1: Tak jak si ho vlastně zabil?
2: Snažili jsme se ho omráčit a nakonec vlastně skončil ubodaný nožem.
1: Takže první vražda je na světě.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je ekonom Vladimír Pikora. Vítám vás XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už týden zhruba je na světě konsolidační balíček. Vláda ho nazvala za 5 minut 12. Souhlasíte s tím označením za 5 minut 12, nebo je to už po 12?
2: Spíš po 12.
1: Jak moc po 12?
2: Když vidím ten státní rozpočet letos a vidím ten výhled na příští rok, tak já se bojím, že prostě je pozdě. Šetřit se mělo mnohem dřív. Stačí se podívat na to, že máme data za první 4 měsíce. Takže první 4 měsíce deficit státního rozpočtu minus 200 miliard. To tu ještě nebylo. Hodně lidí říká, že prostě jako to bylo šílený za Babiše. Ale za Babiše ani tak vysoký ten deficit nebyl. Tohle to je ještě horší, než to bylo za Babiše. A tehdy se řešil covid a byl k tomu nějaký jako ospravedlnění, tak teďka je jediný ospravedlnění nějaká ta válka. Ale bez toho prostě je to 200 miliard, to je šílený číslo. Dneska máme už 23. května, že k dnešnímu dni můžu, když protáhnu ten trend, očekávat, že jsme někde kolem 240

0: příští rok budeme o stovku lepší, bude to 300, no tak je to šílený. To je stále šílený. Je potřeba ten balíček udělat mnohem radikálnější, zásadnější, což znamená škrtat a být velmi nepopulární.
1: Vy jste říkal, že se mělo začít šetřit dřív, ale ono ani teď se nezačalo šetřit a jen tak se šetřit asi nezačne, protože konsolidační balíček musí projít celým tím schvalovacím procesem, dostanou ho na stůl obě komory parlamentu, pak prezident, mezi tím se ještě určitě povede nějaká debata. Vy jste zmiňoval v příštím roce 100 miliard, také to zaokrouhnu, ale kde se to vezme, těch 100 miliard, když letos ještě žádná opatření nezačala, začnou letos, nebo kdy na nás padne ten konsolidační balíček a všechno, co je v něm obsažené, kdy třeba zaplatíme vyšší daň z nemovitostí?
0: Já předpokládám, že většina z toho dopadne až od ledna, že to prostě technicky nebude stihnutelný dřív, i když některé ty věci byly potřeba realizovat co nejdřív, aby ten státní rozpočet se začal už jako plnit. No a kde ta vláda to hodlá plnit, tak skrze škrty, chce výrazně škrtat, a to dotace. A vedle toho jsou tam příjmy z některých daní, ale ty daně ty tvoří jenom malou část. Jo.
1: Ale to bude až příští rok, ty daně začne
0: jasně,
1: platit.
0: Jasně. Předpokládám, že to bude až od příštího roku, i když ten státní rozpočet by o tom volal už nyní, ale to jsou v zásadě jako jednotky miliard, to nejsou žádné velké položky. Jedinou velkou položkou je škrt těch dotací, to je 45 miliard v tom roce 24. A co je zajímavé, v roce 25 už to je jenom 8 miliard. Jo, to je takový, že to ukazuje, že to je docela nesystematický. Jako systematický by bylo, aby automaticky se to seškrtalo na všechny následující roky a automaticky byly ty deficity výrazně nižší. Tam my vidíme, že velká snaha ušetřit v roce 24 a v roce 25, který už bude víceméně předvolební, tam už takový jako velký snahy o škrty a nějaký šetření nejsou. Takže já si myslím, že ty veřejné finance zůstanou stále ve špatné kondici. I když ono se to dá statisticky trošku jako změkčit a to můžeme říct, že kvůli inflaci poroste i hrubý domácí produkt a když potom ten dluh stáhneme k inflaci, které hrubým domácímu produktu, tak ve svém výsledku to nebude až tak dramatický v nějakém mezinárodním porovnání. Takže jestliže dneska máme z mezinárodního pohledu ty veřejné finance ještě dobrý, protože jinde jsou úplně šílený, tak tohle to pravděpodobně zůstane i v těch příštích letech.
1: Ekonom Lukáš Kovanda říká, že veřejné finance jsou nemocné, ale ne fatálně a rozhodně to nevnímá nebo nevidí tak, že bychom se vydávali řeckou cestou nebo že bychom byli blízko k bankrotu. S tím souhlasíte nebo jak vy to vidíte?
0: Přesně. Kovanda vlastně mluví o tom, o čem mluvím já, že vlastně když ty ukazatele stáhneme k HDP, tak to není až tak dramatický a určitě bankrot nehrozí. Nicméně bankrotu a to téma bankrot budou určitě zneužívat nějaký politici před volbama, budou se snažit tvrdit, že už tady máme tu řeckou cestu. Ostatně my jsme něco podobného už kdysi dávno viděli s Miroslavem Kalouskem. Ten kdysi přece nám taky tvrdil, jak se zadlužíme hrozně, jak jsme předlužený a začal v té nejnevhodnější době škrtat. Takže to byl myslím rok 2012 nebo tak nějak. Tak něco podobného očekávám, že tady bude. Tehdy to topce hrozně pomohlo. Možná, že to taky nějaké politické straně hodně pomůže, pokud to bude umět komunikovat a vyděsí společnost, že opravdu ta situace je tak alarmující. Víceméně my tohleto vyděšení jsme viděli vlastně nedávno ohledně té války. Ve chvíli byla válka, tak se začalo mluvit o tom, jak prostě musí ceny růst a nám tedy začaly růst, protože jsme jako spotřebitelé docházeli do těch obchodů a automaticky jsme předpokládali, že to bude dražší, protože je ta válka. Ale myslím si, že kdyby se o tom tak v médiích nemluvilo a ještě politici to v zásadě nepodporovali, tak v tu chvíli by ty ceny tolik nerostly, protože by byla větší konkurence, že to takhle všichni očekávali, všichni ty obchodníci, že vlastně budou vyšší ceny, protože je ta válka.
1: Říkáte, že si o to lidé řekli sami?
0: No, nechali se vyhecovat od médií a od politiků, aby byli ochotni platit ty šílené částky a potom se divíme, že máme inflaci vyšší než v některých jiných státech.
1: A vy myslíte, že se český národ nechá vyděsit?
0: Určitě. Jsme to viděli jsme to tehdy, když byla zvolená TOP 09, že vlítla nahoru ty její preference, pak šly postupně dolů, ale ze začátku se nechala společnost vyděsit tím, že jsme předlužení. A teďka si myslím, že by mohlo přijít něco podobného.
1: Dobře, ale podívejte se třeba, co se děje ve Francii, kde jen stačí ohlásit, že budou Francouzi odcházet do důchodu ve 64 a tam se skutečně vyděsí a jdou do ulic. Tady to vyděšení je takové.

0: No,
1: my jsme jiný, my jsme takový chladnější, takže jako Francouzi běží hnedka do ulic, zapalují tam něco. Tohle to u nás, myslím, nehrozí. Ale zase, když jdeme těm volbám, tak to jako ten názor vyjádříme. Takže u voleb lidé vyjádřili svůj názor, nechali se vystrašit, ale není to tak, že by prostě šli do ulic. Češi prostě jsou poslušní, jsou to ovce.
0: Pojďme k tomu konsolidačnímu balíčku. Vláda podle premiéra Fialy dbala na to, aby ta opatření nezasáhla nízkopříjmové skupiny obyvatel. S tím souhlasíte? Pochválil byste za to vládu?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že to zasáhne úplně celou společnost. Je to napříč, že to je celkem dobře rozvrstvený. Aby to nedalo říkat to, že to odnese pouze střední třída nebo podobně. Já si myslím, že to nakonec odnesou všichni. Každý nějak v něčem mladé rodiny pocítí školkovné, majitelé firem ucítí vyšší zdanění firem. Každý to v něčem pocítí, snad kromě čtenářů knih.
0: Ano. Ale nikoli v magazínu.
1: A to je zajímavé, ano, my si dáme jinou sazbu DPH u knížek, jinou sazbu u novin a jinou u časopisu. Je to nepochopitelné, ale je to tak.
0: Vy jste zmiňoval potraviny a DPH na potraviny, ty se sníží, tak tam premiér Fiala to vnímal jako, že se nízkopříjmovým uleví, že budou levnější potraviny, budou
1: levnější potraviny. Ta zkušenost minula říká, že tohle to špatně funguje. Teoreticky by to fungovat mělo. Ale prakticky to nejspíš zůstane tak, že tam zůstanou ceny tak, jak jsou dneska nastaveny. Možná, že to, co je jenom v akci, bude trošičku jako deal, ale já tomu nevěřím, že bychom pozorovali.
0: To znamená, že obchodníci si tam dají svoji marži tak, tam, aby ty ceny zůstaly stejné.
1: Jasně. My tady teďka v tuto chvíli vidíme, že byl ohromný tlak na marže. Po tom covidu firmy se potřebovaly zahojit a já si myslím, že to bude pokračovat, že prostě ta konkurence není taková, aby ty ceny šly dolů. Vidíme to, jak Češi jezdí nakupovat do Polska, tam je levněji. Tady prostě ta konkurence, zvlášť u těch potravin, nefunguje. Tady...
0: Tak bylo nám to i doporučeno, aby jsme jezdili nakupovat do Polska.
1: Některý to doporučují. Logicky, kdo to má blízko, tak jako neváhá a šetří peněženku.
0: Vlnu nevole vyvolalo i to, že vláda ustoupila lobby vinařů a ponechala nulovou spotřební daň na takzvaná tichá vína, zkrátka nešumivá vína. Obstojí argument, že okolní státy mají to samé, že nemají tedy spotřební daň.
1: To je určitě hrozně pádný argument. Jo? To určitě tak je, ale ve chvíli, kdy hledáme prostě nějaké nové zdroje, jak naplnit státní kasu, tak podle mě tohle se nabízelo. A to, že to nakonec nedopadlo, podle mě ukazuje silnou vinařskou lobby a to, že máme v české politice snad většinu Moraváků. To je jako, když se podívám na to, kdo dneska je u moci, tak to je skoro samý Brno.
0: Na druhou stranu i na vinaře padne určitě konsolidační balíček a všechna ta opatření, protože určitě zaměstnávají OSVČ a tak dále, další daně, takže ani vinařů se určitě nevyhnou.
1: To se dotkne každého. To se dotkne každého, akorát, že třeba u piva to máme tak, že zrovna to pivo šlo z té 10% sazby do 21%.
0: A víte, jak se to říkalo za komunistů? No. Která vláda zdraží pivo?
1: Jasně.
0: Tak do roka.
1: Otázku je, jestli tak bude. Jo. Já si myslím, že to tak být nemusí, vzhledem k tomu, kolik je poslanců, 108, takže by do roka padla, tomu já nevěřím.
0: Ještě k OSVČ a k premiéru Fialovi, který říkal ještě v listopadu, že daně nezvýší. Poté minister financí Stanjura v dubnu říkal, že rozhodně OSVČ nebude mít vyšší odvody. Najednou nic neplatí, daně se zvýší, OSVČ budou platit odvody. Dá se vládě věřit nebo má proto vysvětlení pro lidi?
1: No, tak určitě ne. Určitě ne, určitě to je porušení slibu voličům, že voliči je určitě nevolili za to, aby dělali to, co teďka dělají. Navíc to šlo celý řešit i bez zvyšování daní. Jo, kdyby se škrtelo v rámci těch dotací víc, ty dotace, tam je ohromný rozpočet, tam se dá škrtat mnohem víc, tak ty daně nemusely růst ani malinko. Mohlo to být všechno zachované tak, jak je to dneska. Jo, a třeba já si myslím, že měnit DPH bylo úplně nesmyslný, protože nakonec ten efekt se ukazuje záporný, až by to nějak jako logicky pomohlo. Prostě to je jako akorát rošáda s tou DPH. Takže já bych se do toho třeba vůbec nepouštěl. Takže větší škrty, dalo by se škrtat i na straně státu ještě víc. Všechno by se dalo víc proškrtat a v tu chvíli bychom ty daně vůbec nezvyšovali. A tím pádem ODS nebo ta koalice Spolu by splnila sliby, které původně dala. Takhle je neplní.
0: Ano, nepřekvapilo vás, nebo nepodívala jste se nad tím, že u tak zásadní a velmi citlivé věci, jako jsou peníze, takže se pětikoalice ani náznakem nerozklížila, že tam nebylo žádné takovéto vyhrožování odchodem z vlády a podobně, zvlášť když je to 5 stran. Nezarazilo vás to?
1: Je to zajímavé. Je to zajímavé, že to takhle zůstalo. Zdá se, že tam prostě je velký tlak lidovců, kteří to umějí hezky v tom chodit. Ono, když se na tu vládu podíváme, tak z toho evropského pohledu, když se máme na Evropský parlament, tak vlastně to je vláda lidová, protože to nejsou jen ty naši lidovci, ale do těch lidovců by patřili i STAN a TOPka. A v tu chvíli najednou je to tenhle ten jeden směr. A já si myslím, že to pomohlo té vládě, že tu situaci udržela, že tam prostě nebyl žádný pravicový tlak ze strany ODS.
0: Teď je otázka, jak to ustojí u svých voličů. Přeci jen byli to i studenti hojným počtem, kteří pomohli, řekněme, porazit Babiše, i když ta porážka byla, všichni víme, jaká. A teďka vláda přichází s tím, loni jim zvedla cestovné. Letos, příští rok jim sebere slevu na studenta. Tak co studenti na to? Budou se třeba rozhodovat, bude to mít vliv u příštích voleb?
1: No tak uvidíme. Já jsem se bavil se studentama z VŠE a tam, když se s ním bavím, tak překvapivě ty jsou opravdu pravicoví, ti jsou na straně ODS, či ještě jako pravicovější strana než ODS.
0: I teď.
1: I teď. A když se ale člověk dívá třeba na Univerzitu Karlovu, tak tam vidí, že to je takový tu pirátský loupě a tenhle ten směr levicovej. Takže asi jak kteří studenti? Rozhodně to nevidím tak, že můžeme mluvit o studentech jako homogenní skupině, že vlastně všichni mají stejný názor. Jako rozhodně to takhle neplatí. I když mediálně se to prezentuje tak, že vlastně mladí jsou levicoví a mladí volí ty progresivisty a podobně, tak v reálu to tak úplně není.
0: Teď máme, nebo nám byl představen konsolidační balíček. Je, jak říkal premiér Fiala, čas se na to připravit? Nebo domácnosti se na to mohou připravit? Jak se na to mohou připravit? Co mohou v tuto chvíli udělat? Kde třeba šetřit? Kam investovat, pokud mají co?
1: Tak já si myslím, že se na to domácnosti nemají šanci připravit. S tím, jako co s tím mají dělat? Jako, jo? Čekat na to, že bude...
0: Tak vědí, že třeba přijdou o školkovné, vědí, že budou, pokud jsou OSVČ, platit vyšší odvody, budou potřebovat tím pádem více peněz.
1: Tak je jediný, že můžou šetřit. To je jediný, co můžou dělat, jako nic víc, že by si jim dalo poradit v tuhle tu chvíli, to asi ne. Takže já si myslím, že to je taková politická fráze, že se na to můžou připravit. Já si myslím, že drtivá většina společnosti se na nic nepřipraví. Vezměte si, že třetina populace není schopná nic ušetřit. Tak jako jak by se tihleti lidé byli schopni něco nějak jako připravit? Co by dělali?
0: To má každý rád, když slyší slovo, že má šetřit.
1: No.
0: Jako dobře, a pokud přeci jen někdo peníze má a chce je investovat, chce je rozmnožovat, co byste mu poradil?
1: Rozdělit na hromádky peníze, protože dnešní doba je extrémně nenormální, nejistá, nestandardní a ty hromádky by měly zahrnovat určitě nemovitosti, za A. Za B si myslím, že něco extrémně klidného, jako je zlato. Potom si myslím něco, co může přinášet víc, a to jsou dluhopisy. Takže na několik hromádek nedat všechno na jednu hromadu a rozhodně nemít všechno jenom v nemovitostech. A to bohužel Češi většinou mají takhle, ale přidat tam i tomu nějaký další položky, ať už jsou to dluhopisy, teoreticky ti, kteří jsou odvážnější, můžou mít i akcie, ale prostě na více hromádkách.
0: A do čeho byste naopak nedoporučoval vůbec investovat? K čemu se vyhnout?
1: Hodně lidí jde do něčeho, že si chce kupovat nějaké umění a podobně. Já si myslím, že tomu člověk musí rozumět. Je to, myslím si, fajn, když tomu rozumíte. Když někdo má rád auta, vyzná se v nich, tak si může koupit veterána, může to být úžasná investice. Ale musí tomu rozumět. Kdybych třeba já, protože tomu nerozumím těm autům, si šel kupovat toho veterána, tak mě jako každý napálí a podobně. Tak to je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že hrozně nebezpečný můžou být diamanty. To je další položka, kdy jako bych si vůbec nebyl jistý, co kupuju a podobně. Je to velmi specifický. Zase, když to porozumíte, tak super, ale jako člověk z ulice, aby něco takového šel nakupovat, radši bych se tomu vyhnul. Jo, takže si myslím, že pro většinu lidí by začal tím, jako aby bydleli ve svém. Když už bydleli ve svém, tak přemýšlej o něčem dalším. Zlato, to je krásně certifikovaný, zabalený. Potom, jak říkám, dluhopisy, akcie.
0: Ještě to stihneme, bych se chtěla věnovat důchodové reformě, i když Václav Klaus ji označil za fiktivní důchodovou reformu, jak byste ji označil ty. Je to důchodová reforma, nebo je to úprava parametrů?
1: Je to rozhodně úprava parametrů. Kdyby to byla reforma, tak přichází s něčím úplně novým, s nějakou novou logikou, s novým přístupem. Některé státy v Asii mají třeba udělané to, že mají jeden účet a tam je všechno sociální a zdravotní. To znamená, že když jdete doktorovi, jak tam to vidíte na tom účtu, když máte nějakou sociální dávku, jak to vidíte na tom účtu, zároveň tam vidíte, jak se spoříte na důchod a podobně. To by byla reforma. Najednou by to mělo úplně jinou logiku. Dneska se nic nemění. Dneska se udělalo akorát to, co je z matematické logiky věci nutné. To znamená, a já to řeknu pravými slovy, vláda to tak neříká, ale je to tak. To, co se dělá, je, že se bude odcházet později do důchodu. Vláda to nazývá jinak, mluví o tom, že bude mít určitý počet let v důchodu všichni. Jo, což znamená, že se jako s tím, jak se bude prodlužovat věk člověka, tak se bude taky prodlužovat odchod do důchodu.
0: Ale pardon, spočítal jste si vy, kdy půjdete do důchodu?
1: Nepočítal jsem, já počítám si, že budu pracovat stále. Jako já nejsem ten typ člověka, který by předpokládal, že jako skončí jednoho dne. Já si to neumím představit, takže předpokládám, že když už bych jako měl nějaký vyšší věk, tak třeba budu učit a budu učit třeba míň a podobně.
0: Mě by zajímalo, jak snadné je to dobrat se k tomu výsledku, v kolik daný člověk půjde do důchodu, jestli už dnešní čtyřicátníci vědí, kdy půjdou podle...
1: Čtyřicátníci nevědí, budou to vědět padesátníci.
0: Padesátníci už to budou vědět.
1: Těmto úřady řeknou. No a takže, co se s tím dělat. Pozdější odchod do důchodu, bod 1. Nižší důchody, bod 2. To nikdo nechce slyšet, tak teďka se neříká, jestli to nižší důchody, ale že prostou pomalej. Ale efekt je ten, že prostě v budoucnu budou nižší, než by jinak byly. No a třetí je, že do toho systému se bude odvádět víc. A jaká bylo potřeba to na někoho hodit? A bylo to hrozně chytře vymyšlené, že se to hodí na OSVČ. Se řekne, ty budou teďka odvádět víc. A víme, jak to bylo, že se zavádělo EET, tak nikdo se těch lidí z EET nezastal. Řekli, stejně to jsou všechno zloději, stejně kradou a podobně. A dobře jim tak, ať mají to EET. Tak teďka to bude tak, že část společnosti řekne, no nás se to netýká, to je jenom těch OSVČ. A příště, až se jich to bude týkat, protože se to jich jednoho dne jich bude taky týkat, tak to bude stejný. Zase, jakmile se ta společnost rozsegmentuje, řekne se, to se týká jenom někoho a bude to nějaká menší skupina, tak ta malá skupina se nedokáže ubránit a postupně se to na ní navalí. Takže to bylo třetí možný řešení, jiný řešení to nemá. Pak to má jenom takový, jako bych řekl, vedlejší řešení, neparametrický, a to je, že se bude podporovat podnikání. Zvýší se produktivita práce v té ekonomice a to znamená, že méně lidí bude schopno uživit víc důchodců. To je to, co potřebujeme. No ale tady se nepodporuje podnikání. Když se podíváme na počet podnikatelů v té zemi, tak tady klesá. Takže tady to jde přesně opačným směrem. A to by bylo potřeba dělat. A to je mravenčí práce, to je mnoho kroků, prostě mnoho věcí. Jak podpořit podnikání, ale rozhodně ne to, co tady dneska vidíme, že lidi říkají, hele, to já přestanu podnikat, než bych si zakládal datovou schránku, moc komplikovaný a podobně. Hmm. No, takže to je další věc, kterou ale překvapivě politici vůbec neřeší. Já v tuto chvíli neslyším, že by vůbec přešli jako takový ten trend, kam tu společnost, kam tu ekonomiku směřovat, jak ji zlepšit. Já mám pocit, že se jenom takhle hledá operativně, jo, tady je průšvih, tohle se řeší, ale je to bez takový nějaký větší a hlubší vize.
0: Takže ten argument Petra Fialy, že OSVČ si teď někteří ani neplatí vlastně základ, jako kdyby měli minimální mzdu, a potom, když dorazí k důchodu, tak nedosáhnou na částku, kterou by pro živobytí potřebovali, a stávají se samozřejmě co žádají o dávky.
1: Tohle to jsou naprosté výjimky. Samozřejmě takový lidi budou vždycky, protože těch OSVČ je hodně. Ale když bychom si podělili, kolik procent jich nakonec takhle skončí, tak si myslím, že to je naprosto marginální a že většina lidí si nějakým způsobem spoří a předpokládá, že od toho státu nic nedostanou. Ty OSVČ jsou zvláštní skupinou lidí, ty nepřicházejí s tou nataženou rukou.
0: Čili oni počítají s tím, že se o sebe postarají sami a nespoléhají na stát.
1: Přesně, nějakým způsobem se postarají jinde, budou mít třeba 2-3 byty, které budou pronajímat a podobně. Z toho právě potom plyne ten problém ve chvíli, kdy slyší, že to podnikání s byty by se mělo nějakým způsobem omezit, redukovat a podobně.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Díky, naschledanou.
0: Naším hostem byl Vladimír Pikora.

0: tennis, anyone?
1: Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
3: Posloucháte Radio Xaver.

Rudolf si překotně rozepnul tři vrchní knoflíčky u košile a pak je zase s ohromnou pečlivostí zapínal. Přecházel přitom po pokoji, jeho nervozita stoupala, prsty se mu chvěly, čelo se mu opět opotilo jako před posledním záchvatem. Funěl. Co to děláš? Zeptal jsem se zvědavě a možná i poněkud cynicky. Strojím se, nastal čas? Jaký čas, k čemu čas? Nedal jsem mu pokoji. Musím už odejít, došlo ke střídání, naše výprava končí, misi, bohužel neúspěšně, nic se nám nezdařilo. A kam půjdeš? Vzduchem prolétlo jeho gesto nevysvětlitelnosti, které jsem mnohokrát u něj viděl, ale tentokrát se zdálo definitivní. Povzdychl si. Nepovedlo se. A přitom jsme nebyli takový břídilové, jak to podle výsledku vypadá. Někteří známí, jiní se trvali v inkognitu. To, co ti teď říkám, musí zůstat pouze mezi námi. Ujistil se pohledem, jestli jsem ho pochopil. Přitakal jsem. Pokračoval. Měli jsme za úkol hlídat lidstvo. Usměrňovat jej, postrkovat a morálně jej vést. A podívej se sám, kam to dospělo. Páni tvorstva jsou sparchantělí, slabí jedinci, sobci, kteří myslí jen na svůj prospěch. Bez výjimek všichni. Omlouvám se ti, ale je to tak. Víš, kde byste mohli být? Kam jste mohli až dospět, kdybyste byli schopni vzít se za ruce? Spojit svoje potence duševní i fyzické? Každý prosazujete jen tu svou pravdu. A co člověk, to jiná pravda. Zaštiťujete se ideologií, ale to je jen zástěrka vašich nízkých pudů. Lásku jste ponížili na sex, který je sám o sobě úchvatný, ale spolu s city je mnohem pompéznější a slastnější. Rádi se mezi sebou zabijíte, buď to v různých válkách nebo individuálně, mučíte se navzájem a dělá vám to radost. Za velkými slovy se skrývá nekonečná a nepředstavitelná chamtivost mít víc než ten druhý. Ani technický pokrok, který jsme měli povoleno vám poskytnout, lidstvu neotevřel oči. Naopak, zneužili jste jej k nízkým. Rudolf se odmlčel, aniž by dokončil větu. Nemohl si zapnout poslední knoflíček u krku. Zbrunátněl a přestal dýchat. Poulil oči a vypadal hrozivě. Maně jsem ustoupil, neboť jsem nevěděl, co bude následovat. Konečně se uvěznil v pevném límci a spustil ruce podél těla. Odcházím a prosím tě ještě o poslední službu. Potřebuji, abys mě dopravil na konečné místo srazu. Nemám času na zbyt a promrhávám ho hloupými a zbytečnými pohyby těla a nesmyslnými akcemi. Přesto ale, poněkud zpomalil překotné tempo řeči, chtěl bych se zastavit před odletem na dvou či třech pro mě důležitých místech. Usedl na židli, zhluboka dýchal, ale již velmi uvolněně. Vypadal jako horolezec, který dosáhl mety nejvyšší. Postěžoval si na krutost světa, přišlo mu líto zmařených a zbytečných snažení a tím se mu patrně ulevilo. Udělám, co bude v mých silách, slíbil jsem Rudolfovi a připravil se ke dveřím. Jak to bude prakticky probíhat? Budeš mým voskou. Pečlivě přeložil důležitý dokument, který určoval cíl jeho cesty, oblékl si obnošené sako, papír vložil do postranní kapsy, přesvědčil se, že klopa jej bezpečně kryje a chrání před ztrátou, příjemně se na mě usmál a ukončil náš dialog slovem jedeme. První naše zastávka byla Rudolfem určena jednoznačně. Přistáli jsme před vilkou, kde prožil dětství a kde doposud dlela jeho matka. Rudolf beze slova vystoupil z vozu a zamířil ke dveřím domu, branku nechal do kořán, snad se bál, aby si neznemožnil únik. Původně jsem chtěl jen zpovzdálí přihlížet a čekat, ale když za sebou nezavřel ani vstupní vchod, zvědavost mi nedala a vyhnala mě k němu. Nakoukl jsem dovnitř dostatečnou skulinou a spatřil mého kamaráda, jak stojí nad gaučem v hale. Na něm ležela na boku jeho maminka čelem ke zdi v mírně skrčené poloze a patrně spala. Rudolf se výrazně schrbil, předklonil se
a začal komíhat pažemi podél těla. Přesně tak, jak to prováděla paní Klecknerová při našem prvním setkání. Takhle je mrtvý. Jenže její syn, věřme tomu, že to tak je, to dělal beze slova. Spodobnil tak větrné mlýny mimo chodníkovi. Vypadalo to jako rodinný rituál, geny se jednoduše potlačit nedají. Náhle v komíhání ustal a i když jsem se podvědomně obával, že se otočí a spatří mě, nemohl jsem od tohoto výjevu odtrhnout zrak. Byl příliš fascinující, než abych to dokázal. Rudolf mi však nevěnoval pozornost. Na chvíli se mi ztratil ze zorného pole, neboť ukročil kamsi vlevo, ale hned se vrátil a držel v levé paži před sebou tenkou deku, jakýsi plét, možná i háčkovanou dečku větších rozměrů, a s největší něžností a opatrností, jaké byl schopen, maminku přikryl tak důkladně, že zmizely i její kudrlinky. Obě tenunké nohy, obuté do ohromných polobotek, však nechal vyčuhovat na druhé straně spod přikrývky. Když ukončil svoje aranžování, napřímil tělo a rozhlédl se. Nedaleko před ním výhružně trčela neproniknutelná překážka, dveře do otcova kabinetu. Můj kamarád se k ním velice pomalu došoural. Předpokládal jsem, že si v tuto chvíli s nimi vyřídí své letité účty, ale nestalo se tak. Zvedl ruku a sněhou vesmírnou položil bříška svých prstů na zlatou, lehce povislou kliku. Opravdu jen zlehka, aby na ní ani náznakem nezatlačil, dokonce nesevřel dlaň, jak to lidé obvykle dělají, když chtějí vstoupit do jiné místnosti. Nemohu s jistotou tvrdit, že se jí vůbec dotkl. Netrvalo to dlouho, ruku opět stáhl a pomalu se otočil k odchodu. Nevím, jestli spatřil můj zvědavý nos, přitisknutý k zárubni, abych viděl co nejvíce. Po jeho několika krocích jsem si však uvědomil, že míří ke mně a že jsem viděl něco, co jsem vidět neměl. Ale ještě předtím, než jsem se dal na útěk, přísahal bych na smrt svých nejbližších příbuzných, že jsem jasně zaznamenal, že druhdy neprostupné dveře se sami od sebe dali do pohybu a vstupní křídlo se začalo otevírat. Tomu však už Rudolf nevěnoval pozornost. Byl k výjevu otočen zády, opouštěl rodný dům a já v té době po několika skocích stál už u našeho automobilu a předstíral jsem čekání.

0: jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy, při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
1: No tak stačilo vedet, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
0: Ale no komunistka. No.
1: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
0: Co je Bobina?
1: Jana Bobošíková.
0: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
1: Která paní Bobošíková. Krajskou lídrní taky.
0: Ano.
1: No a trošku mě vyděsilo, když tam Bydlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
0: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
1: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
0: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
1: No.
0: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
1: Ani tak ona, ne, je tak ta, počíte, ona je tam každou chvíli. Ona je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
0: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí, mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
1: Ježišmarja.
0: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého.
1: To není sládek sukní.
0: Samozřejmě,
1: sládek,
0: že je.
1: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
0: Ten je taky o teatr.
1: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
4: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně, to jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
3: A páchají tady dobro.
4: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy tady podporují podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentur pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou